tváříme se, jakoby se nic nedělo, ale děje. Proto je můj koncert tak oblíbený. Probíhá tam něco vzrušivého, o čem se nemluví, ale ty to víš. Tvý show, slyši od těch mé. Není to ani stejná liga, je to úplně šíp.

Rádio Spin. Já jsem to, co jsem, a svůj život si držím pevně v rukou. Dám ti radu, kámo, dej si pozor na svoje myšlenky, protože tvoje myšlenky přecházejí v slova. Dej si pozor na svoje slova, protože tvoje slova přecházejí v činy. Dej si pozor na svoje činy, protože tvoje činy přecházejí v záliby. Dej si pozor na svoje záliby, protože tvoje záliby tvoří tvůj charakter. Dej si pozor na svůj charakter, protože tvůj charakter je tvoje budoucnost. Yeah, Marpou,

priatelia, poďte bližšie, uvoľnite sa a nechajte sa viesť.

0: Tak pojďme se na ně podívat.
1: Rosek jsem si palec podélně, no, sekirou. První chvíli dobrý, ale pak jsem pár dní trpěl, no.
0: Jirka mi k tomu posílal i fotku a musím říct, že to nebylo vůbec nic hezkýho.
2: Tak jsem honila kočku na stromě a pochopitelně to dopadlo tak, že jsem spadla na sklo a rozřízla jsem se půlku zadku, jo. Takže jsem byla do nemocnice a do teďka tam mám 15 stehů, jako úžasný.
0: Ty vole, musím říct, že Nikča tak tam má za sebou jako taky krušní období, ale hezký akrobatický kousek, tak ten se poved Kanfousovi.
3: Já jsem jednou umýval před schodovými dveřmi podlahu v bytovce. Jak jsem si ji nechtěl zašpinit, tak jsem ze schodu přeskakoval do bytu, no a uklouzla mi noha, jak jsem vymrštil levou nohu, tak jsem kopl do futér a zlomil si malíček.
0: Každopádně, co musím říct, že adept na takovou pomyslnou Darwinovu cenu, tak byl Petrův kamarád, protože tomu se stalo fakt něco hodně, ale hodně nemilýho.
4: My jsme s kámošem za mladá jsme šli na koupák a když jsme šli zpátky, tak aby neměl kámoš mokrý plavky na sobě, tak si vzal kraťásky a zatáhnul zip a skřív si tam pindíko.
0: Tohle, to je moje noční můra, kámo. U poklopce tam jsem vždycky opatrnej, jakože hodně opatrnej. Tak si na něj dávej pozor taky. No a doufám, že zbytek neděle přežiješ bez jakýchkoliv dalších zranění. No a uslyšíme se hezky pěkně zase zítra ráno. Čus.

Byl to hack, nebyl to cheat. Věděl jsem to už v té době, že jsem jiný G. Jiná liga, jiný tým, jiný motiv, jiný cíl. Co mi chceš říct? Mí a tvý není stejný. I tak jsem s tím přišel dřív, i tak mi ten bar vyšel líp. Děti nezažili býv, i tak si hrajou na býv. I když jsou to blbečci, nepřál.

0: slyšíš, černý na bílým, potáni si more na to, že se nikdy nezmění v Johnny. Autanec, autanec, autanec, autanec, na rádiu Spin.
1: Československá scéna, rádio Spin.

0: 58 minut, máme tady pondělí 22. červen, svátek dneska slaví Pavla, tak přeju všechno nejlepší. No a všem u Rádia Spin přeju krásný, dobrý pondělní ráno.
1: Good morning.
2: Good morning. We've talked the whole night through.
1: Good morning.
2: Good morning to you.
0: Máme za sebou prozatím snad nejteplejší víkend, který tady letos byl, no a jestli ti to bylo málo, tak prakticky celý tenhle ten týden může čekat třicítky. A dokonce tenhle ten víkend mi počasí ukazuje, že teploty by měly být až na 37 stupních, takže pokud máš plánu vyrazit do Egypta, tak se ti to pravděpodobně moc nevyplatí. Každopádně my se jdeme podívat na to, co nás čeká v první hodince pondělního spin rána. Řekneme si tady o dvou jeptičkách v brazilském klášteře, který se ke smrti nenáviděli, ale potom se to tak jako trošičku zlomilo. Zastavíme se taky na Kladně, protože tam vzniknul zajímavý rekord. No a čeká nás taky poznávačka, kde se dneska budeš moc, respektive kde dneska budeš moc hrát o vstupenky na Pio Squad. A před náma je taky Celebrity Voice Flip, který je teda sice bez ceny, ale zahrát si samozřejmě můžeš. Je to nabitý, tak ať se ti hezky vstává, no a my spolu mrkneme na počasí, který dneska bude vlastně asi takový poměrně oproti zbytku týdne chladný, protože aktuálně jsou teploty kolem 20 stupňů Celsia. Ve zbytku dne počítej s tím, že by teploty měly dosáhnout maximálně 27, s tím, že odpoledne konkrétně třeba v Praze sprchne. Dál taky čekají přeháňku určitě v Hradci nebo třeba taky v Ústí nad Labem. Každopádně po zbytek večera potom by se mělo vyčasit a mělo by být zase hezky. A teploty by se měly držet kolem tý 27. Takže takhle bude vypadat pondělí. No a my startujeme Spin ráno. S tebou jedom.
3: Radio Spin. Československý Andrej.

6 hodin 9 minut, ty posloucháš Radio Spin, s tebou je Domno a my se společně pro tuto chvíli jdeme podívat na zprávy. Představ si, že se s někým dlouhý roky nenávidíš. Většinou to bývá třeba v práci nebo třeba taky ve škole, ale nakonec se stane, že z toho vznikne třeba takový dobrý přátelství nebo se spolu dáte dohromady. To se stalo jeptiškám v brazilském klášteře, který místo toho, aby našli Boha, tak našli životní lásku mezi sebou a nakonec se prostě vzali. A vlastně musím říct, že mi to přijde jako hrozně hezký příběh, prostě vzali se nebo respektive teda poznali se v kostele. No a jeden rekord se udál na Kladně nebo respektive teda vzniknul v karenském legu, protože designéři si v úzovkách hráli s legem tak dlouho, než dali dohromady 327 900 českostiček a udělali z nich funglovku v podobě sportovního auta. Tahle ta kostičková kára umí jet rychlostí až 111 km za hodinu, což prakticky na hračku je docela dost, co si budem povídat. Asi to nebude úplně prakticky na silnici, co si budem, přece jenom asi v tom nechceš najet do díry, protože by ti pak mohla zůstat v ruce jenom volant a mohl by si zůstat jenom jako na sedačce, pokud i ty teda nejsou složený z lega. Ale takhle na ukázku, co všechno z toho jde udělat, tak mi to vlastně přijde cool a klidně by se i zkusil v tom projet, takže pokud tady mám někoho z lega a máte k dispozici ještě tuhle tu káru, tak klidně dávejte vidět. Já bych se projel. No.

0: Začalo nám léto, no a v tuhle tu chvíli to vlastně to bývá, takže v létě právě je úplně asi jako podle mě nejvíc koncertů, co může být, ale jsou různý festiáky, jsou různý shows, ale hlavně musím říct, že jsou jako skvělý shows, protože třeba Pio Scott míří do Hradecký kulturní sportovny, což teda musím říct, že je vlastně jako skvělý prostor. Byl jsem tam několikrát a ten prostor je fakt jako hezký, takže si myslím, že nejenom jako skvělá show, ale i vlastně jako skvělý zážitek z toho, že budeš někde, kde to není úplně jako tradiční, takže je dneska tady v Poznávačce o co hrát, protože právě o stupenky na tuhle tu show tady dneska a můžeš v Poznávačce soutěžit. Každopádně je to show k jejich desce, nebo k jejich zásadní desce Punk is Dead a dokonce tam budou i zajímavý hosti, nebo respektive jeden zajímavý host, ale toho si nechám až jako napozdějc, abych tě tak jako natýzoval potom. Každopádně pravidla jsou jednoduchý. První, kdo dneska uhodne Poznávačku a zavolá na 210 32 30 30, tak se odnáší dvě stupenky na tuhle tu show. Takže jdeme si pustit první ukázku. Co ti můžu říct dnešním poznávačce, tak tady bude žádat jednoho českého rapera a to podle ukázek z tracku, který tady pro tebe mám. Tak jdeme na to. Jestli tě napadá, kdo by se mohl skrývat za tímhletím trackem, tak určitě můžeš posílat svoje tipy, buď to na 210 32 330 nebo do naší mobilní apky Rádia Spin, ale připomínám, že pokud si chceš odníst stupenky na koncert Pio Scott, který je už tam na ten čtvrtek v Hradecký kulturní sportovně, tak je vyhraješ jenom na 210 32 330 a to v případě, že uhodneš jako první, který rapper se skrývá za tímhletím trackem. No a abych tě tak trošičku nalákal, tak Pio Scott si dáme právě teď.
1: Žádný body shaming, dneska jedem všichni, jestli nejsi s náma, tak

Tenhle ten čtvrtek 25. června v pražský radlický kulturní sportovně vystoupí Pio Squad k jejich desce Punk is Dead. No a můžu říct už v tuto chvíli, že tam budou mít i special hosta a tím bude Papa Ory. Takže pokud chceš vidět Pio Squad a taky Papa Oryho live už tenhle ten čtvrtek, tak určitě můžeš soutěžit v poznávačce o stupenky na tuhle tu show, která věřím tomu, že bude naprosto perfektní a nebude trvat úplně krátce, protože potom, až odehrajou Pio Squad s Papa Orym, tak samozřejmě vás čeká i afterparty, takže program je naprosto jako hodně nabitej, takže doporučuji si zahrát dnešní poznávačce a to tím, že dneska tady hádáš jednoho českého rapera a to podle ukázek z jeho tracku. Jeden už jsme si tady pustili pár minut zpátky, tak pojďme si ho připomenout. No a aby to nebylo málo, aby to nebylo zase tak úplně těžký, tak mám tady pro tebe další dvě ukázky, které by ti mohly pomoct v tom, kdo se tady za těma ukázkama skrývá. Tak jdeme na dvojku. No a taky do třetice všeho dobrýho. Jestli chceš vyhrát stupenky, tak ti stačí jenom cinknout na 210 32 330 a dovolat se jako první a samozřejmě správně uhodnout, který rapper je dneska za těma ukázkama. Máš na to posledních pár minut.

0: Radiospin, Dom a taky Poznávačka, která v tuhle tu chvíli končí, protože přece jenom už jsme tady měli, dá se říct, asi jako hodně nápověd k tomu, kdo se skrývá za dnešním, nebo respektive teda nápověd. Měli jsme tady spoustu ukázek tomu, kdo se skrývá za dnešníma ukázkama, který jsem tady pro tebe měl. Každopádně dneska se tady hráli o vstupenky na Pio Squad, který jsou tenhle ten čtvrtek od 6 v Radlický kulturní sportovně. No a kromě Pio Squad se tam objeví třeba taky Orion, nebo se potom o afterparty postaraj DJ Eurodel B2B DJ 5. Já si myslím, že program bude hodně nabitej, plus teda Radlická kulturní sportovna je jako krásný prostor, takže si myslím, že určitě jako na takovou čtvrteční kalbičku si myslím, že to bude jako úplně ideální vlastně jako strávený čas a taky ideální zážitek. Každopádně, co se tady hádali? Hádali se tady dneska jednoho českého rapera, a to podle ukázek z jeho tracku, tak jdeme si je připomenout. No a my se jdeme spolu podívat na to, jaký typy tady během dnešního rána padaly. Tak začneme u Jirky v mobilní apce Rádia Spin.
1: Čágo, na první dobrou, Sergej B.
0: Sergej B, toho tady typoval taky Pajky.
2: Sergej B.
0: No ale kdo typoval jako úplně první Sergeje Barakudu a odnáší si stupenky na Pio Squady, který jsou tenhle ten čtvrtek v Radlický kulturní sportovně, tak je Matouš.
3: Dobře, je to Sergej Barakuda.
0: Sergej Barakuda můžu samozřejmě uznat a Matouše, já ti gratuluju. No a jaký tracky od Sergeje jsme tady dneska ráno měli? Tak měli jsme tady Pouliční ekonomickou. Ostrava, chudoba, mladá, špinavá, Ostrava. Ukázka číslo 2 byla s tracku Ostrava. A třetí ukázka byla z mýho hodně oblíbeného tracku, a to Směj se teď. Jestli jste si někdo neodnes stupenky na Pio Squady a chtěli byste si odníst stupenky na tuhle tu show, tak rozhodně doporučuji poslouchat mezi 6 a 7 i zítra ráno, protože i zítra tady pro vás budu mít další stupenky na Pio Squady, takže buďte u toho.

0: A hezky dobrý ráno všemu rádiu Aspen, ještě jednou máme 6 hodin a taky 30 minut k tomu. Pondělí 22. červen, svátek slaví Pavla, taky se nějakou znáš, taky určitě popři všechno nejlepší. No a my se spolu v tuhleto chvíli jdeme podívat taky na to, co nás dneska čeká venku, a teda musím říct, že budu poměrně stručný, protože dneska to bude venku takový trošičku divočejší. Aktuálně jsou teploty kolem 20 stupňů Celsia a po celé České republice bude, nebo je v tuhleto chvíli jasno. Odpoledne počítej trošku s přeháňkama, a to konkrétně v Praze, na severu Čech, takže někde v Ústí, v Hradci a potom taky v Olomouci, takže tam počítej s tím, že trošičku sprchne, no a ve finále se to vyčasí a teploty budou pořád na těch 27 stupňů Celsia, takže takhle bude vypadat pondělí, no a my se jdeme podívat taky na to, jak to takhle při pondělku vypadá na silnicích. Rychlá doprava na rádiu Spin, jdeme se podívat na to, jak to v tuhle chvíli vypadá v regionech, a tam teda musím říct, že asi nebudu hlásit úplně nic extra, protože ty vypadají poměrně čistě, takže tady to vypadá docela v pohodě. Co se nám nic týče, tak D2 aktuálně poskakuje na příjezdu do Brna, takže tam určitě pozor. Stejně tak si dávej pozor i na D5, a to zhruba tak kousíček před Rudnou, nebo respektive teda jako úplně u Rudný po směru na Prahu, protože tam se bourá, takže tam určitě pozor, docela to tam začíná poskakovat. No a co se Prahy týče, tak tady se bourá tak, a to konkrétně na pražském okruhu kolem Řeporí po směru na Zličín, takže tam pozor. Pozor si dávej i na Bělohorský, protože i tam se v tuhle tu chvíli bourá. No a jinak v Praze postojíš klasicky na Štěrbolský spojce a taky v Holešovičkách. Kdyby cokoliv, 210 32 330 mobilní aplikace Rádia Spin. Dávej vědět.
1: Automoto Spin. Tvoje rychlá doprava na Rádio Spin.
2: Spin Radio.
3: Čau, tady Pio a Vorion.
4: Jsem tě pozval na Mejdan 25. června.
3: K 20 letům Punk is Dead, který proběhne kde?
5: V Praze, v Pražské kulturní sportovně.
3: Doražil čtvrtek 25. na rap. Yeah.
4: Punk is Dead.
6: Punk is Dead.
5: Voda taky je dead.
1: Podporuje Radio Spin.

0: dom, máme tady pondělí, no a my se společně pro tuto chvíli jdeme přesunout k hádance Celebrity Voice Flip, ve který pravidelně podle zamotaných hlasů hádáte různý známý osobnosti. No ani dneska tomu nebude jinak. Dneska tady pro tebe mám jednu osobnost, která je taková trošičku, asi můžu říct, kontroverzní, ale myslím si, že někdo, kdo třeba jako dost často scrolluje na Instači, tak třeba bude vědět. Jdeme se podívat na to, jak zní dnešní Celebrity Voice Flip. Dneska k tomu zamotanému hlasu dostaneš zatím jednu nápovědu, a sice to, že dneska tady hádáš jednoho influencera. Víc ti ale zatím neprozradím, protože potom už si myslím, že by to bylo víc než jasný. Takže jeden influencer, skej zamotaný hlas právě teď na rádiu Spin. Uvidíme, jestli uhodnete, kdo se za ním skrývá. Jdeme si ho připomenout.
1: Jsi ready? Tak 210 32 30 30 nebo mobilní apka Rádia Spin.
2: Tohle písničku jsem pouštěl.

0: Ptala se, co na ní vidím, a já už ani nevím.
1: Radio Spin. Celebrity Voice Flip.
2: 6:42 minut a my tady spolu na Radio Spin pokračujeme v hádance Celebrity Voice Flip, ve který hádáš, komu patří dnešní zamotaný hlas. Tak pojď si ho v tuhle tu chvíli připomenout. Dneska tady hádáš jednoho trošičku kontroverzního influencera. No a jsem zvědavý, jaký tady zatím padaly typy. Tak my se jdeme podívat za Štrůdlem.
3: Ale prosím, já si myslím, že to bude František Ředitel.
2: Bohužel, Štrůdl se úplně netrefil. Ale měl tady ještě jeden tip.
3: Tak nebude to náhodou Max Green?
2: A ani Max Green to dneska ráno není. Jdeme se podívat ještě na třetí tip, co tady máme.
4: Podle mě to bude Dima.
2: Ani Dima to dneska není. Co ti můžu prozradit je, tak dneska tady hádáš jednoho českého influencera, který je kontroverzní v tom, že vlastně předvádí věci v restauraci, které se tam vlastně jako normálně jako dějou. Je to úplně basic číšník a vlastně čísla nabral na tomhletom kontentu a vlastně jako se mu roztrhnul pytel s různýma spolupracema, takže vlastně jako samozřejmě ho ten insight začal živit. No a já jsem teďka koukal na jeden rozhovor s ním, ve kterém říkal, že vlastně proč ještě když se živí tím Instagramem, tak proč dělá toho číšníka. Teď říkal, že to je právě proto, aby vlastně jako dál mohl nabírat ty situace do toho kontentu, který má na tom Instači. To si myslím, že je docela velká nápověda, protože takových influencerů tady moc není. No a dál ti můžu napovědět, že se objevil v druhé řadě Hell's Kitchen, ve který vlastně účinkoval poměrně po celou dobu, protože i tam vlastně dělal číšníka. Takže pokud ti někdo napadá, tak určitě můžeš posílat dál svoje tipy, buď to na 210 32 330 nebo do naší mobilní apky Rádia Spin. Pojď se ještě jednou připomenout.
1: Jsi ready? Tak 210 32 30 30 nebo mobilní apka Rádia Spin.

0: 47 minut, ty nám posloucháš Radio Spin, s tebou je dál taky dom, máme pondělí 22. červen, svátek slaví Pavla, taky si nějakou znaš, taky určitě popřej. No a my spolu pokračujeme ve dnešním Celebrity Voice Webu, ve kterém jste hádali podle toho zamotaného hlasu.
1: Ježí, napadná, když má tím když to tam dostaneme venčili, když ho když to písaví, ale to není bež.
0: No a dneska se tady hádali jednoho českého influencera, který začal tvořit content na Instač, a to z Real Story z jeho práce. Jehož práce je vlastně jako číšník, takže Real Story z restaurace. No a vlastně ten Instač ho začal v poslední době jako dost brutálně živit, což vlastně jako se nedivím, protože tam má jako hezký čísla. No ale i tu práci toho číšníka si dál nechává proto, aby mohl dál tvořit ten content. Za mě teda musím říct, že jako skvělý content, vtipný content. Takže my se jdeme podívat na to, jestli tady toho týpka někdo zná. Petr.
2: Čau, doma je tady Petr, takhle já. A to jméno nevím přesně, ale takový ten vysoký, teď má za přítele toho Černocha, takový vtipnej.
0: No tak Petr tuší, kdo to je, ale jméno si úplně nevybaví. Tak co Dáša?
3: Martin Hranáč.
0: Dáša typuje Martina Hranáče, stejně tak jako Štrůdl.
4: Tak to bude určitě Martin Hranáč.
0: Druhý Petr typoval taky Martina Hranáče.
5: A zdar doma, tak to vypadá, že by to mohl být Martin Hranáč.
0: Martin Hranáč, který zazněl taky u Fugase.
6: Ráno na Spinu, Celebrity Voice Flip je Martin Hranáč. Čau Fugas, dobré ráno všem.
0: Dobrý ráno, i tobě Fugase, jdeme se podívat ještě za Patrikem.
7: Ahoj. No je to velký pán číšník Martin Hranáč.
0: No a je to přesně tak, dneska jste tady hádali Martina Hranáče. Tak jo, děkuju za všechny tipy, jak do poznávačky, tak taky do Celebrity Voice Flipu. No a připomínám, že dneska jste tady v poznávačce hráli o stupenky na pioskody, které jsou už tenhle ten čtvrtek v Radlický kulturní sportovně. No a hrát tady budete i zítra mezi 6 a 7, takže rozhodně doporučuji být i zítra ráno tady u Rádia Spin. A my pokračujeme dál.
8: Spin ráno na Rádiu Spin. Roman Jakub,

0: Marseho I Just Might završil naší první společnou hodinku pondělního spin rána. Dneska máme 22. červen, taky máme 6 hodin a 55 minut. K tomu tak ještě jednou ti přeju krásný dobrý ráno. No a my se jdeme podívat na to, co nás čeká dál. Samozřejmě takhle při pondělku dorazí taky Romana, takže samozřejmě už tady za chvilinku budeme oba. Každopádně na co ti můžu tak jako trošičku natýzovat nebo na co ti můžu natěšit, tak bude dnešní Radio Spin Music Impro, který jsem opět připravoval já a musím říct, že to bude jako super. Bude to super, bude to vlastně jako docela i aktuální, takže rozhodně doporučuji dát zůstat u Rádia Spin, protože zhruba pár minut před 8 ráno tady bude premiéra. No a my se jdeme podívat taky na to, co nás dneska čeká venku, protože i to bude vlastně docela jako hezký. Aktuální teploty jsou kolem 21 stupňů Celsia, venku by mělo být v tu chvíli jasno až polejasno. Odpoledne počítej s tím, že by mělo sprchnout, a to v Praze, v Hradci, v Olomouci, taky v Brně, anebo třeba taky v Ústí a v Chomutově, takže tam počítej s trošičku jako buď to přeháňku, nebo možná dokonce i trošičku vydatnějším deštěm. Každopádně k večeru by se to mělo opět zase jako hezky vyčasit a měly by se teploty dostat opět těm 27 stupňům Celsia a k tomu by mělo být zase naprosto jasno. Takže takhle bude vypadat pondělí, no a my pokračujeme spolu ve Spin Ránu. S tebou jedom?
1: Spin Radio.
2: Radio Spin jde s tebou. Radio Spin vysílá v DABu celoplošně. Věděli jste, že digitální vysílače jsou energeticky míň náročný? Takže jejich provoz je vlídnější k životnímu prostředí.

mladý prd. Samým barem jsem já svým carem, mým umem i darem je hlídat dárem. S opilcem, co zlobí, vyběhnu ven, žádný kašpar mi nebude kazit den. Promluvím s Němcem i s Maďarem, mý místo na světě je za barem. Servírka mrkne, když jde kolem, jsem klasik oboru, jsem

0: Hezky dobrý ráno všem, 7 hodin, téměř 7 minut, 22. červen, svátek má Pavla, tenhle ten týden nás čekají venku tropy, takže fakt jako horký počasí, takže mějte u sebe hodně vody a mějte na sobě taky lehký oblečení, co zbytečně nepaříte.
1: To je fakt, to je úplně ideální na to dneska vyrazit prostě jako v džínových kraťasech.
0: Je to pravda, no?
1: Já jsem si říkal, tyjo, jako vyrazím v teplákových, nevyrazím v teplákových, pak jsem si říkal, že možná v těch
0: teplákových. Takže práce, tak bys neměl chodit v teplákách.
1: No jako neměl, no, zase na druhou stranu budu sedět v kanclu ve 30 stupních, no.
0: Máte klimatizaci, drahoušku, nahoře.
1: No, tak. Tam se s ním každý dělá, co chce, až ta klimatizace ve
0: fráně. Kňoury, tak. Včera jsme měli nejdelší den v roce, od dneška už se začínáme zase blížit čím dál tím víc a víc podzimu. Večer to ještě nepoznáte, tam se západ slunce prodlužuje, ale ráno bude postupně už vlastně sluníčko vycházet později a později. Tak, co nás vlastně čeká? No tak školáky čekáte na ten týden, poslední týden školního roku 2025-2026, protože Plaga jim krásně prodloužil prázdniny, protože příští týden už do školy nepůjdou, takže jedna pravá nefalšovaná vlastně závist pro všechny školáky. Tak co tady máš ty za témata?
1: My se spolu podíváme do roku 2035, kdy se začne stavět jeden futuristický zdroj energie.
0: OK. Já tady mám docela jako vtipnou věc, která se stala jedné britské rodině na dovolený. U toho bych se rád zastavil.
1: My se zastavíme taky u dvou vtipček, který nejdřív byly takový trošičku rebelky, neměli se úplně moc rádi, no ale co se stalo pak, tak na to si počkej, to si řekneme.
0: Tak spíš jako soupeřky teda, ne? Než rebelky. Když se neměli
1: jako
0: rádi.
1: Soupeřky, no.
0: Protože rebelky by znamenalo, že třeba rozbijí okna po té noci.
1: To by byly... <kartyře. laughs>
0: Nebo lidem třeba. No tak jo, taky se zastavíme u zpěvačky Olivie Rodrigo, tak to bude taky docela dobrá velká zpráva, zajímavá.
1: Okay. Bude taky dneska Radio Spin Music Impro, no, je tady pondělí, takže všechno je připravený a nachystaný.
0: Tak ve hře jeden na jednoho máme ode dneška do pátku pro vás pro každého nádhernou cenu, a to vždycky jednu vstupenku na Mystic Skate Cup na Pražské Štvanici na tenhle ten víkend, což je prostě fakt jako hezká hodnotná cena, takže ne, že nám budete vyčiňovat, no je to jenom jeden lístek, je to jeden hodnotný lístek a jste dospělí lidi, abyste to mohli užít i v jednom.
1: Jeden lístek za cenu 4 prostě. Každopádně máme za sebou taky hlasování do naší top100.cz.sk rapových hitů, takže možná u toho se i na chvilku zasedíme a něco si k tomu povíme.
0: To je vlastně pravda. No a taky se podíváme možná na to, jestli nám zbyde čas, jaký interprety, jaký písničky lidi nejčastěji poslouchají při sexu, ale taky je možné, že se necháme třeba na zítřek a uděláme z toho samostatný téma. Takže ať se vám hezky vstává, tady je Radio Spin, Roman a Dom.

0: Batman, Wiley. 7 hodin 10 minut, 22. červen, Pavlo má svátek, tak milé Pavli, užijte si váš dnešní den. No a my se jdeme podívat na zprávy. Tak já začnu zpěvačkou Olivie Rodrigo. Tak tam jsem našel takový jako článek, který mi je fakt jako brutálně jako nechutný, ale fakt jako úplně jako ultra nechutný. Takže fanoušci Olivie Rodrigo nosí na koncert pleny, aby nepřišli o místo na koncertě. Zpěvačka údajně ty pleny cítí až jako na pódiu, takže nevím, jestli to bude jako stejný, ale loni jsem byl v areálu 7 na pražském výstavišti na koncertu PSH a strašně tam smrděly tojky, ale úplně jako příšerně, že se to nedalo skoro vydržet a odcházeli jsme dřív. Takže vlastně jako když si představíš takovou jako třeba O2 arénu nebo výstaviště v Letňanech,
1: že by tam bylo 20 000 lidí prostě v plín.
0: To je prostě normálně na zema na hnus.
1: Ty skočí šipku do žumpy, tyba,
0: to je fakt jako foj. Úplně kekal z pekel. To se jí musí chtít jako zvracet, když tam zpívá. Fuj.
1: Já by začala za chvilku zpívat s tamponama v nose prostě. Fuj,
0: to je pravda, když vyplene já tampony.
1: Tak my se jdeme podívat na tu futuristickou záležitost, kterou jsem s tebou pár minut zpátky, protože Japonci chystají věc, která by měla v budoucnu lidstvu pomoct energií, protože jedna firma se chystá postavit obrovský prstenec ze solárních panelů kolem měsíce. Jako zní to hodně do budoucna, ale stavba začne už v roce 2035 a mělo by to být tak, že se to bude jmenovat projekt Lunar Ring a měl by to být 11 000 km dlouhý pás, který by měl doručovat až 13 000 terawattů energie. Akorát by mě zajímalo, jak jako budou z měsíce tahat kabely na zem.
0: No to vůbec to nechápu.
1: Nebo jako jak to bude fungovat ten přenos té energie, protože mám pocit, že jako kolik je měsíc daleko přes 100 000 km.
0: Mně to teda přijde prostě naprosto hrozný.
1: Je to hrozný přestřel.
0: Jako skoro si teda myslím, jako že bychom si jako lidstvo zasloužili nějakou jako zkázu, když už se chystáme prostě zatročit i měsíc.

0: 7:15, 22. červen, pondělí, Pavla má svátek, Jamiroquai nám tady teďka hraje, tak je to takový jako hezký a pozitivně skoro to odpovídá tomu létu, který máme právě teďka venku a který budeme hezky teďka prožívat a který je před náma vlastně celičký, protože vlastně dneska je druhý letní den, což je hezký. Tak čím začneme? Tak mohli bychom nejdřív začít Britama, který jsem si tady nachystal na začátek. Tak představte si, jestli platíte dovolenou a odletíte. Třeba někam. Něco jako Tunis, podle mě to bylo, nějaká takováhle prostě destinace, kam všichni lítají na dovolenou. No a oni vás tam jako dovezou, že jo, na letišti na vás čeká autobus a teď vás prostě přivezou do rezortu, který ale vlastně není rezort, ale je to z 50% domov důchodců. Jako tyhle ty lidi se normálně jako soudili a dostali teda, nesoudili, ty jenom jako řekli, že teda podávají reklamaci a dostali veškerý prachy zpátky, takže se vlastně jako užili dovolenou, tak jak jako si mohli užít dovolenou. Na druhou stranu mohli být taky rádi za to, že to je třeba domů důchodců, že to třeba nejsou bohnice nebo něco podobného, protože ta představa, že vás zavřou na 14 dnů třeba bez nějakých chráněnců, mě přijde teda hrozný.
1: A tak kdo ví, tak třeba tam důchodci bydleli ve 4-hvězdičkovém hotelu s bazénem, u moře na pláži, s neomezeným barem.
0: No a nebo taky ne.
1: A nebo taky ne.
0: nebo taky ne. A tak jsem si vlastně jako říkal, že bychom dneska mohli otevřít nějaký téma jako nějaký jako fuck-upy na dovolený, který se vám prostě staly, když se ty dovolený jakoby blížej, jestli třeba nevím, vás někdy lupli do pokoje, který měl výhled někam do světlíku, nebo jestli jste si objednali někdy něco a dostali se něco úplně jiného. Já jsem přemýšlel, já si myslím, že jsem asi takhle nějaký fakt na dovolený asi jako úplně nezažil.
1: Já taky úplně, jako jsem si nic nevybavil, no, že by byl nějak jako nespokojený úplně s ničím na dovče.
0: Ale já jsem taky vlastně třeba jel asi třikrát v životě jenom se stovkou, jinak já většinou jezdím jako sám na sebe, že se vezmu bágle, někam jako dojedu a tam se jako ubytuju, takže jsem asi jako v klídku, ale věřím tomu, že prostě nějaký bizárek, který jste prostě zažili, nebo chtěli jste zažít a nezažili, takže se mezi váma najdou a třeba trumfnete i tu britskou rodinu, která se prostě místo v Tunisu na pláži prostě ocitla prostě v důchoďáku, což je vlastně naprosto hrozný, ty vole. Jak bys reagoval, kdybyste prostě s Božkou přilítli do rezortu, šli si jako užívat a tam najednou prostě báby s chodítkama a...
1: Já vlastně vůbec nevím, protože já takhle jako nikam nelítám, takže vlastně jako nevím, jak tyhle ty věci řešit, jo?
0: No tak to je parťák do vysílání jak dělaný, tak doufám, že helejte se, vy na tom budete líp, cinkněte mi, nebo pošlete voiceovku, tady je Rádio Spin, hezký dobrý ráno. Gang, huh? Off season. Casanova lapelo, TK27. Pusíte na track, more zjistit, co je heaven. Ej, Casanova Bulhar, off season můj program. Huh?

0: Tady padají docela zajímavé věci, teda musím říct.
1: To je pravda. Zatímco Dominik na svém balkoně neprožívá nic jiného, než to, jestli je venku slunce nebo bouřka, tak,
0: no
1: tak lidi zažívají.
0: No a chodí dovnitř bloku. Taky docela zajímavý pozorovat.
1: Dominik stará bába, a.k.a. hashtag. No tak zaplať pánbu všichni, než jste Dominika cestujete a občas taky se vám něco stane nepěknýho. Já bych teda začal Pajkym, protože Pajkyho příběh je docela jako dobrý a naštěstí na konci stojí docela dobrý vyústění.
2: Ahoj, tady Pajky, tak já jsem byl dva nebo tři roky v Řecku na Rodosu a vlastně, když čekáte na ten podvoj, tak jsme tam čekali a byli jsme asi předposlední. Jdu pro ty klíče, už konečně šťastný po té době, že jo, tak dostaneš ty klíče. Teď se stáhneš takovou dálku prostě od té recepce s těma taškama, dítě otrávený, manželka otrávená, víš. Teď přijdeš před ten pokoj, strčíš tam ten klíč, otevřeš ty dveře, a ejhle, tam už nějaký pán nahatý bydlí. Tak říkám, helejte se, ale to je náš pokoj. Ne, to je můj pokoj. A říkám, to není možný, že by nám dali obom stejným klíč. Tak jsem šel na tu recepci a zjistil jsem, že pán má úplně stejný příjmení jako my, jenom předposlední písmeno je R a já tam mám N.
1: Mm-hmm. Takže kunc, mám takový pocit. Aha, dobrý. No tak hlavně, že se to podařilo vyřešit, ale chápu, že vlastně, když jako, že jo, ty seš na letiště, musíš být o 2 hodiny dřív, pak třeba 2 hodiny letíš, pak jedeš hodinu autobusem, seš prostě unavený, dostaneš klíč, těšíš se a ty najednou bum. A jdeš,
0: no, tam nějaký dědek
1: prostě. A tam nějaký dědek prostě nahatej. Ale na druhou stranu, jestli byl nahatej, tak musel být v šoku úplně stejně jako Pajky, protože ta představa, že vylezeš ze sprchy, dáváš si prostě takový kočilíček a najednou bum a tam najednou nasraný Pajky. Tak to nechceš zažít prostě. Tak jdeme za Michalem ještě.
3: Ahoj, hele, tak mně se to nestalo přímo mě, ale mému kamarádovi a je to pár dní zpátky, co mi volal, že je úplně nadšenej, že s manželkou si vybrali dovolenou, tak jí zaplatili, těšili se a měli letět příští měsíc. No a předevčírem mi volal, že je všechno v čudu, že mu přišlo, že nestihli let, že to bez nich odletělo. Tak koukal, no a on tu dovolenou koupil o měsíc dřív, než měli naplánovanou dovolenou.
1: Tak to je třeba strašné.
0: Tohle už nevyřešíš, ne?
1: Tohle už nevyřešíš, no. To je prostě jako tvoje idiocie.
0: Jsi prostě jako bez peněz a
1: to a bez dovolení,
0: nezatáhne ani nějaká pojistka třeba na dovolenou.
1: To si myslím,
0: ne?
1: Že ne, no. Jako, leda, že by byla nějaká jako prostě pojistovka, přesně pojistka proti demenci, tak pak by to možná asi jako nějak mohlo jako fungovat, pokud by ti prokázali. Tak, pokud máte ještě nějakou další věc, která se vám stala na dovče, nějaká vtipná, veselá, publikovatelná, nebo nějaký takovýhle malý hořký neštěstí, tak nám ho klidně jako pošlete. Já si vlastně pamatuju, když jsme s kámošem od někud letěli, já se k tomu vrátím až po písnice, teď jenom nemluvíme. Hezký dobrý ráno.

0: 7 hodin 27 minut, hezký dobrý ráno všem. Román a taky Dominik, probudili jste se do pondělka, dneska je 22. červen. Vysvědčení školáci dostanou tenhle ten pátek, pak jim začnou krásně 2 měsíce prázdnin. Musím říct, že když jsem byl v školách, tak jsem vlastně neměl rád prázdniny, teď bych si klidně jako 2 měsíce jako lupnul, ani nevím jak.
1: Já jsem vždycky miloval prázdniny, já jsem zase nesnažil ty návraty zpátky.
0: Fakt jo, mě to vždycky bylo líto, že končí školní rok a že teďka teda 2 měsíce se nebude dít jakoby nic a tak no. Tak hledáme dneska vaše fakápky na dovolený, já jsem slíbil jeden z cest, my jsme s kámošem na vejšce byli v oběd kdysi na kole Skotsko a když jsme se vraceli zpátky, tak ten můj kámoš dostal, jak to říct, já nevím, průjem asi, slušně prostě a teď jsme byli jsme odčekovaní a byli jsme prostě v té hale a byli jsme v tom Edinburgu a teď najednou prostě slyšíš, prostě, že naše jména jsme slyšeli z těch repráků, že prostě pokud jako okamžitě nepůjdeme ke gateu, tak prostě to letadlo odletí. Mm-hmm. Tak já jsem prostě jenom bouchal na ty dveře, říkám, hele, sorry, jako já tady nechci zůstat a šel jsem teda k tomu gateu, jenom jsem jim řekl, že teda můj kamarád má průjem a oni na nás teda počkali a kupudivu jsme neplatili ani pokutu, ale bylo to teda jako na houby a docela jsem se v tom cítil jako nekomfortně a nebylo to nic jako příjemného teda, no.
1: A tak to je dobrý, že fakt jako počkali, teda bych nečekal, že
0: by no tak jako ono podle mě, když jim asi nějakým způsobem řekneš prostě jako nějakou objektivní příčinu, tak a pořád ještě ten, že ten gate byl otevřený, ten gate nebyl zavřený, takže tak řeknou dobrý, tak počkáme 5 minut asi nebo něco podobného. Mm-hmm. Jakože to nebylo tak, že by už byl zavřený gate, tak to by tě asi jako nepustili, ale tohle mi přišlo ještě asi docela jako lečit. Navíc je to taky 20 let zpátky otázka, jak by se chovali prostě teďka, teď by tě to třeba nechali uhradit. Jdem se podívat na dopravu a pak se budeme prohrabovat dalšíma voicovkama, protože Dominik říkal, že to přišlo poměrně hodně, tak uvidíme. Jestli jste taky třeba náhodou neměli na letišti průjem, tak rychlá doprava na rádiu Spin, pojďme na to.
1: Tak co se týče regionu v tuhleto chvíli, tak pozor si dávejte v Ostravě v ulici Bohumínská, protože tam se bourá. No a nějaký to zdržení naberete aktuálně taky na rychlovce v Liberci, protože tam to poskakuje kvůli práci na silnici.
0: V Praze se nebourá zatím, teď v tuhleto chvíli, ale je tady spousta kolon, takže normálně přijezd do Prahy po D8, de facto celá délka jižní spojky od Černého mostu do Štěrbohol, teď čerstvý crash na jižní spojce v oblasti Spořilova, no a kolona jak bláze na Nuselském mostě a končí až Legerce.
2: Automoto Spin, tvoje rychlá doprava na Rádio Spin.
3: Spin Radio.
2: Rádio Spin vítá všechny spinnery z Benešova. Nově tu vysíláme na 985 FM. Řekněte to všem, ať si nejvíc repu v republice vychutná každej, kdo má na něj chuť. Jsme Rádio Spin.
4: Říká se, že největší krása se nachází pod povrchem. Když navštívíte naše jeskyně v Olomouckém kraji, přesvědčíte se, že je to pravda. Z Brašovské, Javořičské, Mladečské, Špičák na Jesenicku. Už nehledejte tip na výlet. Začněte na caves.cz. Psáno caves.cz.

0: Rádio Spin. Jediný rádio, který ti dá do uší hip-hop.
1: Pusta něco jinýho, prosím, Spine.
2: Pojď to rozpálit, pojď.
0: Rádio Spin. Nejvíc rapu v republice.

0: Hezký dobrý ráno, Román a taky Dominik. Tak 7 hodin 33 minut, pojďme se podívat na další vaše fuck-upy na dovolených. Jeden takový líčí Román.
1: Hezké ráno, Román je doma spinaři, tady Román. Takhle k fuck-upům na dovolený, když jsme byli ještě mladí a chudí, tak jsme chtěli se ženou a nejstarší dcerou vyrazit teda k moři, ale žena se bojí lítat, tak jsme se rozhodli, že pojedeme autobusem k moři a vybrali jsme si Řecko. A nedoporučuju, hele, dva autobusy jeli, ještě nám po cestě ujel trajekt v Itálii, takže závěr závěru, jeli jsme 68 hodin autobusem do Řecka, ty vole. A ještě ten jeden autobus po cestě skořil, takže fakt to je masakr.
0: Krásný den je tobě, já jsem teda nevěděl, Romane, že tvoje žena je Dominik. Takhle se to prostě provařilo dneska, moje žena nesnáší lítání. Tak jdeme.
2: A ne, je fakt, že my jsme tenkrát jeli taky, my jsme teda jeli pracovně do Řecka a jeli jsme jako nějakých, ale jako 35 hodin a už takto jsme měli třeba 10 hodin zpoždění, že to taky docela dlouho.
0: My jsme jeli tenkrát do Řecka autobusem, to bylo hnedka po revoluci, kdy bylo zvykem jako jezdit se na dovolenou autobusem, protože letenky bývaly fakt jako vždycky hrozně drahý. A to jsme jeli nějakých 36 hodin, a bylo to fakt jako hrozný. A to bylo ještě v době, kdy já jsem se styděl chodit jakoby na malou s ostatníma lidma. Takže já jsem jako skoro téměř opravdu do toho Řecka nebyl na malý. Protože sice jsme v autobuse měli záchod, ale ten byl permanentně jako zamknutý a když někdo projevil vůli, tak dostal prostě strašnou sodu od toho řidiče. Tak jdeme ještě za Ladisem.
3: A za Roši, tak já se vždycky brutálně těšil úplně do Benátek. No a pár let zpátky jsme tam byli v těch největších pařácích, lidi bezohlední, takže už jsme byli na protože děcka byly do toho taky ošterné. No a teď co se nestalo, přes tu jednou uličku, která byla tak možná metr široká, cítíme ho. Ono normálně bylo na začátku z druhé strany té uličky a vítr foukal přes tou tu uličku s tím.
0: Fuj, tak to je teda kakel z pekel, to je teda hrozný.
2: Jaká náhoda, že se ti to dostane zrovna jako do pokoje takhle. Ne?
0: To je teda opravdu hrozný. To je prostě, vítej v Benátkách. Teď jsem ještě čet, že prostě Benátky budou zdražovat ten vstup do toho města jako takovýho, takže prostě teď, když půjdete do Benátek, tak to budete mít dražší a ještě s hovnem v uličce prostě.

0: Music Impro.
1: Hezky dobrý ráno, máme 7 hodin a 41 minut, no a to už je takový standardní čas při pondělku, kdy si tady vyprávíme o tom, co nás čeká za Radio Spin Music Impro.
2: Tak jsem zvědavý, co jsi připravil, protože ty vždycky vezmeš dva tracky, které k sobě téměř jakoby nejdou, tak jsem zvědavý, jaký dva tracky dneska budou vlastně ve hře.
1: Já jsem si říkal, že teďka bychom se mohli trošičku dotknout té obsese Evy Farný, protože, nebo o Evy
2: Farný. Edeny, jsou čtyři Edeny. Já jsem viděl Helenu Vondráčkou, která říká: já a můj tým jsme se byli podívat na Evičce Farný a uvidíme, jak to teda bude, to inspirace pro nás za rok.
1: Že se musela jít Vondráčko a podívat na Farnou, aby věděla, jak se to dělá.
2: Prostě.
1: Protože ta tam příští rok slaví 80.
2: Takže se Vondráčková za rok prostě, mě jsme vůbec. Takže se dotknem Farný, tak já, když se vybaví Eva Farná, tak se vybavím opravdu tady tuhle tu písničku Měl jsi mě vůbec rád, tak ta tam bude dneska?
1: Ta tam přesně bude, protože já si taky asi úplně jinou písničku moc
2: neznám, nevybavím. Neznám, no, možná Boky jako skříň ještě možná měla, ne?
1: Jako skříň, to na ostří nože asi, ale jinak
2: na
1: jako...
2: Na ostří nože.
1: Jinak moc nevím teda.
2: Tak jo, takže Měl jsi mě vůbec rád. Tak a do čeho?
1: Inspirací mi byl hudební víkend, protože tam byl Sergej Barakuda, takže jsem si vybral jeho track
2: Antarktida. Takže chápu správně, že text Evy Farný budeš rapovat do Sergeje B. Antarktidy. Nebude to obráceně, že by si Antarktidu zpíval jako vlastně vůbec rád.
1: Jako, že bych zavolal prostě jako starýmu Vronkovi a chtěl po něm, aby mi udělal beat na Evu Farnou.
2: Je to tak. Tak hele, dejme si teďka PTKčka, novýho PTK, a hned potom se do toho Dominik pustí. Já jsem zvědavý, jak moc se tentokrát ponoříme do textu Měl jsi mě vůbec rád, protože vždycky víme, že když se vezme popová písnička, dá se do rapového kabátu, tak prostě má úplně jiný význam a zní to úplně jinak. Takže Eva Farná, Sergej B. za pár minut na spinu.

0: Music Impro.
1: Eva Farná do Sergeje B, respektive, jo, je to tak. Eva Farná do Sergeje B, je do Antarktidy dneska v Rádio Spin Music Impro. Při pondělku 22. června, 7 hodin 46 minut. Jsem na to strašně zvědavý.
2: A já ve finále taky.
1: Jo? Jak dlouho jsi to cvičil, ještě mi řekni?
2: Docela dost, no.
1: Docela dost.
2: Jako 10 minut, vlastně dneska jsem si to projel znova.
1: Dobře, tak jo. Takže pokud jsi ready, tak 3, 2, 1, start. A ještě připomenu, nachystejte si prosím telefony a cinkněte nám hned poté 210, 32, 30, 30, jak se vám to líbilo, případně nelíbilo, dejte klidně Dominikovi bídu. Případně si všimněte toho, jak ten...
2: Nedávejte mi bídu.
1: Ne?
2: Ne.
1: Jo. Dejte mu bídu. Tak jdeme na to, 3, 2, 1, teď.

0: zavolá a nebo přijde, prostě řek, tak snad to vyjde. Doufám, že si sám svůj klip neovládám, na strach nevymlouvám, úsměv předem vzdám, na strach nevymlouvám, úsměv tak ten vzdám. Tak měl sně vůbec rád, to nedovolím, můžu řvát, nebudu v koutě stát a jen se hloupě ptát. Tak měl sně vůbec rád, to nedovolím, můžu řvát, nebudu v koutě stát a jen se hloupě ptát.
1: Dobrý. Musím říct, že jako fakt jako dobrý. Říkal jsem si, že vlastně je to mnohem lepší než ten vyřvaný popík. To mě přijde fakt jako, přijde mi to najednou takový, že se zastavíš a začneš přemýšlet vlastně o tom, o čem ten text je, takže si myslím, že jako big up.
2: Já jsem byl vlastně hrozně překvapený z toho, že mě jako většinou ty texty přijdou hrozně hluboký a tentokrát mi to přišlo, že to je strašně basic.
1: No je to takový jako easy going, hodně takový, měl jsi mě vůbec rád.
2: A tohle to se tam vlastně jako opakuje celou dobu, tam nic jiného není rád, ve finále, jo,
1: taky možná proto se z toho stal hit, protože se to dobře
2: pamatuje.
1: Protože
2: to je úplně easy.
1: Tak jo, tak nám dejte vidět reakci do mobilní aplikace Rádia Spin. Jsem zvědavý, jestli vás to ba, nebo jestli vás to neba, ale sami jste slyšeli instrukce, že Dominik by radši, aby vás to ba, než aby vás to neba, tak budem se těšit na to, že nám k tomu řeknete trošku víc. Přejeme hezký dobrý ráno, díky, za hodinu bude repríza.

0: Hezký dobrý ráno všem, Radio Spin Music Impro repríza bude za hodinu. Je otázka, jestli bude, protože Hudrovadlo se ozvalo a má tady pro Dominika hodnocení. Tak proč to nehraje, sakra?
1: Ale tak jako Bídu by si asi zasloužil trošku malou, umí lepší ty songy, ale na to, že je pondělí, tak jako to není zase tak nejhorší, si myslím. Takže jako malou Bídu, jo, ale zase necháme ho trošku dejchat toho Dominika.
0: Necháme. Ale na druhou stranu, jako zase furt to byla Eva Farná, takže musíš pochopit, že vlastně skloubit nebo vecpat Evu Farnou do něčeho takového, jako je Sergej B. Je vlastně téměř nemožný. Tak už tady máme Jirku. Jirko, dobrý ráno, ahoj.
2: Hezký ráno i vám, čau.
0: Tak, jak ses probudil? Vypadáš takovej, že to je teď, že to je čerstvý.
2: No, je to docela čerstvý. Já jsem měl svatební víkend, ne, že bych se ženil já teda, ale vstal jsem vlastně až teď.
0: Jo, tak to chápu. Tak děkujeme, že jsi vstal. Tak, to bude pohled. Helejte se, zapněte si za pár minut jeden primanis, ať vidíte svatebčana.
2: Snad stihnu rozlepit oči do té doby.
0: Jo.

0: Končím s rapem.
1: Až nám někdo řekne, že začíná, tak možná pak teprve bude končit.
0: Ok. Tak a druhá novinka teda?
1: Druhá novinka, tak ta je od Robina Zuta. Ten po úspěšném albu Majitel vydal první single s názvem Kapitál. Je to taková klasická Zutovina, chytlavej refrén za mě, takže super.
0: Ok, dobře, takže to je Robin Zut. Můžete už hlasovat teďka na radiospin.cz. Každý týden taky máme rubriku Flashback, tak za kým se otáčíme tentokrát a proč?
1: Tam jsme se vrátili za Izomandiasem, tehdy ještě Logicem, který v tu dobu, byl to nějaký rok 2012, kdy vydali track Pod vlivem.
0: To možná ještě vysílal tady na Spinu, ne?
1: Je to možný, že to je tohle období?
0: No, to byl takový puclíček.
1: Trošku, je to tak. No a my jsme se vlastně k tomuhle tracku vrátili v návaznosti na jeho novou desku, aby jsme si dali porovnání, kam až se ta jeho hudba za ty roky vyvinula.
0: No tak jo, tak jděte se to poslechnout teďka i s obrazem, jděte se podívat na telku, CNN Prima News. Jirka tady s náma dneska byl ráno, aby nám představil dvě novinky do hitparády Spin Fresh a zazpomínal právě taky na jeden track, který máme v Flashbacku. Jirko, děkujeme za návštěvu studiu. Měj se hezky, ahoj.
1: Díky. Čus.

0: Radio Spin Music Impro v premiéře proběhlo pár minut zpátky, pak se ozval Jirka Hudrovadlo a byl poměrně přísnej, tak tady ještě mám nějaký další reakce, tak jsem se zvědavý, jestli budou všichni tak strašně přísní, jako bylo Hudrovadlo.
1: Čau kluci, hele, mě teda Eva vůbec nebá, ale musím říct, že Dominiková verze tomu dala aspoň něco, že se to dalo poslouchat, takže big up, za mě super.
0: Tak dobrý, tak děkujeme Honziku. Davide.
2: Čau kluci, tady David, hodně mě to teda bavilo, bylo to opravdu dobrý.
0: Yeah.
2: Díky, čau, a opravdu to bylo boží.
3: A díky.
0: Yeah, Davide, tak to je hezký, děkujeme, máš pěkný hlas, Kato.
4: Ahoj, tady Kato, zdravím do rádia. Za mě má Dom takovej zpívavej hlas, trochu se to k tomu nehodí, k tomu temnému pozadí, ale jinak si myslím, že to bylo lepší z těch, který dělal, jakoby prostě lepší. Takže za mě dobrý.
0: No tak jo, takže Dominikovi měníme hlas a doufám, že za hodinu to prostě bude skutečně lepší, že to nebude tak zpěvný. Tak děkujeme. Minimálně to, že to vyvolá reakci, je prostě vždycky super. My se ještě teďka na chviličku vrátíme za naším spin komisařem Repem, za Matym, protože jeho čeká zítra poslední výjezd před prázdninama.
3: Poslední, jo.
0: Poslední, no.
3: Tyba,
0: je
3: to tak. Uteklo, to je
0: no, to letí.
3: Dá stihnu pro celou republiku zase.
0: No, stihnu pro celou republiku.
3: Za takhle krátkou
0: prostě
3: dobu.
0: Hustý, opravdu jako hustý. Takže pojďme se podívat, mám takový pocit, že minulý týden mířil nejprve do Pardubek, nicméně tam na spinnera nenarazil, tam narazil na nějakého příbuzně, protože Maty je kruťák, říkáme mu takzvaně krutý Maty, tak pokračoval dál do Jaroměře.
5: Pověz, seš posluchač Rádia Spin poctivej?
6: Ano, jsem každodenní posluchač, poslouchám ho vlastně celý den v práci, v autě.

0: doma všude. Přítelkyně, rodina, všichni to poslouchají.
1: Ty jsi si slyšel Matyho, že říká tvoje jméno do éteru?
0: Jasný, slyšel jsem. Tak jsem očekával, že to budu já.
1: Co vlastně říkáš na výhru?
0: No super, budu mít tolik energie na rozdávání, si myslím.
1: No a jaký byly pocity?
0: No takový divný, ještě jsem nic takového nezažil, nic jsem takového nevyhrál, takže jsem úplně šťastný,
2: vděčnej
0: za to.
2: Je to hezký, tak to je dobrý, takže dobrá práce, Maty.
3: Mně se hrozně líbilo, jak tam Tomáš říkal, že vlastně jako slyšel svoje jméno z rádia, takže očekával, že to bude já, jak kdyby to byl jediný Tomáš Věroměř.
2: evidentně, tak hele, Věroměř není tak velká a je možný, že prostě třeba Tomáš je sám jediný sameček, který tam prostě poslouchá zpěv. A že se na ně všichni jako ukazují prstem a řeknou, ježiš Tomáš, že ty jsi divný, ty posloucháš ten rap, ty posloucháš ten hip-hop, ty jsi teda úplně zvláštní.
3: Tak a teď si všichni budou říkat, je škoda, že jsem taky neposlouchal ten spin, protože jsem si mohl odníst prostě kartony tady Tigru.
2: Ale vy ještě můžete udělat jednu věc a můžete se zkusit registrovat na program zavináč radiospin.cz, protože Maty a Spinkára do ulic Republiky výjíždějí zítra ještě naposledy. Tak a my se podíváme, co nás dneska čeká za počasí, takže...
3: Takže bude to docela příjemný. Dobrý. Teploty vystoupají k 27, což po těch, nevím, 34, co bude teďka o víkendu, je trošičku úleva. Na druhou stranu odpoledne počítejte s tím, že trošičku sprchne, a to skoro po celé republice. Když se tak na to koukám, Praha, Ústí, Vary, Olomouc, Brno, Ostrava, skoro všude.
2: Na druhou stranu, na včerejšek taky hlásili déšť.
3: To je pravda, nic
2: a vlastně
3: toho nebylo, no.
2: Jako v chviličku, když jsem stál na jeřáku, tak tam jako jenom pár kapek a jinak nic. Takže ono uvidíme, jestli to bude tak žhavý. Spin Radio.
4: Užívejte si léto se všemi jeho požitky. Ekondomy.cz. Pro muže, pro ženy, pro oba. Ekondomy.cz.
5: Co je, Eduarde? Jsi bílej jako stěna.
6: Ale nevyšla mi maturita a ani přijímačky.
5: No tak, nevzdávej to. Ještě máš šanci. Mrkni na vysokéškoly.cz a vyber si z mnoha škol, které stále přijímají studenty.
6: Vážně? Vysokéškoly.cz? Super! Jdu tam?
7: Zdravím, dobrý dopo. Někdo to dobrý dopo, ale bohužel nemusí mít, protože dárců kostní dřeně není dost. Přitom to nebolí, registrace je hned. Oni to dělají takovou tou tyčinkou, nemyslím ale ty, co se dávají v hospodě k pivu. Takže jestli je ti 18 až 35 let, asi zdravej. Pojď do toho na kostnidřeň.cz. Někdo tě vážně potřebuje. Ahoj, Rohony.

0: 8 hodin, 8 minut, Radio Spin, Roman a taky Dominik. Dome, víš, co mi napadlo, že ten malý David, co nám posílal voiceovku, takže by bylo hezký, kdyby se za náma třeba zastavil do Spin rána.
1: A tak to by bylo hezký.
0: Za chviličku určitě mu začínají prázdniny, kdyby třeba příští pondělí měl čas a dorazil za náma, tak by to bylo jako pěkný. Davide, promysli a klidně nám cinkni a domluvíme s tebou nějaký termín, aby ses taky mohl užít, jaký to je být v rádiu, protože máš hezký hlas a jsi takový nadšený spinner, komunikuješ s Vicky, komunikuješ s Márou, komunikuješ se všema z nás, tak si podle mě by si zasloužil tady s náma chvilku pobejt.
1: Takže by se tady vyučil dalšího moderátora.
0: Jo, to bylo dobrý. Jo, tak ale přesně tak, nikdo nemládneme, že?
1: Tak jo. To je pravda.
0: Tak jdeme se podívat na další přehled zpráv.
1: Tak jo, tak si představ, že se s někým dlouhý roky fakt jako úplně extrémně nenávidíš. Většinou to bývá třeba, že jo, v práci nebo ve škole.
0: To je pravda, taky tě nesnáším.
1: A podobně. Ale tak nakonec se z toho stane třeba dobrý kamarádství, nebo se třeba někdo dá taky dohromady. To se totiž stalo jeptiškám v brazilském klášteře, který místo toho, aby našli Boha, tak našli životní lásku mezi sebou a vzali se.
0: Ježiš, to je hezký.
1: Což je vlastně jako hrozně hezký příběh teda.
0: To je teda pěkný, akorát pak museli teda opustit klášter, protože určitě všechny ostatní jeptišky po nich začaly házet kamenem a říkají: "Fuj! Lesby tady nechceme!" Ale jinak mi to teda přijde pěkný, to je vlastně, já mám pocit, že jsem i někde máma četla nějakou knížku o nějakých právě dvou jeptiškách, který se do sebe zavouchly, akorát, že teda tam ten tlak té společnosti byl tak velký, mi říkala, že vlastně podle mě spolu nebyli snad nebo něco takového. Takže pokud tady ty jeptišky, prostě jim došlo, že k sobě patřejí a začali spolu žít, tak je to prostě sakra krásný, pěkný.
1: Je to hezký. Dobrý. Ve finále to místo nenávisti mohlo být jenom takový jako pošťuchování.
0: Asi jo, no. Tak znáš to, co se škádlívá, to se rád domnívá. No tak jo, tak já tady mám ještě jednu informaci, kdybyste se náhodou nedostali někam na nějakou střední školu, tak Ambiente už příští školní rok otevře svoji střední hotelovku, to mě přijde vlastně jako cool a věřím tomu, že by to vlastně mohla být docela jako prestižní a zajímavá škola, když si představíš vlastně, jaký podniky má Ambiente a jak se člověk cítí, když do nich jako vejde, tak věřím tomu, že vlastně vychovávat si vlastně své budoucí zaměstnance je docela dobrý, ještě vlastně oni si to zaplatí, že? Protože to bude soukromá škola, takže vlastně de facto tím pak jako budeš to školní postupně vracet v tý mzdě, kterou u tebe budou získávat. Tak to je docela cool za mě, protože i když si vezmu, já nevím, vizuály těch restaurací a podobně, tak věřím tomu, že to bude taková vkusná škola. No a ještě tady mám jednu informaci. Babiš tvrdí, že od příštího školního roku zakáže mobily na školách, bude se to týkat hlavně základech a těch, co jsou v povinný školní docházce, což si myslím, že v tuhle tu chvíli je 10 let, to znamená 9 je základní a pak je podle mě rok na střední škole a pak už se telefony budou moc používat.
1: Já si říkám, že spíš jako místo toho, kdyby je zakázali, kdyby se ty studenti naučili v té škole ty telefony správně používat aspoň.
0: Nevím, jestli jako telefony přímo.
1: Nebo jako třeba jako to, co se týče telefonu, že jo, tak většinou sociální sítě a tyhle ty věci, že kdyby jako dbali spíš na tohle to, aby věděli.
0: Sociální sítě bych teda zrovna ve škole asi jako, no možná v nějakém předmětu asi jo, ale spíš asi, já bych teda spíš asi, ať používají technologie, ale ne telefony, protože zase z pozice jako kantora, tak prostě je to strašně rušivý. Jako opravdu je to rušivý. Na druhou stranu práce s umělou inteligencí určitě ano, nějakým způsobem jako ulehčování té práce a zrychlování procesu ano, protože to prostě děláme v práci taky. Jenom si nejsem úplně jistý tím telefonem, protože přece jenom pořád jsou to studenti. Myslím si, že by měli mít zařízení, který jim dá ta škola, protože tam nebudou utíkat na ty svoje komunikační kanály. A to si myslím, jako, že je čistě jakoby praktický. Takže technika ano, jen jiná podoba než jejich osobní vlastní telefon.
1: Okay,
0: protože tam si furt budeš s někým prostě psát a domluvat si randíčko a tak dál a vlastně ten učitel nemá šanci rozpoznat, jestli makáš nebo nemakáš. Ještě když v té třídě máš 30 dětí, ale když jim dáš 30, já nevím, tabletů, když jim dáš prostě 30 kompů a řekneš, tady máte prostě umělou inteligenci a něco tam zpracujte, tak si myslím, že to je vlastně jako docela legit.
1: Jako to by bylo dobrý, no, že by se to naučili prostě používat tak, jak se to používat má a vlastně by si v budoucnu ušetřili nejenom jako čas na školu, ale i v práci.
0: Jenom, že to bys nesměl mít jako tedru starou paní Novákovou.

0: nebo lež. Dnešní pravda nebo lež bude poměrně aktuální, protože venku je vedro, jsou tam tropy, tak je potřeba třeba taky vědět nebo i nevědět, jak se v tom horku chovat.
1: OK, takže dneska to bude takové edukativní skoro.
0: Přesně tak, máme tam mít takový edukativní okýnko.
1: No tak to jsem zvědavý, to bude určitě o tom, že máme hodně pít a budeme tam mít přesný rozmezí, takže se budeme muset trefit, jestli je 2,5 litru, 3 litry nebo prostě kolik to je litru. Na druhou stranu už jako tuším, čím budu případně oponovat, protože jsem viděl nějaký rozhovor s jednou doktorkou o víkendu a ten byl takovej, no nebudu ti teď nahrávat do karet. Nebudu ti nahrávat do karet, ale vlastně budu nahrávat sobě do karet. Tak a prosím vás pěkně, potřebuju spoluhráče, to znamená nebo spoluhračku, anebo spoluhračky, anebo spoluhráče, a jsou tam muži i ženy, takže telefon je 210 32 30 30, ještě jednou 210 32 30 30 a jestli z nás bude tříhlavá saň, nebo jenom dvouhlavá saň, to už nechám na vás. Každopádně doufám, že někdo z vás cinkne a že toho bídáka porazíme.
0: Do bídáka.

0: Rádio Spin uvádí Pravda nebo lež.
1: Budeš zklamaný, Domíčku. Mám tady dneska první hlavu, to je Aki. Aki, ahoj.
2: Ahoj.
1: Čau, vítej ve hře, jsem rád, že jsi tady. Druhá hlava jsem já a třetí hlava je Pajky. Pajky, nazdar.
2: Ahoj.
3: To bude docela ostrásek.
1: Já ti říkám, dneska ho zaženem do rohu. Tak jo, tak jdeme na to.
3: Tak jo. Nejlepší způsob, jak používat klimatizaci, je nastavit ji na teplotní rozdíl 5 až 6 stupňů proti venku.
1: Není tam 10 stupňů.
2: Má to by asi 3 stupně, ne?
1: Cože?
2: O 3 stupně míň, asi nejvíc, ne?
1: O kolik? O 3?
2: No, asi o 3, ne? Já si tak myslím.
1: Fakt to, já bych řekl, že to může být plus minus 10. Ale možná ne. Jak jsi říkal, 5 a 6?
3: 5 a 6.
1: Pajky, neslyším tebe a tvoje vyjádření k tomu. To takhle sami,
4: tak... Moje vyjádření je úplně bezcestný. Já přijdu domů a zapínám klimošku na 18, takže můžeme jít venku bojit. Já to volím co nejmí, ale já bych řekl, že jako asi jo.
1: Takže dáme pravda?
4: Já bych dal pravdu.
1: Ajky jo. Taky? Jo? Tak jo.
2: Ne, Ajky.
1: Taky, promiň. Tak jo, tak pravda.
3: Je to pravda.
1: Takováhle diskuze, viď? A přitom to bylo vlastně jasný.
3: to bylo vlastně tak jednoduchý.
1: Takže 5-6 stupňů a je to OK, jo?
3: Je to OK.
1: Dobrý, tak jdeme dál.
3: Když necháte v autě na přímém slunci položený sluneční brejle, tak vám hrozí, že se skla stanou jako lupou, odrazí se do toho sluníčko třeba, nebo to projde tím sluníčko a zapálí vám auto.
4: To by se stalo, kdyby
2: brýle. Brýle.
1: Tak počkej, takže... Bajky?
4: Kdyby brejle byly dioptrický, tak by se to stalo, ale ne sluneční.
1: Mm-hmm. Protože to jsou normálně plastový sklíčka, veď?
2: Jí názor, úplně to samé.
1: Tak jo, tak kluci dávám na vás, to znamená, říkáme lež?
4: Ano.
1: Dominiku, lež, do zadku běž.
3: Je to lež a do zadku nejdu. Tak. A... Tak, jdeme na poslední otázku. Mm-hmm. Je dobrý si dát třeba horký nebo teplý čaj místo ledové vody, protože se tím tělo ochladí mnohem efektivnějc?
2: Ano, určitě.
1: To bych taky řekl, že je pravda, protože když jsme byli v Maroku, pravda, tak tam do nás taky pořád lili horký čaje. Takže pravda?
4: Doporučuju, když nemůžete v letě usnout, vysprchovat se úplně vaší vodou.
1: Přesně, ty popálení.
2: Ne, spíš takovou vlažnou, ne?
1: Tak jo, takže hele. Tak, ať to nezamluvíme. Dáváme teda pravdu?
4: Ano.
2: Jo.
3: A je to pravda.
1: Ty vole, my jsme prostě jedničky!
2: Jo!
1: Já jsem vám říkal, kluci, že ho zaženeme do rohu. Tak, skvělý, takže dobrá práce. Aki, Pajky, Roman, to jsme ale banda.
3: Jsi ti vyplatil rozhovor?
1: To jo, teda, to jsem vyplatil.
2: Zachránil jsem tě.
1: Tak jo, budu se pamatovat. Hezký den, čau, ahoj kluci.
2: Ahoj, ahoj.

0: Hezký dobrý ráno všem, tady je Radio Spin, Roman a taky Dominik. Minulý týden mi volala Patricie z Vesny a říká prostě Romane, my tady máme novou písničku a ta prostě bude venku, myslím, že vycházela ven v pátek a říká, pamatuješ si, jak tě bavila Morava? Říkám, no pamatuju si, jak mě bavila Morava. Říká, tak tady to je něco podobného. Mm-hmm. Takže se jmenuje Slezko ta písnička. Ne, jmenuje se to Já si tě brát nebudu. Na featu je Ben a musím teda říct, že hrozně jim to jako jde dohromady a skoro bych řekl, že Ben je tam v takový jakoby nový poloze, na kterou u něj nejsem vlastně jako zvyklý a moc mě to baví.
1: Mně se líbí, že Ben je takový chameleon, že mám pocit, že vlastně jako cokoliv mu naservíruješ za žánr hudební nebo prostě jako za druh beatu, takže Ben se prostě přizpůsobí takhle.
0: Jo, přijde mi, že vlastně čím je starší, tím víc je jakoby hudebnější, tím víc je jakoby barevnější v tom projevu. Barevný jinak je dost. Ale myslel jsem fakt v tom, jako co z něj jde ven, protože přijde mi, že si vlastně hezky a kreativně dokáže poradit jakoby s čímkoliv. Tak to bych jako chtěl vyšvihnout Benovi poklonu a určitě jakoby komplement a zároveň Vesně za to, že vlastně ta muzika, kterou dělá, je fakt jako zajímavá a hezká. Tak my tady máme ještě od Vesny zdravici. Doufám.
2: Zdravím všechny posluchače Spinu, tady Patricie, frontmanka kapely Vesna. My vás s holkama zdravíme a posíláme vám náš nový track, společný single Vesny a Bena Kristova Já si tě brát nebudu, tak si to pojďte užít i s náma.

0: Ten Ben tam byl teda fakt jako mega hustý. Rychlá doprava na Rádiu Spin, Roman a Dominik, Dominik Regiony.
1: Tak začneme v Plzni, protože tam se boudá v Rokycanský, nebo respektive na příjezdu do Plzně po Rokycanský, takže tam určitě dávejte pozor. Jinak zbytek regionu vypadá poměrně v pohodě, v Liberci furt poskakuje kvůli práci na silnici rychlostka. No a co se týče dálnic pro tuhle chvíli, tak vidím tady jeden crash, a to u Starý Boleslavy na D10, takže tam určitě pozor po směru na Prahu, docela se to tam zaštosovalo.
0: Mm-hmm. Boudá se v Husický na Praze 3, boudá se ve Štěrboholík na tom obřím Kruháči, boudá se taky na jižní spojce a ta jižní spojka je teda zasekaná, opravdu jakože kdyby červená mohla být červenější než červená, tak bude červenější než červená. Obrňte se trpělivostí, je to tam fakt jako nepříjemný. Pokud jako spolíháte na jižní spojku, tak na ní nespolíhejte. No a ještě jeden crash v tunelu Mrázovka.
2: Automotospin, tvoje rychlá doprava na Spin.
3: Spin Radio.

0: na jednoho. Ve Spin ránu na Radio Spin.
1: Máme pro vás něco...
2: velkýho.
1: Hodně velkýho.
2: Jako něco největšího vlastně. Máme pro vás jeden papírek, který vám zaplní prostě programem 3 dny, pátek, sobotu a neděli.
1: A rozhodně to bude stát, jo, to, protože to je fakt jako od rána do večera máte co dělat. No, do večera, do noci.
2: Do noci. Dokonce, končit to bude dokonce až, co neděle, až v pondělí ráno, až ve 3 ráno v pondělí, v noci z neděle na pondělí. Mystic Skate Cup v Praze, opět se to koná od pátku 26. do neděle 28.6. Jsou tady i tady závody, bude tam spousta koncertů, jenom namátkou, třeba v sobotu večer Delighted People, což je prostě skvělý. Potom taky třeba v Mystic Baru budou DJové Flux, Noir, Aquaman. No a třeba v neděli večer živý koncert PSH hodinu a čtvrt, to mi přijde teda fakt jako super.
1: Což je boží.
2: Což je fakt jako dobrý, ale hlavně to místo je prostě skejťákům jako předurčený, je to prostě tradiční věc, která startuje prázdniny letos. Letos vlastně školáci 25. dostanou vízo a pak najednou boom a můžeš do skateparku na Švanici a užít si Mystic Skate Cup. Tak, my pro vás máme jeden lístek, ten vám jsme schopni dát, pokud normálně prostě si ho vybojujete ve hře jeden na jednoho.
1: A proč jenom jeden? No, protože to je hodnotný lístek, takže je to prestiž tam mít.
2: Je to tak a navíc předpokládáme, že jste prostě velký rozpělí a že umíte prostě na takovouhle akci jít sami a užít si ji prostě sami.
1: Ale jo? Mně si myslím, že to je komunita, kde nebude problém sehnat nějakého feláčka, který tam s váma ty 3 dny prostě stráví.
2: Jak pravíš, Dominiku, jak pravíš? Tak tedy, čehož musíte udělat? 210 32 30 30, zavolat právě teď. Zúčastnit se hry jeden na jednoho, to znamená říct alespoň 2 správné odpovědi, získat tak víc bodů než druhá strana, no a odníst si tenhle ten lístek a prožít Mystic Skate Cup.

0: Jeden na jednoho. Ve Spin ránu na Radio Spin.
1: Je to boj? Bo to se sem dovolat, když soutěžíme o takovouhle cenu.
2: A zároveň prosím vás pěkně, Dominik je taková naše malá encyklopedie, protože nejdřív se dovolal Pajky a Dominik říká, Pajky volal ráno, už vyhrál lístky na Pivosquad a pak je musel odezdat zpátky, protože si uvědomil, že jede na dovolenou. A teďka Pajky zavolal znova a teď Dominik říká, teď jede na tu dovolenou, tak co s tím lístkem bude dělat? A říkám, Pajky, teprve jdeš na dovolenou, co s tím lístkem budeš dělat? A on říká, no jo, tak čau, já mám prostě smůlu. A začal zpívat písničku, má smůla, smůlovat a tak dále.
1: Prostě, no.
2: Ale díky tomu můžeme uvítat ve hře na jednoho ženský hlas, tak tedy ahoj, jak ti říkají?
3: Ahoj, já jsem Petra.
2: Ahoj Petro, jaký máš Co ráno, Petra? Jak jsi odstartovala týden?
3: Ale docela pohodě, no, krutý takový pondělí jako vždycky, ale co víc.
2: Já jsem to měl taky stejně, jako ten budík, když mi zazvonil, tak jsem udělal mdlo a říkal jsem si, ne, zase, prostě ano, vždycky. Toto ano. Pondělí je normálně bolavý.
3: Krutý. Přesně,
2: hele, kdyby tě to pondělí někde mělo bolet, jo, tak kde by tě bolelo?
3: U srdce.
2: Tak to máme úplně stejný pnutí. Tak jo, tak Prochy na lince číslo 2, zdravíme možná Liberec, možná Beroun, možná nějaký úplně jiný městečko. Papá Prochy, ahoj.
4: Čau, čau, hele, jsem v Liberci akorát.
2: V Liberci, tak jsem to trefil správně, tak to jsem prostě pyšnej. Hele, chci se zeptat, jdeš zrovna do kopce nebo prší, protože to platí pro Liberec?
4: Hele, jedu v autě po rovince a je tady nádherně.
2: Takže neplatí ani jedno, tak jo.
4: Ani
2: tak,
4: jedno.
2: Takže pustíme se do soutěže, je potřeba, abyste jeden nebo druhý získali víc bodů. Jakmile budete vědět vaši odpověď nebo správnou odpověď, tak zakřičte vaše jméno, jinak automaticky přihráváte bod druhé straně. Dominik je nekompromisní a vlastně to dělá hned automaticky. Jasný, tak jo. Tak, vypněte tam to pípání, prosím vás, pěkně, to mi trošku znepokojuje.
1: Nebourat.
2: Tak, nebourat, neparkovat, vydržte to. Tak, otázka číslo 1. Která země ve Spojených státech je považována za místo, kde se zrodila kultura skejťáků?
4: No.
1: Je tam 52 těch zemí. Máte docela na výběr.
2: Je to bohatá země. Je to velmi bohatá země. Je tam hodně... Je to hodně bohatá země, tak. Možná dokonce nejbohatší země ze Spojených států, si myslím. Je tam hodně slunce, je tam hodně vína.
3: Florida.
2: Tak to bys přihrála bod automaticky pro Chymu.
3: Jasný.
2: Ale ne, není to Florida. Tak.
4: Ne. Tak nevím.
2: Takže nevíte ani jeden. Kalifornie. Kalifornie.
3: Kalifornie.
2: No
4: jo. No,
2: no, tak jo. Tak otázka číslo 2. Tady budete muset být rychlejší k odpovědi.
1: To je pravda. Jak se říká místu, kde se jezdí na skateu?
3: Skatepark, Prochy. Petra, skatepark.
2: No jo, ale
1: no,
2: Petro,
1: Petro,
2: první byl skatepark, takže bot má Prochy.
3: Asi jo, tak fajn, no, tak já to teda přijdu Prochy. Ale se... to pondělí se už začít už nemohlo, takže úplně po...
1: Okay. Ale ještě si můžeš napravit reputaci.
2: Tak jo, tak jdeme na otázku číslo 3. Kolik koleček má běžný skate?
4: Prochy. 4.
2: Prochy říká 4. Označujeme 4. A Prochy má pravdu a je tak vítězem pondělní soutěže.
3: Takže blahopřeju moc do Liberce.
4: Děkuji.
2: Tak Petro, tak tebe jo. Dneska srdce bolí dvakrát, ale na druhou stranu neštěstí ve hře, štěstí v lásce. Platí to aspoň?
3: No, tak to stoprocentně.
2: To je hezký. Tak jo. Tak Petro, zítra soutěžíme zase.
3: No, budu volat, koušet, uvidíme. Tak jo, kutí, mějte se, hele, hezký den.
2: Taky. Ahoj.

0: Music Impro.
1: A my jdeme do finále a za všechno vážně dík. Za všechno může Vicky a taky kouzelník. To asi neznáte tady tuhle tu písničku.
2: Krásný dobrý ráno, znám, no. Ale líbí se mi to.
1: Že jo, tak jo. Tak vítej.
2: Ahoj.
1: Vítej, tak to, co máš dneska na sobě, zmíníme až v posledním vstupu.
2: Dobře.
1: Teď si myslím, že...
3: Ty zní hodně tajemně.
1: Se budeme, no, tak dobře, jak já to řeknu rovnou. Vicky přišla prostě v tangách dneska, no.
2: Dále. Musel jsi to propálit hned?
1: Promiň.
2: Tak to bylo moc. A zbytek si necháme až po impru.
3: Tak je horko v Vicky, jako, prostě to chápem.
1: No a Dominik Starý Prasák, ten teďka bude celý den slintat. Tak před náma je Radio Spin Music Impro.
2: Jedem.
1: Radio Spin Music Impro je dneska fakt jako hodně zajímavý kombo. A to konkrétně Dominiku představ, Vicky, co dneska budeš stvárňovat.
3: Vicky, dneska tady probereme Evu Farnou. Takhle Roman nereagoval, když jsem mu to řekl.
2: A proč Eva Farná je prostě srdíčko, který pro mě bije? Jako?
1: Tak jo, tak mi řekni 10 písniček, který od ní znáš.
2: Na ostří nože, teďkon ten burger, potom tohleto měl jsi mě vůbec rád a... Spoustu dalších písniček, ty si těch nespomenu jménem. Ale i tak, kdykoliv ji slyším, tak je, jo, a potom má ještě s Okim, s tím polským reperem, ale já, to je polský, takže to mám trošku problém.
1: Beru, uznávám tě čtvrtou.
2: Bere se i Eva Farna, kde sice není na featu, ale je ve videoklipu.
1: Ne.
2: Trochu polský, trochu český, tak ne. A potom, víš co, prostě ona je srdíčka, já ji vždycky poznám, ona má tak charakteristický hlas.
1: Já si trošku pletu s Terezou Rambou vždycky.
2: Protože ale přijde... protože oni jsou nejlepší kámošky.
1: No, ale hlavně mě přijde, že má jakoby v sobě obrovskou míru jako ženskosti. Já ji mám rád. Jako mě...
2: A právě to se mi na tom líbí. No. Ona opravdu jako podporuje moji vnitřní Beyoncé. Mm-hmm. A chtěla bych ještě říct, že je skvělý, když jsem slyšela, že Tereza Ramba vlastně zařídila, že, ne počkej, že Eva Farná tehdy vystupovala i druhý den s Dua Lipou, ten její feed prostě na ostří nože, jo, mm-hmm. Protože Dua Lipa si ji tam prý vzala do backstage a prostě byla jako, hele, a máš čas, jakoby to se mnou, protože poprvé to bylo překvápko, že jo, a podruhé to bylo jako, a mohla by si to se mnou zaspívat i druhý den v tom outučku a Eva Farná prý jako v tu chvilku dělala, kde je Kazma? A nebo za to může Mikýř?
1: Já tenhle rozhovor jsem slyšel a přišlo mi to vlastně jako docela dobrý.
2: Ona je autentická.
1: Já bych řekl, že prostě Tereza Ramba je autentická a zároveň je autentická i právě Eva Farná, ale na druhou stranu nejsi tak velká faninka, protože si nedala dohromady víc než 4 písničky.
2: Je to tak.
1: Tak, ale možná by tě mohlo zajímat, do jakého...
2: Mám co dohánět.
1: Máš, no.
2: Upozornil jsi na moji slabůstku.
1: Ne, prostě je dobrý, že některé věci jsou prostě jenom image. Miluju prostě Evu Farnou.
2: Ne, to není image, to je prostě pravda. Ale já jsem teď naposlouchávala Exit u palice, člověk nemůže mít všechno.
1: Jasně, víte jo, závorce výhovorky. Tak a zajímá...
2: Tak co to bude?
1: Tak. Sergej B, Antarktida. Dropovat bomby jedna z mých hrůty, schytávám
3: hejt jak Vladimír Putin. Tam bys mohla dát těch 10 tracků už.
2: To už, no to víš, že jo.
3: To by šlo líp, ne?
2: Víte co, pojďte radši na to impro.
1: Tak pojďme zkusit toho, Sergej.
2: Ne, já teďko nechci. Romane, já už jsem jinde, já už se vidím u počasí, pojďte.
1: Tak jo, tak jdeme na to. Takže, Dome, je to tvoje.

0: zavolá a nebo přijde, prostě řekne, tak snad vyjde, doufám, že si sám svůj klid neovládám, na strach nevymlouvám, úsměv tak ten vzdám, na strach nevymlouvám, úsměv tak ten vzdám, tak měl sně vůbec rád, to nedovolím, můžu řvát, nebudu v koutě stát a jen se hloupě ptát, tak měl sně vůbec rád, to nedovolím, můžu řvát, nebudu v koutě stát a jen se hloupě ptát, yeah.
1: Čau kluci, tady David, hodně mě to teda bavilo, bylo to opravdu dobrý. Díky, čau, a opravdu to bylo boží.
2: Je, to je hezký.
3: To je krásný.
4: Čau kluci, hele, mě teda Eva vůbec nebá, ale musím říct, že Dominikova verze tomu dala aspoň něco, že se to dalo poslouchat, takže big up, za mě super.
2: To je dobrý, to je hezký, to je hezký. Ještě tady máme někoho na drátě, tak kdo je na drátě, halo?
5: Ahoj, největší kritik.
2: tak pojď do toho.
5: Hele, kluci, jenom za prvý, Tereza Ramba je nejvíc sexy herečka, Eva Farná nemá konkurenci a Dominik už vůbec ne. Bylo to skvělý, super, úžasný a bomba.
2: Tak super, tak děkujem, to o tebe jako sedí. Užij si dovču, kdy vlastně odjíždíš a kam jedeš?
5: Hele, v pátek v 7 ráno letím do Turecka.
2: Je, tak to je pěkný.
3: Antalya nebo?
5: Hele, Bordum.
3: Bordum,
2: OK, tak to budeme muset googlovat.
5: Letím poprvé, nechtělo se mi moc, ale tak jsem, že to zkusím.
3: Ale no, musím říct, že Bordum mi připomíná Durum, to jsme u kebabu a jsme zase v Turecku.
2: No tak to
3: takže
2: je pěkný.
3: Chytám se.
2: Tak jo, tak si to užij.
3: Jo.
2: Pajky, děkujem, krásný den, ahoj, ahoj.
3: Čau.
2: Čau, ahoj, ahoj. Tak jo, Vikčo, tak pojďme se podívat na to, proč máš dneska na sobě černý oděv, protože to je potřeba zmínit teď v tuhle tu chvíli, teď a tady.
3: Ano, já na sobě mám černý oděv, protože dneska je vlastně stávka České televize a taky Českého rozhlasu, protože veřejnoprávní média jsou momentálně v krizi. Mm-hmm. A já právě na podporu, vlastně na solidaritu se veřejnoprávními médií jsem si dneska oblíkla černou barvu, protože dneska všichni, kdo podporují, si na sebe berou černou. A myslím si, že to je důležitý opravdu se o tom bavit. Včera

0: Tak jo, užijte si pondělí, ať jsou na vás lidi hodný. No a ať vám to uteče v práci, ať už je zase ten páteček. Spin Radio.
1: Čau, tady Pio a
2: Orion.
3: Jsem tě pozval na Mejdán 25. června.
1: K 20 letům Punk is Dead, který proběhne kde?
2: V Praze, v Pražské kulturní sportovně.
1: Doraž ve čtvrtek 25. na rap. Yeah.
3: Punk is Dead.
4: Punk is Dead.
2: Voda taky je dead.
5: Podporu.

Posloucháš Radio Spin, Vicky tady s tebou. Ahoj, ahoj, zdravím tě od Majku. Už máme pondělí, tak doufám, že jsi si pořádně o víkendu odfrknul, že jsi třeba vyrazil už někam k vodě, protože teda to byl hit, musím říct. Já jsem se schovávala celou dobu v baráku, já jsem nevytáhla paty, psala jsem do počítače, ťukala jsem, ale klimoška fungovala, takže v pohodě. Jinak, prosím tě, dneska už je 22. června, takže svátek má Pavla. Pavlo, Pájo, všechno nejkrásnější k svátku, pokud nějakou znáš, tak jí rozhodně dneska dej kytičku. No a o čem se dneska budeme bavit, to ti řeknu v rychlosti. Dneska probereme dovči, protože už se na ně všichni určitě chystají, včetně Pajkyho, který už se nemůže dočkat. Turecka, no tak já ti řeknu pozor, jsou tady určitá různá pravidla silničního provozu v cizině, tak se na to spolu mrkneme. No a potom tady mám taky tip pro všechny, kteří makají s přilbou na hlavě, protože jak je vedro, člověk se zapotí, orosí se mu to čelo, tak mám pro tebe takovou praktickou. No a potom tady mám jméno jednoho repera, u kterého fakt nebudeš čekat, kdo to je, budeš hádat, takže připrav se, zapni své mozkové závity, dneska to bude jízda. Jinak, prosím tě, dneska teda je výstražná stávka, a to České televize a taky Českého rozhlasu, takže já ti jenom říkám prostě pozor na to, bej tebou prostě, já se tedy aktivizuji, jde tady totiž o zrušení poplatků, no ale to taky znamená potom potenciální ztrátu dostupnosti ověřených informací pro širokou veřejnost. No a to už vůbec nemluvím o tom, že třeba nezbydou peníze na skvělý seriály, jako je třeba Vyprávěj most, Metoda Markovič, AZ Quiz. No prostě postavme se, zachraňme i tyhle ty seriály a další potenciálně skvělý, jako jsou tyhle. Takže já teďko říkám, postavme se za veřejnoprávní média, a.k.a. Let's get it started, Radio Spin.

0: Jedu znova do Rychlova.
1: Radio Spin, Vicky tady s tebou a samozřejmě komunikátor. Takže teď je ten čas, kdy můžeš vzít telefon a vytáčet 210 32 30 30 a nebo mi posílat hlasovky do naší apky. Takže těším se, pojďme tady trošku nakopnout to pondělí. Máme krásný počasí, takže těším se taky na pozitivní vibes. Už teďkon, za chviličku. Před náma Drake a Nokia v Radio Spin.

0: Spin. Vicky tady s tebou, triky na přání, no a na drátě už major. Čau, majore.
1: Já zdravím všechny.
0: Nazdar, nazdar, prosím tě. Pane, tak co ty a víkend? Jak to šlo? Jaký máš highlight?
1: Hele, byl sobota určitě pracovní celý den, to jako bylo zátřehu, ale víkend, teda neděle, tak byla odpočinková, takže půl na půl.
0: Takže půl na půl, jasně. Tak někdo má prostě víkend, jenom tu neděli, ty jak jsi takhle jako smrsknul ten víkend do neděle, tak vlastně o to intenzivnější to vlastně bylo, ten odpočinek, viď?
1: Tak.
0: No a byl jsi někde u vody, nebo máš nějaký tipy, triky, jak jsi se popral s tím vedrem?
1: Hele, jediná voda byla ze sprchy, to je jako jediný, ale jinak jako zalezli ve snínku a půjdu popíjet nějaký ledový drink.
0: Jo, no tak to zní krásně, to zní parádně. Já teda musím ještě říct, se tady přiznám, já jsem normálně rozbila hlavici u sprcháče. Ježiš, já nekecám, já jsem se tak poctivě prostě ovlažovala takzvaně, zavlažovala, že normálně, já nevím, jak se mi to stalo, ale prostě urvala se mi ta hadice od té hlavice, jak jsem to jakoby dala do toho držáku, že jo, abych to jako na sebe mohla nechat prostě celý sprchovat. No a prosím tě, teď jakoby to z té hadice začalo stříkat a bohodila jsem si celý strop.
1: Přítomno
0: se cení. Jo, bylo to super, to znamená, že můj víkend byl takovej kutilskej, že se to dávalo se zpátky dohromady a musela se koupit nová hadice, pozor, ta hlavice funguje, tak to jsou takový moje trable a struggle o víkendu, co se týče vedra, tak jsem ráda, majore, že u tebe to proběhlo klidněji.
1: Tak
0: dobrý. No a prosím tě, je pondělí, tak co to bude za song?
1: Hele, rozjedem to pořádně a dáme tam Erta, Je mi fajn.
0: Yes, je mi fajn. Bude to tam a pro koho?
1: Ale je to pro všechny na stejnou a hlavně nejvíc pro moje přítelkyni, kterou nejvíc miluju, takže hlavně pro ní.
0: To je krásný přání. Tak jo, tak vysílám tady na éter, do éteru vlastně, Je mi fajn pro tvoji přítelkyni a pro všechny a měj se krásně. Ahoj.
1: Taky, ahoj.
0: Radio Spin.

0: Rychlá doprava na rádiu Spin, co se týče regionu, tak nehoda je v Českých Budějovicích, a to v ulici Plzeňská. Dál se přesouvám na dálnice, tady je nehoda na D1 a na 254. kilometru ve směru na Brno. Takže pozor, doprava je odkloněná po objízdné trase. Bavíme se tady o části u Lutopecny. To je asi nějaká vesnička. Teď máme ještě kreš na D10, a to na 13. kilometru ve směru na Prahu. Tady je to v okolí Brandýsa nad Labem, Starý Boleslavy. No a teď už jsme v Praze, tady máme kreš v ulici na Ořechovce. No a potom tady koukám, že máme několik šťouchaček. Jedna z nich je například na Štěrboholský spojce, a to směrem na D1. Bacha, tady je kolem 20 minut navíc, tak možná se nám z toho ještě vyklube nehoda. No a jinak centrum je zasekaný, máme tady na Povltavský nějakých 10 minut navíc, a nebo například kolem 9 minut tady na Žitný, takže všichni opatrně, a pokud máš nějaký aktuální info, tak rozhodně dávej vědět, a to buď mi zavolat 210 32 30 30, anebo mi pošli hlasovku. Díky za to.
1: Automoto Spin, tvoje rychlá doprava na rádiu Spin.
2: Pusta něco jiného, prosím, Spine.
3: Pojď to rozpálit, pojď.
1: Rádio Spin, nejvíc repu v republice.

0: Rádiu Spin.
1: Vicky tady s tebou, samozřejmě, že tracky na přání. No a mě před chviličkou volal Pajky. No a jak jsme to nahrávali, tu hlasovku tady teďka, tak jsem měla tyho pocit, jestli mě nešálí jako sluch. Slyšela jsem určitý dopravní prostředek, tak schválně zaposlouchej se, Spinnere, v jakém dopravním prostředku si myslíš, že Pajky teďkon právě jede?
2: Ahoj, tady Pajky, tak blíží se nám dovolený, prázdniny, si dáme jedno turistu, všem za volant, všem, co cestujou, a Vicky do studia, děkuji.
1: Já teda musím říct, že mi to chvilku dalo a říkám, ty bláho, Pajky, ty seš ve vlaku. Ale prosím tě, není tomu tak, takhle zní Pajkyho totálně naložená kára, takže teď už stačí jenom zahoukat, hu, hu, a říkám, Pajky, užij si dovčů, a tohle je pro všechny turisty. Díky moc za hlasovku a hrajem Radio Spin.
3: Vicky, pojď to na tom Spinu rozpálit. Pojď, pojď, pojď.
0: Ladíš Radio Spin a komunikátor s Vicky.
4: Na plakátě moje jméno Vec. Přišel jsem čeknout toto město.
5: Kde?
4: Rozjebat se jak zvěř.

Byl to hack, nebyl to cheat. Věděl jsem to už v té době, že jsem jiný G. Jiná liga, jiný tým, jiný motiv, jiný cíl. Co mi chceš říct? Mý a tvý není stejný. I tak jsem s tím přišel dřív, i tak mi ten bar vyšel líp. Děti nezažili býv, i tak si hrajou na býv. I když jsou to blbečci,

Posloucháš Radio Spin, no a taky Warriors, což je nový track právě z nového alba Smack One od Smacka a taky Brucieho, jako za mě totální pecka, já si na tom dost ujíždím, takže jsme pořádně rozjetý takzvaně, no a já ti připomínám, že samozřejmě posloucháš komunikátor tady na Radio Spin, to znamená, že si můžeš zavolat o svůj song a já ti ho zahraju, tak neváhej a telefonuj na číslo 210 32 30 30 anebo mi pošli hlasovku. No a v příští hoďce se s tebou vydám na dovču, jako virtuálně, jo, neboj, nenasednu ti do auta. Nebo jo, OK, kdybych se vešla do kufru, tak jela bych, jela. Každopádně povím ti, jaký pravidla silničního provozu je třeba dodržovat za hranicema naší republiky, aby to tvoje automoto výletování bylo na klid a žádnej stres. Jako já s kámošema jezdím autíčkem do Itálie vcelku pravidelně, no a pokud nechceš být jako my, zastavený německou policejní hlídkou hned za rozvadovem, no tak laď Radio Spin. No a teď ještě počasí. Tak, teď ti řeknu, jak je venku. Bude to překvapko dne? Každopádně je venku nádherně. Máme 25 stupňů Celsia v Praze a

0: Když navštívíte některé z našich jeskynních komplexů v Čechách, přesvědčíte se, že je to pravda. Koněpruské jeskyně, Chýnovská na Táborsku, Boskovské dolomitové jeskyně v Českém ráji. Už nehledejte tip na výlet. Začněte na caves.cz. Psáno caves.cz.
1: Zlatá rezerva. Spořte moudře, spořte moderně. Spořte ve zlatě. Zlatá rezerva.cz je moderní spoření pro vaši budoucnost. Zlatá rezerva.cz, klíč k vaší finanční jistotě. Zlato je věčné. Zlatá rezerva.cz.
2: Radio Spin jde s dabou. Radio Spin vysílá v dabu celoplošně. Věděli jste, že k tomu, abyste mohli poslouchat Radio Spin v dabu, internet nepotřebujete? Potřebujete jen rádio, který dab umí. Radio Spin jde s dabou.
0: Užívejte si léto se všemi jeho požitky. Ekondomy.cz. Pro muže, pro ženy, pro oba. Ekondomy.cz.
3: Prošvihnul jsem letos podat přihlášku na vysokou.
4: Neboj, ještě není pozdě. Koukni na vysokéškoly.cz a vyber si z mnoha škol, kde stále přijímají studenty.
3: Říkáš vysokéškoly.cz. Pecka, jdu tam.
4: Vysokéškoly.cz. Kompletní přehled vysokých škol.

Ladíš Radio Spin a s tebou je tady Vicky. No a teď už jdeme na ty dovči. No tak prej Češi nejčastěji vyrážejí za dovčou do Chorvatska, Polska, Slovenska a Itálie. No a já když se na tím takhle zamyslím, tak si říkám, ale jo, to sedne. Všechny tyhle země jsem si sjela po čtyřech kolech, teda krom Polska, tam se chystám letos. No tak si říkám, pojďme se mrknout, na co si dát pozor, aby si zbytečně nekazil dovču nepříjemnýma pokutama. Za prvý, dodržuj bezpečné vzdálenosti. Nebuď zvědavej, budeš brzo starej. Lidem se kapota do kufru nestrká, jo. Slovensko a Polsko na tebe vytáhne houkačky a pokud bude odstup kratší než 2 sekundy, tak tě rozhodně pokuta nemine. No a v Německu stačí, když je rozestup méně než 1 sekunda, no a pak se rozloučíš s eurama i bodíkama, no a dokonce můžeš dostat i zákaz řízení a to až na 3 měsíce, takže to se fakt nevyplatí. Potom tady máme za druhé, dávej si pozor na navigaci. Naklikej si radši na benzínce, protože pokud cejti v zahraničí zmerčí, že se během jízdy dohaduješ s navigací a klikáš do ní, no tak to jsou prachy mínus. Za třetí, Rakousko, Německo a Maďarsko, tak tam v těchhle z těch třech zemích nesmíš mít při jízdě zapnutý nic, co dělá záznam, takže žádný kamerky na předním skle a žádný vlogísky a to ani od spolujezdce, jinak to schytáte všichni. Jinak za čtvrté, bacha na ekologické zóny IGL. Já se přiznám, já nevěděla, že něco takového existuje, ale evidentně Češi tak nějak generálně taky ne, takže prej tam rádi porušují rychlost, no a to taky může být dost mastný. Tak bacha na to. No a teď by mě ještě zajímalo, jestli jsou nějaká pravidla silničního provozu, která tě v zahraničí překvapila. No a jestli by si se s náma o to mohl podělit, tak rozhodně dávej vědět mě a Spinnerům a to buď na číslo 210 32 30 30 a nebo mi pošli hlasovku. Pojďme si tady teďkon tak trochu jako pozdílet ty tipy na cestování. No a jedeme dál, já mám Mistara Bolína, Radio Spin.

0: Nekorektum utrum.
1: Chceš slyšet svůj oblíbený song? Volej právě teď. 210 32 30 30. Radio Spin.
2: Yeah. On behalf of Commilitary Entertainment.

0: Vicky tady s tebou, treky na přání, no a na drátě už Michal. Čau, Michale.
1: Ahoj, Vicky.
0: Tak prosím tě, téma dnešní hoďky je úplně jasný, je to cestování autem do zahraničí, protože dovči se nám blížej. Tak co ty, máš nějaký pravidla silničního provozu, která tě v zahraničí překvapila?
1: Ale jsou dvě věci, které mě fakt jako překvapily. Jedna byla, když jezdíme furt do Řecka a v Řecku, když si půjčíte skuter nebo auto, tak tam neexistuje pravidlo pravý ruky, žádný semafor, tam prostě je červená a prostě ty lidi jedou, kdo si myslí, že má přednost a kdo tam bude rychlejší. Tam prostě fakt jako pravá strana, jako neparkovat v protisměru vůbec, nejezdit v protisměru jednosměr, tam to vůbec neexistuje, tam jezdí každý jak se. Na skutru vidíš třeba 12-letýho kluka a má u sebe dalších 6 lidí na tom jednom skutru.
0: Aj,
1: a prostě tam valej přes město. A prostě tam policajti snad ani nejsou. Já jsem za celou dobu, co jezdíme 6 let do Řecka, neviděl jedinýho policajta.
0: Takže Řecko je... Dobře, je to takový divoký Řecko. Chtěla jsem říct západ, ale... divoký na východ. Na jich, divoký jich, bych
1: ano,
0: řekla.
1: Ano, takže tam jako fakt jako musí člověk být oprsklej taky, jinak tam nemá šanci se jako dostat pořádně. A druhá věc, když jsme byli v Polsku, tak všude na těch vesnicích, ne v hlavních městech, máš značku pozor krávy na silnici. Což jako se máš červenou značku s červeným kolečkem a je tam kráva uprostřed. A když jsem se ptal Poláka, tak on mi říká, že všude jsou zvířata na silnici a oni mají krávy na silnici.
0: Ty bláho. No a počkej, a potkal jsi tam na té silnici nějaký krávy?
1: Potkal jsem tam obrovský stádo kráv a 20 minut jsme čekali, než přešli tu hlavní silnici.
0: Tak to je úžasný, to je zážitek. To je zážitek, to normálně tady v Česku na dálnici nepotkáš.
1: Ne,
0: naštěstí.
1: A tam jo.
0: A tam jo. Tak to je
1: tam
0: výborný.
1: Normálně 90, z ničeho nic musíš zastavit na nulu, protože tam běhnou krávy a nejhorší, když se zastaví a teď na tebe koukají. A přežvíknou si tím, co je jejich hubou.
0: Jo, a teď si úplně představuju, jak ty uděláš tut a oni udělají.
1: A oni nic? Ano, a stojí dál a koukají.
0: Takže oni ti takzvaně vybučej. Tak to je výborný.
1: Takže to jsou dvě věci, které mě fakt jako překvapily v zahraničí.
0: Michale, díky moc, že dáváš takhle vědět. A co se týče toho Řecka, tak to mi trošku připomíná jako jich Itálie. Tam je to zase jako, kdo je hlasitější troubič, tak ten dojede dál. Že tam, že tam se prostě neustále jenom tutá. Byli jsme z toho úplně zděšení, že na nás všichni tutali, ale to je opravdu jenom jako styl místo blinkru. Že prostě jako používají prostě klaxon místo blinkru.
1: V Itálii jsem ještě nebyl, takže to tak budu vědět něco. Když pojedu do Itálie třeba.
0: Jo, no já děkuju za zkušenosti s Polskem a taky s Řečkem. No a teď už mi pověz, co to bude za song?
1: Ale tak bude to Bad Bunny a Monaco, takový letní songíček, když máme tady už to konečně léto, tak ať to všechny naladí a mají dobrou náladičku.
0: To je paráda. Tak díky moc, Michale, moje oblíbený Monaco, měj se krásně, ahoj!
1: Ty taky, ahoj, Vicky.
0: Radio Spin.

0: Posloucháš Rádio Spin, Vicky tady s tebou, no a samozřejmě v téhle ctý hoďce tady spolu teďkon řešíme takzvaně pravidla silničního provozu, a to hlavně v cizině, protože se nám blíží dovolený, takže mě opravdu zajímá, jaký s tím máš zkušenosti, poděl se mnou a se spinnerama, stejně jako tady Monty.
1: Čau Vicky, tak tý cestě do Chorvatska asi 10 let zpátky, tak jsme jeli nějakých 1200 kilometrů necelých 24 hodin. Jo, prakticky celý Slovensko, třetina Chorvatska, tak jsme jeli průměrnou rychlostí 60 za hodinu.
0: Fíha.
1: A 200 kilometrů od přístavu Sučuraj, tak jsme zjistili, že nám poslední trajekt jde v 9:30 večer, takže jsme nasadili 150 místo mají 200. No a když jsme tam dojeli, tak nám řekli, že musí prostě odbavit všechny auta, no, tak si všichni tukali na čelo, ty, co dojížděli za náma.
0: Takže to znamená, že z toho nějak tak vychází spěchej, ale pomalu. Vlastně není kam spěchat, hlavní klid, žádný stres, protože tohle uspěchat už ani nejde. Díky moc, Monty, že jsi se podělila. Spinnery, ty rozhodně taky dávej vědět, a to na čísle 210 32 30 30, anebo pošli hlasovku. No a já jdu teď konečně na dopravu. Rychlá doprava na rádiu Spin, co se týče regionu, tak nehoda je v Brně střed, a to v ulici Jakubská. Dál se přesouvám na dálnice, tady je nehoda na D1, a to na 9. kilometru ve směru do Prahy, to znamená na příjezdu, a to v okolí Nupak. Taky nám poskakuje D1 u Holubice, a to směrem na Brno, tady čekají 10 minut navíc. Nevím, co se z toho ještě vyvrbí. No a teď už jsem v samotné Praze, no a tady máme crash v Těšnovském tunelu. Srazily se tady dva osobáky. To je ode mě z dopravy vše, a pokud ty máš nějaký info, tak rozhodně neváhej a dávej vědět 210 32 30 30 anebo pošli hlasovku do apky. Jo, a mimochodem Petr dává vědět, že prý na Karlově mostě je totální šťouchačka a je to tam na nějakých 20 minut zdržení, takže pokud jdeš přes Karlův most, tak rozhodně vem to oklikou v Radio Spin.
2: Automoto Spin, tvoje rychlá doprava na Radio Spin.
3: Pusám něco jinýho, prosím, Spinner.
4: Pojď to rozpálit, pojď.
2: Radio Spin. Nejvíc rapu v republice.

0: Spin.
1: Vicky tady s tebou, samozřejmě hraju další pecky podle tebe, no a taky řešíme různá překvapení na zahraničních silnicích. No a já už tady mám teďkon vzkaz od Rudy.
2: Hele, za mě dobrý cestování autem je i po Sicílii a v těch starých jako městech, jako je Syrakusy a tam tudy po okolí. Tam blinker je klakson a když jako seš pomalá, trouběj, když seš rychlá, trouběj, takže jako tam, kdo víc troubí, dál dojede.
1: Chtěl bys to i tady u nás v Česku?
2: Hele, u nás v Česku, když koukám, tak jako spousta lidí má blinkry jako dání přednosti, takže ono nevím, jestli je lepší na někoho zatroubit, aby se na tebe podíval, on ví o tobě a ty o něm. Třeba jako fakt to hodně vidím, že někdo dá blinkr a prostě jede. A neuvědomuje si, že ten člověk může mít naložený auto, jak velký, tak malý. Ono i naložená dodávka pak jako hůř brzdí. I osoba, když pak je plný lidí nebo věcí.
1: Tak takže Pajky jako by mohl vyprávět, že jo? Ten zastavuje v podstatě vlak. Jak to tam
2: no,
1: tak zní.
2: Tudum, no. Tudum. A prostě blinker je v Čechách a v Praze, jako mi přijde teď poslední dobou, mám blinker, tak vidíš, že jedu a prostě mě pustíš.
1: Takže by si tady zavedl taky klakson, aspoň
2: jo,
1: by ho bylo slyšet.
2: Jo, ale zase z druhé strany já moc netroubím, protože můj klakson je takový jako kvík-kvík, takže jako já ubedím klaksonem netroubím.
1: Kvík-kvík.
2: No jako ono to tak zní, ty se tomu směš, ale já když zatroubím tím autem, tak jako já netroubím už.
1: Rudo, dělej zatroub.
2: A já nemůžu, já jsem na to, ne, na kruhu, to.
1: Dělej zatroub.
2: Na městském okruhu já nemůžu troubit.
1: Tak Ruda mi bohužel nezatroubil, ale všichni si to představíme, jako kdybychom přišli do chlívku a ozval se kvík, kvík. Takže Rudo, díky moc, že jsi se podělil. No a já už tady mám teďkon od tebe samozřejmě i track na přání. Co to bude?
2: A ještě tě poprosím, jestli mi zahraješ cokoliv od Red Zeda a pošli to všem, co se paří tady v tom super počasí, buď v autě nebo venku nebo kdekoliv. Děkuji.
1: Jasnačka, mám to tady pro tebe připravený. Rave in the Grave. No a tobě, Spinnere, připomínám, že v této hoďce se bavíme právě o různých zážitcích ze zahraničních silnic, různý typy, triky, kde to, jak jezdí a jaký jsou tam pravidla. Tak neváhej a pokud máš svoje zkušenosti, tak se taky poděl, stejně jako Ruda. A jdeme si zahrát Red Zeda, Radio Spin.
3: Vicky, pojď to na tom Spinu rozpálit. Pojď.
0: Ladíš Radio Spin a komunikátor s Vicky.

0: Posloucháš Rádio Spin, Vicky tady s tebou. V téhle hoďce jsme spolu probírali cestování, a to hlavně cestování po zahraničních silnicích, protože samozřejmě dovolenky jsou před náma. No a každý si chce teď už zbalit svoje kufry a vypadnout někam. Neřekla bych do tepla za teplem, ale možná někam k moři, někam, kde se dá pořádně se cachtat. No a teď už bych jenom ráda řekla, že co se týče těch různých jako libůstek, který by člověk měl rozhodně dodržovat na zahraničních silnicích, aby neměl problémy s místní policií, tak teď tady máme dokonce i jedno pravidlo pro chodce, pro lidi, kteří si třeba říkají, mě se to netýká, já totiž za volantem nejsem, já jsem vždycky ta passenger prince z výletu, to jsem teda mimochodem většinou já, takže tohle se mě týká. No tak prosím tě, jestli budeš passenger princess a přijedeš do Polska a budeš tam chtít chodit prostě po památkách a v centru, no a rozhodneš se přecházet přechod, ku podivu, protože potřebuješ z jedné strany silnice na druhou, tak bacha, v ruce nedržet telefon a už vůbec do něj nekoukat, protože tam ti hrozí pokuta až 300 zlotých. Což teda zní jako velký poklad, takže o ten nechceš přijít, takže bacha i na to. No a já už bych jenom ráda všem řidičům popřála šťastné cesty, všem, aby dobře dojeli do své destinace, aby si užili pořádně to moře a koupačku a aby si nezapomněli sjednat pojištění s asistenční službou, protože člověk nikdy neví a je lepší být připravený dopředu. Takže mějte se krásně všem, kteří odjíždějí, doufám, že u toho ladíte nás Rádio Spin. No a já už teď jenom řeknu, jak je venku. Tramtrada, venku je... Venku je nádherně, je to paráda, svítí slunce, dneska bude až 30 stupňů Celsia, nezapomeň si vzít opalovák a něco pořádně na hlavu, aby si se nespálil. Radio Spin.
1: Spin Radio.

Rádio Spin, Vicky s tebou, ano, a teď úplně čerstvá zpráva, která vyšla na stránkách Události Brno, tak 10 minut naspátek. Tohle je seriózní zpráva. Prosím vás, policisté momentálně evakuují budovu Titanium a doporučují vyhnout se novým sadům, a to kvůli nálezu munice. Dělníci tam při výkopových pracích našli předmět připomínající leteckou pumu. No a to je teda fail, takže na místo teď jede pyrotechnik, no a policie uzavřela prostor, a to v okolí Titánia v okruhu 300 metrů od vykopávky, takže teď se nedostaneš do ulic Nové sady, Úzká ulice, Nádražní, Uhelná, no a taky do části ulic Hybešova a Husova. Tam všude je to teď uzavřený, a to kvůli tvojí bezpečnosti, takže to je takový to, když si myslíš, že dneska budeš mít pohodovou směnu, pohodový pondělíčko, prostě řekneš si, tak dneska tam trošičku něco jako vykopeme a potom půjdeme na obídek, to si asi mysleli ty dělníci, no a potom narazíš na pumu. Jako týpek dělník musí být hodně jako, já se fakt neprosil být archeologem, ale na všechny myslím, věřím, že to bude všechno v pohodě, no a pánové si aspoň můžou dát brzkej oběd. Radio Spin.

0: aplikace.
1: Vicky tady s tebou, track na přání, no a já už jsem tady dostala hlasovku od Kuby. No to je náš mladý posluchač Rádia Spin, tady naše nová vlna. No a musím teda říct, máš hodně dobrý styl, Kubo, cože to bude?
2: Prosím, pustíte tam nějakou dobrou písničku a děkuju a všem přeju pěkný den. Třeba nějaký PSH. My jsme teďka venku se školou, tak jestli byste nám prosím mohli pustit.
1: Kuba ví, já teda musím říct, že fakt cením, jedeš si klasiku. No a mám tady pro tebe samozřejmě PSHčka, můj rap, můj svět, takže pozdravuju tebe, zdravím celou třídu, užívejte venku, no a laďte k tomu dál Rádio Spin.
3: Vicky, pojď to na tom spinu rozpálit. Pojď.
0: Ladíš Rádio Spin a komunikátor.

0: Posloucháš Rádio Spin, Vicky tady s tebou. No a já bych ti ráda připomněla, že už zítra tady máme dalšího našeho Spin komisaře Repa Matyho, který opět vyjede do ulic, opět bude rozdávat tajgry, a to samozřejmě jen a jedině posluchačům, kteří ladí naše Rádio Spin a to stále. To znamená, že opravdu Maty zase vyjede, těším se, kam ho tentokrát kola zavedou, no a koho bude překvapovat a bude ho kontrolovat. Minule to dopadlo následovně. Pověz, seš posluchač Rádia Spin poctivej?
1: Ano, jsem každodenní posluchač, poslouchám ho vlastně celý den, v práci, v autě, doma, všude. Přítelkyně, rodina, všichni to poslouchají.
0: Ty jsi si slyšel Matyho, že říká tvoje jméno do éteru?
1: Jasný, slyšel jsem. Tak jsem očekával, že to budu já.
0: Co vlastně říkáš na výhru?
1: No super, budu mít tolik energie na rozdávání, si myslím.
0: No a jaký byly pocity?
1: No takový divný, ještě jsem nic takového nezažil, nic jsem takového nevyhrál, takže jsem úplně šťastný, vděčný za to.
0: Takže tady náš spinner Tomáš je šťastný, vděčný a hlavně teď už má energie na rozdávání. No a pokud chceš taky dokázat nám a ostatním spinnerům, že seš věrný posluchač našeho rádia, tak rozhodně neváhej a zaregistruj se, a to na program@radiospin.cz. Napíšeš nám jméno, příjmení, telefon a adresu, kde Rádio Spin nejradši dopoledne posloucháš a kde tě Maty může přijet navštívit až kontrolovat. Tak co? Myslíš si, že tajgry čekají právě na tebe? To už se dozvíme zítra. Teď si dáme dopravu. Rychlá doprava na rádiu Spin, co se týče regionů, tak Brno má uzavírky v centru, a to kvůli podezření na nález letecké munice u baráku jménem Titanium. Na místo momentálně míří pyrotechnik, takže se nedostaneš do ulic Nové Sady, Úzká ulice, Nádražní, Uhelná, část Hybešovy a taky Husovy ulice. Určitě sleduj ve svých mapách ještě aktuální dění. Každopádně i tramvajový provoz je momentálně omezen. Teď už se vám na dálnice, tady je nehoda na D1, a to na 213. kilometru ve směru na Ostravu, a to v okolí Velešovic. Jinak nehoda je taky na D11, a to na 5. kilometru ve směru do Prahy, to znamená na příjezdu. Máme tady neprůjezdný pravý pruh, no a je to v okolí Šestajovic. Teď už jsem v samotné Praze, tady máme nehodu v ulici Bělehradská, no a poskakuje nám Pražský okruh za Lochkovským tunelem směrem na D7. Čekej tady 10 minut. Navíc. Díky za to.
2: Automotospin. Tvoje rychlá doprava na Spin.

Chceš slyšet svůj oblíbený song? Volej právě teď. 210 32 30 30. Radio Spin.

0: Spin.
1: Vicky tady s tebou, jedeme si dál treky na přání a mám tady dalšího našeho mladýho posluchače, takže jdeme na to, prosím tě Davide, co si necháš zahrát, co to bude?
2: Tak se nechvátím se ní. Ale já to mám rád, tak poslouchám tu od té soboty v 22 hodin, jak je ta nevypípaná scéna, takže to je dobrý.
1: Jasný, jasný. No tak Davide, ty máš evidentně naposloucháno, tebe už rozhodně nic nezaskočí, tak pojď mi povědět, pro koho hrajem.
2: Jenom pro tebe, jsme se dlouho neslyšeli.
1: O, Davide, to je úplná pravda, dlouho jsme se neslyšeli, takže děkuju za věnování. Každopádně říkám, ty se s tím rozhodně nemažeš, jedeš prostě tvrdý pecky, takže Davide, David je totiž nemocný, tak ti přeju, ať seš brzy jako rybička, no a hudba je nejmedicína. Tak jdeme na to a posílám ti tady k tomu Bulhara, Radio Spin.

0: Posloucháš Rádio Spin, Vicky tady s tebou, no a před náma už je poslední hoďka komunikátorů, kde hraju tvoje tracky, tak rozhodně neváhej a dej mi ještě vědět, co tady nesmí chybět v té poslední hoďce, a to hlavně samozřejmě hudebně. No a co spolu probereme? Prosím tě, probereme tady spolu jednoho rapera, který prozradil svoje jako osobní pravé jméno, no a já po tobě potom budu chtít, aby si mi řekl, kdo to je. Takže nastraš uši, protože příští hoďce to bude velký. Dám ti samozřejmě i nějaký nápovědy, tak věřím, že to dáme dohromady. No a teď dáme počasí. Já jsem totiž byla mega překvapená, to jméno je opravdu složitý a už rozumím tomu, proč se ten daný interpret jmenuje tak, jak se jmenuje, protože to dává mnohem jako... Je to mnohem jednodušší a zapamatovatelnější prostě. Takže asi tak. Teď ti ještě řeknu, že venku je nádherně. Venku je momentálně kolem nějakých 27 stupňů Celsia a to ve zbytku republiky, jak by smet, jak v Praze, tak i všude jinde. Tady koukám, že plzeňský kraj nám hlásí bouřky, tak jestli je někdo v Plzni, tak i dá vědět, jestli je to vážně pravda. No a jinak dneska maxima kolem 30, no a teď už to vypadá nadějně, vypadá to, že nám odpoledne sprchne v podstatě všude. Takže hurá, tady tímhle zdravím taky Davida, který se bál, že tam u něj možná dneska žádná bouřina nebude, tak Davide, koukám, možná ti tam sprchne, takže určitě vzduch se trošku vyčistí a bude líp.
1: Spin Radio.
2: Zdravím, zdravím, dobrý dopo. Někdo to dobrý dopo, ale bohužel nemusí mít, protože dárců kostní dřeně není dost. Přitom to nebolí, registrace je hned. Oni to dělají takovou tou tyčinkou, nemyslím, ale ty, co se dávají v hospodě k pivu. Takže jestli je ti 18 až 35 let, asi zdravej. Pojď do toho na kostnidřeň.cz. Někdo tě vážně potřebuje. Ahoj, Rohony.
3: Čau, tady Pio a Vorion.
4: Jsem tě pozval na mejrán 25. června.
3: K 20 letům Punk is Dead, který proběhne kde?
5: V Praze, v Pražské kulturní sportovně.
3: Dorazí čtvrtek 25. na rap. Yeah.
4: Punk is Dead.
6: Punk is Dead.
5: Voda taky je dead.
7: Podporuje Radio Spin.
8: Užívejte si léto se všemi jeho požitky. Ekondomy.cz. Pro muže

Posloucháš Radio Spin, no a taky poslední hoďku komunikátorů. No a já včera koukala na sítě a vykoukl na mě rozhovor s jedním mega známým rapperem. Já vím, že ho znáš. No a ten rozhovor s ním mě teda překvapil a zároveň potom i dost pobavil. Protože tenhle rapper několik dekád držel v tajnosti svoje celé jméno. No, takhle, možná ho někdy i prozradil, jo, ale chápu, že se to do povědomí prostě nedostalo, protože tohle jméno je dlouhý jak ten nákupní seznam, co sdělal na nedělní nákupy. Takže takhle, radši sám si poslechni a vyhodnoť. No tak já už se tě ptám, spinnere, kdo to je? Kdo to má takhle dlouhé jméno? Přeju ti hodně štěstí, ale věřím, že na to přijdeš. Takže rozhodně mi buď zavolej 210 32 30 30, anebo mi pošli hlasovku. No a podle toho, jak to půjde, nepůjde, tak budu dávat nějaký další nápovědy. Radio Spin.

0: Chceš slyšet svůj oblíbený song? Volej právě teď. 210 32 30 30. Radio Spin.
1: About to step in the ring and do

0: Spin.
1: Vicky tady s tebou, triky na přání a na drátě. Petr, čau Petře. Halo, halo. Teď se teda jakoby nějakým způsobem neslyšíme.
2: Ano, halo Vicky.
1: Dobrý, slyšíme se. Hurá.
2: Jo, už. Všechno v pohodě? Já byl mimo signále.
1: Ajajaj, tak dobrý, tak už.
2: To je z toho horká.
1: No, to je z toho horka. Prosím tě, Petře, potěš tě posluchačům říct, jakou ty máš strategii, jak přežít vedro v autě. Ty jsi mi to tady teď říkal, co všechno pro to děláš?
2: Deodorant mít sebou samozřejmě, 2 trička, 3 na převlíknutí, aby člověk nezděl za zákazníkama jako čumík a mazátko pod paží a voňavku.
1: Mm-hmm.
2: A pak takhle vyvoněný jedu domů z práce s těma smradlovejma lidma tím autobusem. To je paráda.
1: Jo, Petře, tak až si budeš říkat, jakýho smraďocha tam máš vedle sebe v tom autobusu, to budu já. Protože já prostě říkám, já se tady přiznávám, já si tady prostě smrdím ve studiu zatím sama, těším se, až přijde Jirka. To je hrozný. Boj, já jsem opravdu přijde, použila. Co?
2: On přijde taky spocený, tak musí říct, ježišmarja, Jirko, deodorant nějaký.
1: No právě, já doufám, že nějaký bude mít sebou pro mě, protože já říkám, já jsem proto udělala maximum, ale někdy prostě ani deodorant jeden nestačí. Opravdu je dneska vedro a člověk se tady prostě, no, vaří ve vlastní šťávě. Každopádně, Petře, my tady teďkon řešíme jednu velkou hádanku. Já tady mám jednoho repera, který tady nám přiznal celé svoje jméno, jo? A já teďkon po tobě chci, aby si mi řekl, kdo to je. Já ti ho pustím. Připrav se.
3: But it's Aliyun Double Abugata, I put in like a little brother to Akon Chow.
1: Who that?
2: Nevím.
1: Zkus tam něco.
2: Nevím. Vůbec.
1: Nevíš, nevíš. Dobře, ne. Tak já dám ještě indicie pro někoho, kdo třeba teď poslouchá a věděl by. Prosím tě, narodil se ten rapper v Africe, ale velkou část kariéry vybudoval v USA. Má obrovský hity a byl i tady u nás v Česku. Měl tady koncert. No tak to jsou zatím moje indicie. Tak Petře, ty se asi necháš překvapit, viď?
2: Určitě.
1: Dobře, ale tak ty teďkon můžeš překvapit posluchače svým výběrem songu. Co to bude?
2: Já si dám Kapitán Demo a bude to Láska, pokora a sluníčko, nebo tak nějak se to jmenuje a bude
1: je to
2: vše, tak tam to uteče.
1: Tak, tak, sojo, nebo to fumasíčko, hlavně to sluníčko, toho je teďkon hodně.
2: Přesně.
1: Takže Petře, pro tebe a pro všechny, kdo se teďkon prostě pečou v tom vedru.
2: Je,
1: ahoj.
2: Přesně. Dej se, čau.
1: Drž se, Radio Spin.

0: Posloucháš Rádio Spin, Vicky tady s tebou, no a v téhle hodině hádáme rapera, který po několika dekádách konečně odhalil své plné jméno. Ale je to trošku zapeklité, už asi všichni chápeme, proč nakonec zůstal u jména pouze se 4 písmeny. To je první nápověda. Další nápověda je, že je to opravdu rapper, který hýbe světovou scénou, je to hitmaker, no a mohli jsme ho vidět teď nedávno taky tady u nás v Česku, a to v O2 aréně, kde rozjel totální bomby. Tak co, už víš, o koho se jedná? Já ti teď pustím jeho úplně jasný a nezapomenutelný hlas, kde řekne to svoje dlouhé jméno. Na konci možná uslyšíš právě i to jeho umělecký, tak poslouchej pozorně. No a mě, spinere, zajímá, o jakýho repera se tady jedná, tak rozhodně neváhej a zavolej 210 32 30 30 anebo mi pošli hlasovku, ať tomuhle přijdeme na kloup, protože já musím říct, že tohle je podle mě úplně skvělá hádanka. No a teď jdeme na dopravu. Rychlá doprava na rádiu Spin, co se týče regionů, tak nehodu máme momentálně v Brně, no a to přímo na ulici Vídeňská. Další, co tady vidím, tak to je, že Brno má uzavírky v centru, a to kvůli podezření na nález letecké munice u baráku jménem Titanium. Na místě už by měl být v tuhle chvíli pyrotechnik, který to tam všechno řeší. Každopádně teď se nedostaneš do ulic Nové Sady, Úzká, Nádražní, Uhelná, no a taky do části Hybešovy a Husovy ulice. Teď už se přesouvám dál na dálnice. Tady je nehoda na D1 na 213. kilometru ve směru na Ostravu v okolí Velešovic. No a teď už jsem v samotný Praze. Tady máme nehodu na ulici 5.5., a.k.a. 5. května. Crash je taky v Michelské. No a pozor na Brusnický tunel, protože je tady porouchaný vozidlo. Kamion tady má nějaký defekt pneumatiky, tak pozor na něj. To je ode mě z dopravy vše. A pokud ty máš nějaký info, tak rozhodně neváhej a zavolej 210 32 30 30 anebo pošli hlasovku do apky. Díky za to.
1: Automoto Spin. Tvoje rychlá doprava na Spin. Skills.

0: aplikace.
1: Vicky tady s tebou a taky poslední track na přání dnešního komunikátoru. No a samozřejmě ještě předtím ráda bych ti řekla, že nám tady stále ještě frčí jedna otázka v éteru a to je, kdo je prosím tě tenhle rapper světově známý. Tak já jsem zvědavá, Spinnere, jestli to uhádneš i ty, už na konci hodiny si řekneme teda, kdo to je a schválně, jestli to nějaký ze Spinnerů taky uhádnul. No tak já už tady mám teďkon songu na přání a ještě předtím Jakuba, který mi tady dává tip, tak prosím tě, co si myslíš, že to bude, Jakube, kdo to je v té nahrávce?
2: Čus, vím, je to Patrick Love ICL, díky.
1: Tak to bohužel není pravda. Tak Jakube, bohužel, zatím můžeš žádat dál. Každopádně mám tady pro tebe taky track na přání. Tak co to bude a pro koho?
2: Čau, tady Kuba. Chtěl bych zahrát nějakýho Ektora pro svoji mámu. Taky zdravím, čus.
1: Jasnačka, Kubo, mám to tady Ektora a dáváme kancelář na tachometru 50. Takže zdravím, měj se krásně a hrajem Radio Spin.

0: Radio Spin, právě jsi se s náma tady trošku schladil, dali jsme si tady takový podzim, takže určitě na tebe dejklo takový to studenější počasí. Já už tady vítám Jirku. Čau Jirko.
1: Čau Vicky, čau spineři.
0: Tak Jirko, prosím tě, představ si, my jsme si to tady rozjeli ve velkým se spinerama dneska. A máme tady takovou zapeklitou hádanku. Kdo je tohle za repera? Ty to zatím jakoby... Já jsem ti to prozradila, já se přiznám.
2: Já už to vím, protože jsem tady slyšel nějaký spinnery.
0: Kteří volali a tak. Každopádně, poznal bys to?
2: Ne, určitě by jsem to nepoznal. Určitě ne.
0: Takže teďko se klaníme všem spinnerům, protože opravdu vás bylo dost, kteří jako jsou fakt teda úžasní posluchači. Máme tady Martina.
3: Ahoj, tak ten rapper si myslím, že je Akon.
0: OK, Vivien.
4: No jasně, to je přece Akon.
0: A Jana, ta určitě ví.
5: Je to Akon.
0: Je to Akon! Takže velký potlesk, která musím říct.
2: Ať zazvoníme.
0: Ať zazvoníme si k tomu. Pro štěstí. Takový předvoj. Každopádně první, kdo se mi úplně pozval, teda ozval tady na to, kdo je ten záhadný dlouhý hlas, kdo se skrývá za tím dlouhým jménem, že je to Akon, to mi prozradila Léňa.
6: Je to Akon a byl strašně roztomilej k tomu rozhovoru.
0: Yes, Léňo, ty jsi to viděla.
6: Já to viděla.
0: Poznala bys to, kdybys to nevěděla.
6: Vůbec ne, africká angličtina, tak to je jako

0: sedím tady v dodávce a čekám na zákazníka.
1: Jasně.
0: A prostě jsem to slyšel.
2: Tak máš bystré ucho. Díky moc, že jsi zavolal. Čau. Takže vlastně bystré ucho někdy stačí.
3: Mě by vlastně zajímalo, jestli někdo ze spinnerů by to dokázal zopakovat, to jméno.
2: To si můžete dát příští hoďce.
3: To už je další challenge.
2: Je podle mě další challenge, každopádně prostě Ikna už máme prokouknutýho takzvaně, takže zdravíme. Ejkan Šát. A samozřejmě Ikna známe úplně všichni. I vlastně nedávno jsme ho tady měli u nás v České republice, byl
3: tak?
2: V Outučku. Dokonce jsme na něj tady na rádiu Spin dávali. Dávali jsme tady na něj lístky, takže bylo tady Smack That, zaznělo i Lonely v českém Outučku. Takže se všichni shodneme na tom, že je to vážně legenda světového rapu. Ještě jednou díky všem, kdo poslali hlasovky, protože už se mi to sem ani všechno nevešlo. Měla jsem totiž tady samozřejmě tip i od Tobiáše, který byl správný, i od Tomáše, který byl správný. I Václav zavolal a řekl, že je to Akon. Takže opravdu máte skvělý uši, spineři. Já mám teda radost, teď už ti jenom řeknu, jaký je venku počasí a budu předávat slovo Jirkovi. Takže Jirko, jak je venku?
3: Vedro.
2: Je tam vedro.
3: Velice, velice teplé počasí.
2: Takže venku je vedro, Jirka určitě bude mít nějaké téma, které tě trošku schladí, něco přidá ti do toho trošku ledu.
3: By jsem se tady taky potřeboval já sám přidat trochu ledu.
2: Tak Ice Age prostě, všichni se pojďme dneska podívat na dobu ledovou, bude dobře.
3: To je
2: tak.
3: Dobrý tip.
2: Je to dobrý tip na odpoledne, já už se s tebou loučím, říkám, že dneska bude až 30 stupňů Celsia. Možná budou nějaké přehánky, ono se to neustále mění, momentálně nám to odpoledne hlásí nějaké bouřky, každopádně zítra bude zase kolem 28 a žádná voda, žádné bouřky už nám nehrozí, takže zítra už to bude parádní. Já už předávám slovo Jirkovi a jeho Spin Extra, užívej a těším se zase zítra. Ahoj.
4: Spin Radio.
5: Radio Spin jde s dabou. Radio Spin vysílá v dabu celoplošně. Věděli jste, že každý rádio, na kterým slyšíš rádia v dabu, umí přehrávat i ty v FM-ku? Radio Spin jde s dabou.
6: Říká se, že největší krása se nachází pod povrchem. Když navštívíte naše jeskyně v Moravském Krasu, přesvědčíte se, že je to pravda. Sloupsko-Šošůvské, Balcarka, Kateřinská, Výpustek a samozřejmě Punkevní. Už nehledejte tip na výlet. Podívejte se na caves.cz, psáno caves.cz.
7: Dej bacha na to, co si přeješ. Všichni chtějí vědět, co bych si přál. Co bych chtěl jednou mít. Prý už jí nostalgie bylo dost.

Přeju ti příjemný pondělní odpoledne, posloucháš Radio Spin, za Majkem je tady s tebou Jirka a já tě vítám opět u pořadu Spin Extra. Doufám, že jsi měl příjemný víkend, že jsi přežil tyhle vedra, já nevím jak ty, ale já to zvládám teda strašně špatně, takže víkend jsem naštěstí teda mohl trávit u vody, takže to bylo fajn, každopádně doufám, že i ty jsi víkend trávil někde u vody nebo aspoň někde ve stínu, hlavně hodně vody teď při tomhle počasí, ať to s tebou někde nešvihne. My se dneska podíváme za legendárníma H1.6, protože ty teď přicházejí s jednou opravdu velkou novinkou. Víc si řekneme už za pár minut. Čeká nás taky samozřejmě naše pravidelná hádanka 3 v jednom, kde opět potrápím tvoje mozkový závity. Tu si dáme za hodinku. No a po celou dobu taky budu hrát přesně podle tebe, takže jestli máš nějaký svůj oblíbený track, o který by ses chtěl podělit i s ostatníma spinnerama, můžeš ho tady naladit třeba pomocí naší mobilní aplikace, kam nahrávej hlasové zprávy, nebo mi cinkni přímo sem do studia na číslo 210 32 30 30. Jinak dneska máme 22. června a svátek tak slaví Pavla, takže všem Pavlám přeju jenom to nejlepší. No a my už to můžeme odpálit. Pondělní Spin Extra s Jirkou startuje právě teď. Jdeme si to užít.

Posloucháš Radio Spin, mám tady pro tebe jednu velkou novinu, se kterou teď přišly legendární H1.6. H1.6 je crew, která tady od nějakého roku 2003 formovala podobu československého rapu. Mají na svědomí nespočet tracků, který se zapsali do historie. No a teď přichází moment, který asi fanoušci očekávali, bych řekl, protože H1.6 oznámili, že pracují na další desce, bude to jejich 6. deska tuším, ale hlavně to bude jejich poslední společná deska. Takže poslední deska od H1.6 nás čeká ještě letos. Kluci slibujou, že ještě letos by to mělo vyjít. Já jsem na to sám zvědavej. Doufám, že to bude takovej trochu návrat k těm jejich starším věcem. Ale nemusí se bát, protože samozřejmě jako jednotlivci nekončej s rapem. Takovej Otis nedávno vydal třeba novou desku, která je skvělá. Rozhodně doporučuji poslechnout. Mike Spirit samozřejmě, jak by smet, ten taky tvoří dál, takže se nemusíme bát toho, že bychom o ně přišli úplně. A naopak, místo toho, aby jsme tady truchlili, tak bychom se spíš měli těšit na tu novou desku, která teda ještě letos snad přijde. Já se těším moc, doufám, že ty taky. No a teď už pokračujeme zase s hudbou na Rádiu Spin.

0: Rychlá doprava na rádiu Spin, začneme na dálničních tazích. Aktuálně tady velký zdržení hlásí D8. U 20. kiláku se to tady štosuje obousměrně, dávej na to určitě bacha. Bacha taky na D11, 18. kilometr směrem na Prahu hlásí zdržení. Další zdržení vidím na D1, u 30. kilometru taky směrem na Prahu se to tady štosuje. Na D4, 55. kilák hlásí potom obousměrnou štosovačku, takže na to dávej taky bacha. Jinak regiony, ty aktuálně jedou úplně v cajku, když se pak podíváme na silnice v Praze. Tady to vlastně vypadá taky docela v pohodě, lehký zdržení vidím jenom v Kbelský ulici směrem ven z Prahy, nebo taky na jižní spojce, kde se to štosuje ve směru na Baranďák. Na Vilzonce potom vidím jednu nehodu a jeden crash hlásí taky ulice Černokostelecká. Takže hlavně opatrně, no a jestli máš i ty nějaký info ze silnic, rozhodně dávej vědět, buď to pomocí našeho čísla, nebo pomocí naší mobilní aplikace. Všem ostatním spinnerům to tady budu posílat dál.
1: Automoto Spin. Tvoje rychlá doprava na rádiu Spin. Hitparáda Spin Fresh Hits. 15 nejúspěšnějších československých tracků éteru rádia Spin. Hitparáda Spin Fresh Hits. Hlasuj na rádiu Spin.cz. Hitparáda Spin Fresh Hits. V premiéře každý pátek od 5 odpoledne na rádiu Spin.
2: Pusám něco jiného, prosím, Spinner.
3: Pojď to rozpálit, pojď.
1: Radio Spin. Nejvíc rapu v republice.
4: Hey girls, the boys, superstar DJs, here we go!

0: hraju přesně podle tebe, takže tady samozřejmě můžeš ladit svoje oblíbené pecky. Mám tady už od vás nějaký vzkazy, takže jdu jeden vybrat.
1: Tady Tereza Kučerová a chtěla bych dát písničku na přání svým přítelovi, Slávkovi, od Luka Brasiho. Není stres třeba.
0: No tak Slávkovi posíláme jednoho amorka, já to tam hážu, vy hlavně nemějte stres, nejen, že to není zdravý, ale v tomhle počasí ještě by se vám něco mohlo stát. Takže hlavně v klidu a jdeme si to užít.
2: Radio Spin. Spin Extra s Jirkou. Spin Extra

0: Ladíš Radio Spin, za Majkem je tady s tebou stále Jirka, pokračujeme v pondělním Spin Extra. V Brně na Hlaváku dneska našli při stavbě nějakou nevybuchlou munici vojenskou, z tohohle důvodu se to tam celý uzavřelo, evakuovalo, nejezdili dokonce ani spoje, ale mám tady aktualizaci, munice je podle policie zneškodněná a všechno se vrací do normálu, nikomu se naštěstí nic nestalo, tak díky bohu. Každopádně my tady taky v éteru budeme pokračovat a budeme pokračovat hádankou tři v jednom, kterou odpálíme už za pár minutek. Samozřejmě i dál taky hraju přesně podle tebe, takže tady i dál taky můžeš ladit svoje oblíbené pecky. Ještě se jdeme taky podívat na to, jak to vypadá venku. Praha ta hlásí aktuálně 28 stupňů, je tam nádherně, slunečno, jasno. Podobně to vypadá i po celém zbytku České republiky. Já tady teda vidím, že okolo nějaký 6. hodiny tady strašejí s trochou deště, tak uvidíme, jestli něco přijde nebo ne. Snad to nebude nic závažného, každopádně co se pak zítřka týče, tam už by to mělo být jenom slunečný a maxima stejně tak jako dneska budou na 28 stupních.
1: Spin Radio.
2: Zlatá rezerva. Spořte moudře, spořte moderně. Spořte ve zlatě. Zlatá rezerva CZ je moderní spoření pro vaši budoucnost. Zlatá rezerva CZ, klíč k vaší finanční jistotě. Zlato je věčné. Zlatá rezerva CZ.

0: jsme Radio Spin.
1: Užívejte si léto se všemi jeho požitky. Ekondomy.cz. Pro muže, pro ženy, pro oba. Ekondomy.cz.
2: Co je, Eduarde? Jsi bílej jako stěna.
3: Ale nevyšla mi maturita a ani přijímačky.
2: No tak, nevzdávej to. Ještě máš šanci. Mrkni na vysokéškoly.cz a vyber si z mnoha škol, které stále přijímají studenty.
3: Vážně? Vysokéškoly.cz? Super! Jdu tam!
4: Zdravím, zdravím. Dobrý dopo. Někdo to dobrý dopo, ale bohužel nemusí mít, protože dárců kostní dřeně není dost. Přitom to nebolí, registrace je hned. Oni to dělají takovou tou tyčinkou, nemyslím ale ty, co se dávají v hospodě k pivu. Takže jestli je ti 18 až 35 let, asi zdravý. Pojď do toho na kostnidřeň.cz. Někdo tě vážně potřebuje. Ahoj, Rohony.

Agendám pomalu se točí kola, jim pomalu se krátí čas, oni neví, že jdeme pro ně, ale i tak nezapomenou na nás. Plný arzenál důvodů, není chuť nic vysvětlovat, rovnou cestou přímo jdem situaci tvrdě eskalovat. Naše kola nezastaví ani červená přechody nic, my projíždíme městem mimo děj a zákon ulic. Vykopeme dveře, ať ty koně trefí šlak, my hoříme jako molotov, co dopad přijde tlak. Jedeme pomalu, není kam spěchat, takže slow down. Jasný zoom, dělat boom, na ksichtě směje se clown. Ani slow.

Posloucháš Radio Spin, máme tady 2 hodiny, nějaký drobáky k tomu, no a to je čas, kdy nám tady startuje naše pravidelná hádanka 3 v 1. V téhle hádance pro tebe mám vždycky 3 jména, který mají společný pojítko, no a na tobě je tuhle společnou věc odhalit. Takže jdeme rovnou na to. Dneska mě zajímá, co by mohlo spojovat jména Hector. Vždycky, když se vezeme v nový káze, dělaj, že nás nevěděj. Taky PTK. A nechybí ani Kellyn. Tak jestli už teď tušíš, co by to mohlo být, co by mohlo tuhle trojici spojovat, tak dávej vědět, buď to pomocí našeho čísla, nebo mi nahraj hlasovku do mobilní aplikace Rádia Spin. Ještě jednou připomínám, hledáme teda, co by mohlo spojovat Hectora, PTKčka a taky Kellyna. Takže jsem zvědavý, jestli na to tady dneska někdo z vás kápne, budu se těšit na vaše odpovědi. Rádio Spin.

Posloucháš Radio Spin, společně s tím taky Hádanku 3 v jednom, kde dneska hledáme, co by mohlo spojovat Ektora, PTKčka a taky Kelina. Já jsem ti slíbil nápovědu, takže jdeme rovnou na ní. Tahle trojice se někde objevila. Objevila se tam společně a je to samozřejmě spojený s hudbou a dostalo se to k nám minulej týden. Takže jestli už teď tušíš, kde by se mohli objevit Ektor, PTK a taky Kelin, tak nahraj svůj tip do mobilní aplikace Radia Spin, nebo volej přímo sem ke mně do studia, a to na číslo 210 32 30 30. Za pár minut s naší Hádankou 3 v jednom tady na Rádiu Spin budeme pokračovat.

na zemi, no hlava je v nebi, to kombo je heavy, heavy. Sněli jsme o tom, co žijeme, věř mi, že tak ready jsem nikdy nebyl. Dostali jsme se na levely, ze kterých teď už nemůžeme slevit.

0: Ladíš Radio Spin, kde hledáme, co by mohlo spojovat trojice jmén, konkrétně je to Ektor. Vždycky, když se vezeme v nový káze, dělaj, že nás nevěděj. Taky PTK. A do třetice Kellyn. My už teda víme, že se všichni z nich někde objevili, je to něco, co vyšlo minulej týden a poslední nápověda, která by mohla dost prozradit, je, že vizuál k téhle věci tak je černo-červený a jsou tam červený hvězdy a je z dílny labelu Million Plus. Takže jestli už teď tušíš, co by to mohlo být, co by mohlo spojovat Ektora, PTKčka a taky Kellyna, tak nahraj svůj tip do mobilní aplikace Rádia Spin nebo volej přímo sem ke mně do studia. A to na číslo 210 32 30 30. Rychlá doprava na rádiu Spin, tak začneme opět na dálničních tazích. Vidím tady velký zdržení na D4, u 50. kilometru se to tady štosuje ve směru na Prahu, dávej na to určitě bacha. Bacha dávej taky na D8, 24. kilometr hlásí obousměrný zdržení, stejně tak obousměrnou štosovačku vidím taky na D1, a to u 30. kiláku. Regiony tak ty jedou úplně v cajku, mrkneme rychle ještě na silnice v Praze, Štěrboholská spojka hlásí obousměrný zdržení, Kbelská směrem ven z Prahy, tady nějakou tu minutku navíc taky nabereš, no a postojíš si taky na jižní spojce ve směru na Baranďák. Vilzonka potom hlásí jednu nehodu, takže taky bacha, no a jeden crash vidím taky na Evropský. Takže hlavně opatrně a jestli máš i ty nějaký info ze silnic, určitě dávej vědět, buď to pomocí našeho čísla, nebo pomocí naší mobilní aplikace.
1: Automoto Spin. Tvoje rychlá doprava na Rádiu Spin. Spin Radio.
2: Čau, tady Pio a
3: Volion.
4: Chcem tě pozvat na Mejdan 25. června.
2: K 20 letům Punk is Dead, který proběhne kde?
3: V Praze, v Pradické kulturní sportovně.
2: Doraž ve čtvrtek 25. na rap. Yeah.
4: Punk is Dead.
2: Punk is Dead.
3: Volion taky je dead.
5: Podporu.

0: Posloucháš Radio Spin, my už tady máme závěr naší hádanky 3 v jednom, kde jsme dneska teda hledali, co by mohlo spojovat Ektora, PTK a taky Kelina. Bohužel už tady nemám žádnou další nápovědu, kterou by jsem ti tady do éteru mohl nahodit, takže si jdeme poslechnout, jestli na to teda dneska někdo z vás kápnul. Tak jdeme na to.
1: Čau Jirko, dneska si myslím, že to bylo easy. Všichni jmenovaní jsou společně na CDčku od Iza v tom nejnovějším. A teď, abych nekecal název, Exit u palice.
0: No a samozřejmě je to přesně tak, tuhle trojici spojuje to, že se objevili na nový desce od Iza a jak tady správně spinner Ruda řek, tak je to Exit u palice. Jestli jsi neslyšel, rozhodně doporučuji napravit, protože je to fakt skvělá deska, taky díky vám všem, kteří jste tady se mnou dneska hádali. No a další hádanku 3 v jednom si dáme zase zítra krátce po 2. hodině tady na Rádiu Spin. Jsou

0: Ben.
1: Jdeme nahoru, přebejde celý svět, padá dolů na hubu. A my jdeme nahoru, doufám, že až bude hoře, tak už tady nebudu. Vrachu jebat na slavu, nikdo mi nevrátí čistou hlavu. Na startu káru, doufám, že

0: Ne, posloucháš Radio Spin, za Majkem je tady s tebou stále Jirka, my pokračujeme ve Spin Extra. Dneska máme 22. června, svátek tak slaví Pavla, takže všem Pavlám přeju jenom to nejlepší. No a co se tady tak koukám do našeho kalendáře, co tady máme ve studiu, tak je dneska taky Mezinárodní den bez kalhotek. No tak ještě, že jsem si je dneska nevzal. Každopádně i dál hraju přesně podle tebe, takže tady i dál taky můžeš ladit svoje oblíbené pecky. Podíváme se taky ještě na to, jak to vypadá venku. Praha ta hlásí aktuálně 28 stupňů, je tam stále krásně, slunečno, jasno, plus minus 1-2 stupínky hlásí i celý zbytek České republiky. Vidím tady ale, že k pozdnímu odpoledni nás čekají lehký přeháňky, které by se měly přehnat přes celou republiku, ale bude to opravdu jenom přeháňka, nebude to nic dlouhýho, takže nemusíš panikařit. Co se zítřka týče, tam už by to mělo být úplně bez deště a maxima budou stejně tak jako dneska na 28 stupních.
1: Mládí jsem si říkal, že mi město spí, nikdo nevidí ty příběhy, co prostupujou zdí. Odráží se od lidí, občas zlejch, občas nevinných. Duše města ta je v dlaních jako sníh. Když jsem jim nevím, že sever pulzuje mi tělem. Jak se vrátím, vidím známý hazardovat s fetem. Neschopný ho opustit, neschopný se proměnit, potáhnou šit. Zavřel oči sníh, že bude líp.

0: Ladíš Radio Spin, zítra za váma, za spinnerama opět do ulic vyráží Spin komisař Rep, který bude kontrolovat, jestli skutečně posloucháte Radio Spin. No a když na tebe narazí, jak ladíš, tak pro tebe bude mít spoustu energy drinků od Tigru, taky nějaký merch, jak od Tigru, tak taky za nás, za Radio Spin něco přihodíme. My se můžeme teď podívat nebo poslechnout si to, jak to vypadalo minulej týden, jestli teda Spin komisař Rep nějakýho spinnera poslouchajícího Rádio Spin našel.
1: Pověz, seš posluchač Rádia Spin poctivej?
2: Ano, jsem každodenní posluchač, poslouchám ho vlastně celý den, v práci, v autě, doma, všude. Přítelkyně, rodina, všichni to poslouchají.
1: Ty jsi si slyšel Matyho, že říká tvoje jméno do éteru?
2: Jasný, slyšel jsem, tak jsem očekával, že to budu já.
1: Co vlastně říkáš na výhru?
2: No super, budu mít tolik energie na rozdávání, si myslím.
1: No a jaký byly pocity?
2: No takový divný, ještě jsem nic takového nezažil, nic jsem takového nevyhrál, takže jsem úplně šťastný, vděčný za to.
0: Takže vy, Jaroměři, už výhra je udaná, no a jestli by si chtěl i ty, aby za tebou Spin komisař Rep dorazil, tak je to úplně jednoduchý. Stačí napsat jenom na e-mail program@radiospin.cz, tam napiš jenom svoje jméno, taky adresu, kde nás každý dopoledne posloucháš, a v neposlední řadě taky svůj telefon, no a třeba to už zítra budeš právě ty, za kým Spin komisař Rep dorazí.

Posloucháš Radio Spin, tenhle čtvrtek to konečně přijde, protože ve čtvrtek odvysíláme celý náš žebříček stovky největších hitů CZSK scény. Do tohle žebříčku tak jste nejprve teda nominovali tracky přímo tady v éteru, potom co jsme jich měli 100, tak jste potom hlasovali, abyste seřadili teda ty tracky od toho stýho místa až po tu zlatou jedničku. Hlasovali jste 2 týdny, hlasování skončilo včera večer, my už teď začínáme sčítat, no a tenhle čtvrtek v 7 hodin ráno celý tenhle žebříček pro vás odvysíláme. Začínáme teda v 7, budeme vysílat do té doby zkrátka, dokud se celá stovka neodvysílá. No a samozřejmě půjdeme od toho stýho místa až k tomu úplně prvnímu. Takže můžeš se na to rozhodně těšit, buď tady s náma, bude to stát určitě za to. Radio Spin!

0: Rychlá doprava na rádiu Spin na D1. Aktuálně vidím velký zdržení u 83. kilometru. Je to kousek u Humpolce a je to tady zasekaný ve směru na Brno. Dávej na to určitě bacha. Obousměrnou štosovačku pak hlásí taky D8, a to u 25. kiláku. Regiony ty jedou úplně v cajku. Když se pak podíváme na silnice v Praze, tak ani tady to nevypadá úplně nejhůř, ale přeci jen nějaký zdržení tady na tebe číhá v Kbelský ulici, směrem teda ven z Prahy. Dál taky jižní spojka, ta je zasekaná směrem na Barandák a táhne se to i dál přes celou Dobřížskou až ke Strahovskému tunelu. Štěrboholská spojka je potom zasekaná obousměrně, takže jezdi hlavně opatrně. No a jestli máš i ty nějaký info ze silnic, nebo by si chtěl třeba naprášit nějaký revizory nebo švestky, který takhle při pondělním odpoledni někde číhají, tak rozhodně dávej vědět, buď to pomocí našeho čísla, nebo pomocí naší mobilní aplikace.
1: Automoto Spin. Tvoje rychlá doprava na rádiu Spin.
2: Spin Radio.
3: Říká se, že největší krása se nachází pod povrchem. Když navštívíte některé z našich jeskyních komplexů v Čechách, přesvědčíte se, že je to pravda. Koněpruské jeskyně, Chýnovská na Táborsku, Boskovské dolomitové jeskyně v Českém ráji. Už nehledejte tip na výlet. Začněte na caves.cz. Psáno caves.cz.
1: Už to víš? Máme nový stickerky. Jsou pěkný a budou slušet nejen tvojí káře. Napiš si o ně na samolepky@radiospin.cz a my ti je pošleme. Vymazli si svůj spin svět se stickerkou Rádia Spin hned teď.
4: Pusám něco jiného, prosím, Spine.
5: Pojď to rozpálit, pojď.
1: Rádio Spin. Nejvíc repu v republice.

0: podle tebe. My už se pomalu, ale jistě dostáváme do závěru dnešního Spin Extra, ale předtím ještě tady máme čas na taky dnešní poslední track na přání, takže si jdeme rovnou poslechnout, co to bude.
1: Mohla bych to mi prosím zahrát Eminema, Houdini. Vnímá mě, ta je jediná, kterou jsem teď v autě.
0: Tak jo, já samozřejmě zdravím do auta a jednoho Eminema tam hážu. Hlavně vy všichni, co jste teď na silnicích, jezděte hlavně opatrně, ať se vám něco nestane. No a jdeme si to užít.
2: Radio Spin. Spin Extra a Jirka

0: Posloucháš Radio Spin, za Majkem je tady s tebou Jirka, my už tady máme závěr dnešního Spin Extra, no a teď už tě čeká chill na spinu, jak jinak než s Márou. Čau Máro.
1: Čau Jirko,
0: Mára,
1: čau spineři.
0: Vyřízenej z toho vedra.
1: Fuj.
0: Vůbec se nedivím,
1: já když
0: jsem šel sem do studia a toto mám opravdu kousek,
1: to opravdu ano.
0: Tak jsem byl taky vyřízený. Nás tenhle týden ve čtvrtek čeká speciální vysílání.
1: Ano.
0: Budeme vysílat
1: ano.
0: Naší stovku největších hitů CZSK scény, kterou tady nanominovali posluchači, no a potom ji taky řadili. Máš nějaký tip, co myslíš, že by se mohlo objevit na první příčce?
1: Ty kráso. A víš, že vlastně asi moc ani ne. Já mám pocit, že vysoko budou nějaký PZáčka.
0: Mm-hmm.
1: Nedokážu říct, jestli budou první, druhý, třetí, ale dovedu si představit, že třeba top desítka určitě nějaký PZA budou.
0: OK.
1: Ale jinak nedokážu si tipnout, ani vlastně nechci a jsem na to sám jako hodně zvědavej.
0: Já musím říct, že se na to čtvrteční vysílání dost těším. Myslím si, že to bude super osvěžení, takže rozhodně doporučuji spineři tady s náma bejt už od 7 hodin od rána, protože toto startuje a kdy to dojede, to uvidíme podle toho, až prostě dojedeme, třeba tady budeme do půlnoci, to se teprve ukáže. Máro, co dneska budeš řešit ty v chillu?
1: No, my se dneska podíváme na GTA 6.
0: Protože už je venku konečně?
1: No, hele, trvá to 13 let, ale právě řeknu, proč to tak trvá.
0: Mm-hmm.
1: Kdy začíná předprodej, a to jsou zhruba takový 2-3 dny, myslím, a taky samozřejmě release date a i cenovku už tušíme.
0: A já jsem viděl dokonce už i oficiální cover art, který už je venku. A super, tak já jsem zvědavej.
1: Extrémně.
0: Neříkej mi teda přímo cenu, ale bude to větší přepal, než jsou ty 3áčkový tituly, nebo to bude tak jako podobně?
1: Hele, není to zas tak velký rozdíl teda. Čekal jsem, že to bude větší jako raketa, ale není to tak drastický skok.
0: Dobře, tak na to si tady určitě počkej s Márou, my se ještě podíváme, jak to vypadá venku. Praha ta hlásí aktuálně 28 stupňů, je tam slunečno, jasno, podobně to vypadá i po celém zbytku České republiky, ale vypadá to, že ze západu se tady na nás ženou nějaký lehký přehánky, do Prahy tady to vypadá, že by mohly přijít kolem 5. hodiny, tak uvidíme, jestli nás to trochu svlaží. Tak užívej pohodovej zbytek dne s Márou. Potom samozřejmě taky s Poetou a slyšíme se zase zítra.
2: Jirka, Radio Spin. Peace. Spin Radio. Užívejte si léto se všemi jeho požitky. Ekondomy.cz. Pro muže, pro ženy, pro oba. Ekondomy.cz.
3: Prošvihnul jsem letos podat přihlášku na vysokou.
4: Neboj, ještě není pozdě. Koukni na vysokéškoly.cz a vyber si z mnoha škol, kde stále přijímají studenty.
3: Říkáš vysokéškoly.cz? Pecka, jdu tam.
4: Vysokéškoly.cz. Kompletní přehled vysokých škol.
2: Radio Spin jde s tebou. Radio Spin vysílá v DABu celoplošně. Věděli jste, že nás v DABu naladíte na většině míst v Česku? Nejvíce repu v republice můžete poslouchat nyní v DABu kdykoliv a kdekoliv. Radio Spin jde s DABou.
5: Zdravím, dobrý dopo. Někdo to dobrý dopo, ale bohužel nemusí mít, protože dárců kostní dřeně není dost. Přitom to nebolí, registrace je hned, oni to dělají takovou tou tyčinkou, nemyslím ale ty, co se dávají v hospodě k pívu. Takže jestli je ti 18 až 35 let, asi zdravej, pojď do toho na kostnídřeň.cz. Někdo tě vážně potřebuje. Ahoj, Rohony.

What's up, hladíš Radio Spin, s tebou už je Mára, chill na Spinu. Máme 6 minut po čtvrtý, pondělí, svátek dneska slaví Pavla, 22. červen, venku vedro jako prase, to hrozný, pod tím se úplně všude i o místech, o kterých nechceš slyšet, ale věřím, že v tom dneska nejsem sám. Má být hůř v neděli dokonce 37, to mi nepřijde ani reálný, jako to se nedá ani existovat. Já půjdu spát někam do garáže a tam budu zalezlej úplně celý den, dokud se to nezlepší. Ale co se naštěstí zlepší, je chill na Spinu, protože za chvilku budu hrát tracky na přání, dáme si samozřejmě taky rap DNA, ale to nejdůležitější, čeká nás talk o GTA 6. Protože víme, kdy hra vyjde, kdy začnou předobjednávky, tušíme dokonce i cenu a hlavně důvod, proč ta hra tak dlouho trvá vytvořit, skoro už 13 let, takže ovšem se tady pobavíme, já ti to hodím tak hezky do takového souhrnu, aby si byl informovaný a aby si mohl flexit třeba na své děti nebo aby si mohl flexit na své spolužáky. Kdyby si nevěděl, co je to flexit, tak doporučuji Google, tam se načteš spoustu skvělých věcí. Teďka Lil Peep Yesterday byl docela dobrý, já jsem měl pohodovou neděli, tak doufám, že ty taky, ale zase pondělí, tak já doufám, že si do ní stoupil v pohodě, aby ten týden, který bude fakt horkej, pořádně utek. Tak jo, Radio Spin, s tebou Mára.

Byl to hack, nebyl to cheat. Věděl jsem to už v té době, že jsem jiný G. Jiná liga, jiný tým, jiný motiv, jiný cíl. Co mi chceš říct? Mý a tvý není stejný. I tak jsem s tím přišel dřív, i tak mi ten bar vyšel líp. Děti nezažili býv, i tak si hrajou na býv. I když jsou to blbečci, nepřál bych jim

No a GTA 6 už je opravdu za dveřma. Kdo by tomu řekl před 13 lety, že tenhle ten den opravdu přijde, ale už tenhle čtvrtek, opravdu tenhle ten čtvrtek 25. začíná předprodej jedný z nejočekávanějších her tohohle desetiletí, a to samozřejmě GTA 6. Příběh kriminálního páru, podobně jako Bonnie a Clyde, a to ve Vice City. Cenovka zatím není 100% potvrzená od Rockstaru, ale líky už trošku naznačují, že standardní verze, ta úplně nejlevnější, bude kolem 2 200 korun za deluxe verzi, což samozřejmě máš nějaký skiny a nějaký výhody a tak dále, kolem 3 000. No a kolektorku, tak ta by měla mít cenovku 5 000, což co jsem tam viděl, tak je tam nějaká fyzická mapa, figurka a další serpetičky. Není to úplně přestřelený, abych řekl pravdu, čekal jsem, že to bude horší, ale hele, takhle, čekalo se kolem 13 let, je to obrovský hype a v den, kdy ta hra má vyjít, což je 19. listopadu, firmy dokonce zavírají, protože zaměstnanci si berou volno. No a CEO celého Take-Two prohlásil, že se snaží vytvořit něco, co tu nebylo. Hele, to moje máma s tátou říkali taky, pak jsem vznikl já, tak doufám, že GTA 6 dopadne líp jak Marek Flutka. Těšíme se na to a teďka pokračujeme s Pragunion, Radio Spin.

0: Rychlá doprava na rádiu Spin. Začnu pohledem na dálnice, a to D1 a D2 na přejezdu do Brna. Ze všech tří směrů nabereš kolem 10 až 15 minut. A vidím ještě jednu zavírku, a to kvůli nehodě na D1, 254. kilák směr Brno. Je to tady odklon dopravy směr přes okresky a prdelky právě kvůli nehodě dvou kamionů. Takže počítej, že tudy ne. Jsou tady zhruba kolony na 10 minut. Jinak jsou dálnice docela v cajku, co se týká regionu, tak ťukanec v Budějkách, a to na křižovatce Strakonická a silnice 20. Nehoda je potom ještě na Sokolový v Brně a ještě nehoda taky na Českobratský v Ostravě. Hlavní město, tady je taky pár nehod, jedna třeba na Volzunce, pak ještě na Brněnský, zhruba 5., 6. kilák a ještě taky Pražský okruh, respektive Štěrbolská spojka, 61. kilák směr D1, je to hnedka u Černáku, je tady zavřený levý jízdní pruh, tak na to bacha. Pár minut ještě na Kbelský, Povltavský, jižní Štěrbolská spojka, taky Průmyslovka, všechno směrem do Štěrbohol. Pár minut taky ještě na jižní spojce, a to od Barandáku směrem, ne, od Krče směrem na Barandák. Ještě Bělohorská, Kukulová, a tím to pomalu zavírám. Kdyby jsi měl info k dopravě, dávě vědět do apky nebo na naše číslo.
1: Automoto Spin. Tvoje rychlá doprava na rádiu Spin. Spin Radio.
2: Čau, tady Pio a
3: Orion.
4: Jsem tě pozval na 25. června.
2: K 20 letům Punk is Dead, který proběhne kde?
3: V Praze, v Pražské kulturní sportovně.
2: Doraž ve čtvrtek 25. na rap. Yeah.
4: Punk is Dead.
5: Punk is Dead.
3: Voda taky je dead.
1: Podporuje Radio Spin.
6: Radio Spin vítá všechny spinnery z Jindřichova Hradce. Nově to vysíláme na 90 FM. Řekněte to všem, ať si nejvíc repu v republice vychutná každej, kdo má na něj chuť. Jsme Radio Spin. Radio Spin. Československý underground.
7: Zač-

0: prosím, Spine.
1: Pojď to rozpálit, pojď, pojď, pojď.
2: Rádio Spin. Nejvíc rapu v republice.

0: verloren, dann zeig es ihnen, zeig es allen. Keiner hält dich mehr auf, komm, lass dich fallen. Heb den Kopf und blick einfach nach vorn. Und jetzt versuch's, ich sag versuch's, alles wird gut.
1: Radio Spin, na čísle 210, 32, 30, 30, hrajeme přesně podle tebe.
2: Čau na Spinu, s tebou Mára, pondělí, začátek týdne a jak jsem slíbil, tak plním, hraju tracky na přání a to i teďka a samozřejmě taky od 6 do 7, takže pokud tě teďka nestihnu, nemusíš zoufat, protože celou hodinu potom budeme mít jenom na to, abych ti hrál tvoje tracky. Tak na to určitě mysli, každopádně jako první, kdo se mi sem dneska dovolal, tak byl Vojtáno.
3: Čau, tady Vojtáno, poprosil bych tě o zahrání. Kde ty kytky jsou, bude to pro mýho kamaráda Patrika Stanleyho a jestli poslouchá taky Davea a bude to pro všechny řidiče po Praze. Díky moc a hezký den všem, ať vám to brzy uteče. Čau.
2: Patrik, David a Stanley, tak vás zdravím pánové, řekni kde ty kytky jsou, tak to je první pondělní track na přání, který tady vybral Vojtáno, tak jsem zvědavej, v jakém duchu to dneska bude. Radio Spin.

0: Rádio Spin.
1: To je to kouzlo, co my dokážeme.

Máme rap DNA, opět pro tebe mám připravený hodně zajímavý sample, bych dneska řekl. Každopádně my jsme se tady bavili o GTA 6, kdy vyjde, kdy začíná předprodej, cenovka pravděpodobná. No ale teďka pro tebe mám záludnou otázku a jsem zvědavý, jestli na ní přijdeš. Co se stane, když spojíš matematiku, obrovský smrad a 1,5 miliardy lidí? No, že netušíš? Tak já ti prozradím, že Indové mají sčítání obyvatel. Já bych vůbec nechtěl žít v Indii, to je první point, protože to, co jsem viděl na těch videích, že se tam koupou v řece, kam hází úplně všechno, jak ze sebe, tak ze svého jídla, tak ještě děsivější je projet 1,5 miliardy lidí a zeptat se jich na 33 otázek každýho. Jako já jsem zvědavej, co těm Indům vyjde za číslo, kolik jich nakonec bude. Protože Indové mají tvořit něco kolem 17% celosvětové populace a 3 miliony úředníků mají údajně chodit dveře ke dveřím k nějakých 600 tisíc vesnicí a ptát se na 33 otázek. Oh, sorry, I don't know, ty vole. Já bych se z toho bláznil. Fakt jim vůbec nezávidím, ale na to číslo jsem zvědavej. Spíš mě zajímá, kdy bude. To bude třeba tak za 5 let a můžou začít znova, protože oni zase se naskládají na sebe. No tak jsem zvědavý, jestli to bude víc jak 1,5 miliardy míň, možná něco ke dvojce, no. Hustý. Hustý doslova. Hele, jdem se podívat na počasí, který je teda fakt taky hustý. Kolem 28, to mi ale neříkej, podle mě tam je mnohem víc, pocitově 29. Večer 18, to je docela příjemný, zítra 28, středa 31 a pak to začíná, jo. Čtvrtek 33, pátek 36, sobota 38. Tak jestli v neděli drpne 40, tak já se stěhuju, dámy a pánové. Za chuku rap DNA. Fin Radio.

Rap DNA, s tebou Máráčů na spinu a po pátý hodině, jak jsi zvyklý, tak startuje rubrika, kde rozeberu track po vrstvách a ty musíš uhádnout, o jaký banger se jedná. No a minulej týden, tak jsme zakončili opravdu nádhernou baladou o rapovou baladou samozřejmě, o jedný důležitý osobě, takhle zněl sample. No a samozřejmě to byl track Tupakový mámě a Dear Mama. No dneska si troufnu říct, že to je trošičku záludný na druhou stranu. Myslím si, že tady to intro, který má asi zhruba 3 vteřiny, tak zná naprosto každej a že už to někdy slyšel. Přiřadit to k interpretovi by nemuselo být těžký, ke správnému tracku, to si myslím si, že bude dneska to nejnáročnější. Tak uvidíme, jak si s tím poradíš, budu ti to pouštět jenom jednou, tak se pořádně soustřeď, ať to máš správně.

hlavně třeba jako první. Tak, schválně jsem tam nechal ještě tu část, tu rapovou, ale důležitý jsou opravdu ty první tři vteřiny. Tak jsem zvědavej, kdo to dneska rozlouskne jako první.

Pára pondělí za chvilku 17:45, to znamená, že si tady dáváme další sample tohohle týdne, vlastně první, no a zní takhle. Obi Trice, rap name, to je název týhletý skladby z roku 2002 a z roku 2002 je i track, který dneska hledáš a produkoval ho ten samý člověk, takže to je docela zajímavá informace, která ti může pomoct v hledání, protože několikrát tady spadnulo správný název interpreta té skladby, kterou hledáme, což je Eminem. Já to prozradím, protože myslím si, že tohle dojde úplně každému, ale ten track, název toho tracku, ten tady vždycky správně nebyl, takže doporučím ti, aby si zamířil na rok 2002 na jeho, nevím jestli debutový album, to bych asi kecal, ale určitě je to jedno z toho, z těch jako nejpopulárnějších, The Eminem Show, takže tady ten track, který dneska hledáme, najdeš na tomhle albu, no a beze mě určitě další nápovědu už nedostaneš. Takže v tom je to taky trošku schovaný, ten název toho tracku, no a sample, co jsi slyšel, Obi Trice, jak už jsem říkal, produkoval to taky Eminem, tady ten track. Takže je to trošku zamotaný, ale věřím, že po tady těch nápovědách, a když ti to pustím ještě jednou, tak by to mohlo zvládnout ještě více spinnerů.

0: Rychlá doprava na rádiu Spin. Začnu pohledem na dálnice, a to konkrétně D1 a D2 na příjezdu do Brna. Ze všech tří směrů pořád čekáš zhruba kolem 10 minut. Uzavírka je pořád taky na D1, 254. kilách směrem Brno. Je tady odkloněná doprava, a to kvůli nehodě. V regionech, tak tady je nehoda na Palackýho třídě v Brně, ještě jedna nehoda je v Ostravě na Českobratský. 20 minut na příjezdu do Litomyšle, a to od D35. Jinak ostatní regiony vypadají v cajku. Co se týká Prahy, tak tady vidím nehodu na pražském okruhu 22. kilák směr D1, zatím bez kolon, to je velký překvapení. Pár minut si počkáš ale na Blzonce, k Barandovu a taky na pražském okruhu, a to směrem na Ruzyň zhruba od 15. kiláku. 10 minut ještě na Strakonický, a to směrem na D4, začíná to hnedka pod mostem. Ode mě z dopravy všechno, kdyby si měl něco k silnicím, dávej vědět do naší mobilní aplikace Rádia Spin, a nebo můžeš volat naše číslo. A ještě jedna věc k Praze, která mi tady utekla, nehoda na Dobříský, neprůjezdnej pravý pruh, je to směrem na Smícháč, a koukám na to, že si tady počkáš určitě 5 minut Strakonická, Dobříská, lomeno Barandák. Ode mě už je to opravdu všechno.
1: Automoto Spin, tvoje rychlá doprava na Rádiu Spin.

0: a repu na rádiu Spin.
1: Čo na Spinu, s tebou Mára, za chvilku půl šestá, to znamená samozřejmě to, že si jdeme rozlousnout dnešní sample, tak ten dneska zněl takhle. No a dneska to nebyl takovej z těch těžších samplů, protože řekl bych, že interpreta si věděl hnedka. Chvilku jsme tady hledali ten správný track, ale myslím si, že se to nakonec podařilo. Tak se jdeme podívat třeba za Slimem a Matym.
2: Čau, čau, tady Slim. Podle mě je to Eminem Without Me.
3: Čau, čau, tady Maty. Já bych řekl, že to je Eminem Without Me.
1: Takže Without Me máme dvakrát. Taky Leonka řekla stejný název skladby.
4: Je to Eminem Without Me.
1: Dokonce, máme to tady dneska mezinárodní, tak někdo z Mexika.
5: Que pasa, amigo? Eminem Without Me?
1: No, ale i z toho jde rozklíčovat to, že by to měl být Eminem Without Me. Protože samozřejmě, to je správně. No a vítěz může být jenom jeden a dneska jim byl Michal.
6: Jako bylo, Michal. Já myslím, že dneska by to mohl být Eminem Without Me, ne?
1: Tak ten volal hnedka po tom, co jsem tady ukončil vstup, takže Michale, to je samozřejmě správná odpověď. No a my se ještě jdeme trošičku v rychlosti podívat blíže na tenhle track, protože proč zrovna Obitrice se objevuje na začátku tady té skladby, tak je potřeba říct, že Obitrice byl v té době nově podepsán pod Shady Records, což je, nebo byl, já ještě nevím vlastně, jestli existuje, ale label Eminema. Takže potřeboval Eminem, aby se dostal trošičku na výsluní, aby ho lidi začali znát a aby ho poznávali jakožto novýho člena tady toho Records, tohohle labelu. A druhá věc, představ si ty tantiemy. Vem si, že jsi takhle jenom na začátku, ale už ti Eminem musí něco dát za každý poslech, za každý prodaný vinyl, CD a tak dále. Takže je to opravdu chytrý tah na to, aby Obitrice měl trošku více peněz, takovou finanční injekci, mohl tvořit a Eminem tak měl prostě důležitýho parťáka do svýho labelu. Tak to je samozřejmě track Eminem Without Me, ale samozřejmě je to taky o tom, že prostě bez Eminema se ta rapová scéna prostě neobejde. A po těch několika desítek let, já si myslím, že má pořád pravdu. Rádio Spin.

0: Rádio Smin na čísle 210 32 30 30 hrajeme přesně podle tebe.
1: Čel na Spinu s tebou Mára, za chvilku 6:15 a za chvilku taky startuje hodina, kdy budu hrát jenom podle tebe. Playlist už mám docela naplněný, takže bych to dneska určitě nepodcenil a poslal minimálně voiceovku, klidně můžeš cinknout na 210 32 30 30, jako volal i Michael.
2: Čau, tady Mike, já bych poprosil zahrát od Iza z novýho alba Milujou mě nenávidět a bude to hlavně pro Máru do studia, protože se tady bavili, že oba dva tenhle track máme rádi a hlavně pro vás, co sedíte za volantem a někam jedete.
1: Nejenom tady ten track, ale celý to album Exit u palice je nadupaný, jak se v tom albu několikrát říká, malý porce, ale mrdy. Já si myslím, že je to úplně skvěle vymyšlený, baví mě to, je to skvělých 17 tracků. Já si vždycky tak jako srdíčkuju, který mě baví, vždycky při tom poslechu a načápal jsem se, že jenom 2 nebo 3 tracky nemám označený, jo. Takže to album je fakt super, Exit u palice. A navíc ještě tady ten klip k tomuhle tracku Miluju mě nenávidět má skvělou referenci na Spalovače mrtvol, což je naprosto kinematografický zážitek český, takže jestli jsi ještě neviděl klip, tak si určitě dej. A my si jdem užít tady ten track. Izo, Miluju mě nenávidět na rádiu Spin a za chvilku taky Hoďka, kde hraju jenom podle tebe.
3: Miluju mě nenávidět, mám 200 poloh, tu co mám rád, nechtěj slyšet. Všichni, co jdou proti, jednou budou viset. Někdy nechci nic jinýho, než klid a zmizet. Miluju mě nenávidět, krysy nechám hlodat, hady nechám syčet.

0: Chill na Spinu s tebou Mára a za chvilku taky 6 hodin. No a to samozřejmě znamená, že tady teďka startuje hodina, kdy hraju jenom podle tebe. Fakt, jenom celých 60 minut tvoje tracky na přání a ten playlist už je natřískanej. Tak se na to jdeme podívat. Jako první zahraju pro Michala, který dneska vyhrál taky rap DNA, takže má to výsostné právo si říct, jaký track budeme hrát jako první.
1: Čago Bello, Michal, víš, co jsem dlouho neslyšel, od Eminema Soldier.
0: Soldiers alba z roku 2002, The Eminem Show. Michale, trošku ti to upravím. Dáme si tady Like a Toy Soldier. To je trošku novější věc a ten důvod je jednoduchý, protože hrát stejný album dvakrát za sebou není úplně ideální. Věřím, Michale, že mi to odpustíš. Zahraju taky pro Honzu z Kolína.
2: Chtěl bych zahrát od 50 centa, jestli by to šlo Many Men. Mě a mojí mámě, tam kamarádům svým.
0: No dobře, budeme zdravit do Kolína Many Men, track od 50, který de facto dal ze záhrobí, ale povstal. Protože samozřejmě to je to, jak ho 8x postřelili, ale on stejnak dokázal přežít, neuvěřitelný, tak ten track je o něm a o tomhle případu a o tomhle o téhle střelbě. A ještě to bude Ondra Fíra, který má dneska nočku.
3: Ahoj Spiňáci, tady Ondra, já bych poprosil nějaký track na přání od Ektora a pošlu to Márovi do studia a všem, co řídí teďko nucpanou Prahou, mějte se, ahoj.
0: No tak držím všem pěsti, ať se prokličkujou tou zasekanou Prahou. No a co jsem ti vybral, je další kapitola, protože Ondra se mi tady pochlubil, že má docela velký kariérní postup v práci, učí se na novou mašinu a to doslova, takže Ondro, držím ti palce, aby tady ta další kapitola pro tebe dopadla co nejlíp a aby si byl prostě za ještě většího borce. No a my ještě v rychlosti mrkneme na počasí a aktuálně je tam kolem 27 stupňů, údajně má pršet. Ale v Praze rozhodně ne teda. Něco je před Plzní a taky v Mariánských Lázních, ale v Praze opravdu nic, škoda. Večer kolem 18, zítra bude kolem 28 a bude to postupně stoupat až nahoru, protože v sobotu 38 stupňů, to je opravdu peklíčko na zemi. Spin Radio.
4: Zlatá rezerva. Spořte moudře, spořte moderně. Spořte ve zlatě. Zlatá rezerva CZ je moderní spoření pro vaši budoucnost. Zlatá rezerva CZ, klíč k vaší finanční jistotě. Zlato je věčné. Zlatá rezerva CZ.
5: Zdravím, zdravím, dobrý dopo. Někdo to dobrý dopo, ale bohužel nemusí mít, protože dárců kostní dřeně není dost. Přitom to nebolí, registrace je hned. Oni to dělají takovou tou tyčinkou, nemyslím ale ty, co se dávají v hospodě k pivu. Takže jestli je ti 18 až 35 let, asi zdravej. Pojď do toho na kostnidřeň.cz. Někdo tě vážně potřebuje. Ahoj Rohony.
6: Užívejte si léto se všemi jeho požitky. E-kondomy.cz. Pro muže, pro ženy, pro oba. Ekondomy.cz.
7: Co je, Eduarde? Jsi bílej jako stěna.
8: Ale nevyšla mi maturita a ani přijímačky.
7: No tak, nevzdávej to. Ještě máš šanci. Mrkni na vysokéškoly.cz a vyber si z mnoha škol, které stále přijímají studenty.
8: Vážně? Vysokéškoly.cz? Super! Jdu tam!

klesáme hladce, se západem 007 level, říkal jsem, že mám talent. Zapínám telefon, vidím její zadek v hlavě, slyším jenom reggaeton.

0: Chill na Spinu s tebou Mára a taky hodina, kdy hraju jenom podle tebe. Pokračujeme v krasojízdě, nebudu to dlouho zdržovat a těch tracků stihneme co nejvíc, třeba jeden pro odpadlíka.
1: Čau, můžeš mi zahrát dneska od Refu a dobrý den na grilovačku pro Marka a Milu. Díky.
0: Zdravíme Marka, zdravíme Milu a závidíme grilovačku. Zahraju taky Vojtánovi.
2: Nevím, jestli to teďka nehrál na něco Gleb, koukal jsem, že ty ho máš taky docela rád. Jestli bys tam něco nešel, jestli bys tam nenašel něco rychlejšího od toho Gleba.
3: Hele, no určitě tobě do studia, jsi takový stejný magor do toho jako já a pro všechny spinnery a pro všechny řidiče, ale myslím si, že už dneska všichni doma, takže hlavně pro ty všichni, co to poslouchají, pro spinnery, u sluníčka, ať si to užijou stejně jako my dva.
0: No tak jo, Gleba si užijeme. Papa, track, pro který si mohl i hlasovat v rámci našeho obrovského žebříčku 100 největších CZSK tracků. Hlasování už skončilo, výsledky se budou vyhlašovat ve čtvrtek v 7 hodin ráno. Nevím, jak dlouho se těch 100 tracků bude vyhlašovat, takže určitě laď během celého dne, ale doufám, že Gleb bude aspoň v top 20. Top 20 by to chtělo, bylo by to super. No a do třetice to bude Moni.
4: To Máro, prosím tě, já bych chtěla od Viktora Rozdělený svět, jestli by to šlo. Hlavně pro nás dva, že jo, protože ho máme rádi. A pro všechny, který se dotýká vlastně ten text jako takovej.
0: No, musím se přiznat, Viktora Šína jsem si teďka zase nějak oblíbil, krom Iza, tak teďka jedu je Šína, takže to společný, ten společný počin na EUP mi udělalo obrovskou radost a i Rozdělený světy mi dělají radost. Radio Spin?

0: na tebe.
1: Čau na Spino, s tebou Mára a pokračujeme v očce, kdy hraju jenom podle tebe tvoje tracky, tvoje žádosti, buď to z naší mobilní aplikace, nebo na naše telefonní číslo. Můžeš posílat tyhle ty žádosti. Volala mi sem třeba Barča.
2: Tak mi zahraješ se kolik od dneska. Tak si musíme jít do vedro a nevím se, až bude zima, tak budeme jít jako
1: medvědí. No, Barča tady hodně provokuje, užívejte si to vedro. Na druhou stranu Barča má jako docela dobrý point v tom, že až bude zase zima, tak budeme nadávat, že se musíme oblíkat do několika vrstev. Hele, má to svoje klady a zápory. Na druhou stranu skoro 40 stupňů o víkendu, to si myslím, že už je teda velký extrém. Zahraju taky pro svého kumpána Prochyho.
3: Wu-Tang Clan Cream, ten jsem si dlouho neslyšel. Tobě, mně a moji familie.
1: Nádherná trojka. No a ještě Katka.
4: Ahojky Marečku, zdravím tě po víkendu a všechny posluchače Rádia Spin. Zahraj prosím Viktor Šin i Balgin, song, na který můj syn Pajuška už čeká. Tak tady to máš, zlatičko moje, snad ti to udělá radost. Myslím na tebe, pusu posílá máma.
1: No a Pajuška se dočkal, takže Pajo, zdravím tě, drž se brácho, všechno bude dobrý, určitě to s mamkou zvládnete. No a Viktor Šin i Balgin ti určitě zlepší náladu. Každopádně teďka začneme ještě s Restem, Dynamit, DJ Vich, album Tlak a můj velmi oblíbený track, tak to je možná i taky důvod, proč jsem to Barče vybral. Radio Spin!

0: Rychlá doprava na rádiu Spin. Začnu pohledem na dálnice, a to konkrétně příjezd do Brna po D2 a D1 směrem od Slavkova. Tady si počkáš kolem 10 minut a taky ještě na příjezdu do Prahy trošku zlobí D7. K tomu se ještě za chvilku dostaneme. Co se týká regionu, tak nehoda je na Palackýho třídě v Brně a ještě jeden ťukanec je v Olomouci na okružní. Hlavní město, jak jsem říkal, dostáváme se k D7, protože tady byl Prochy.
1: Směr Praha. U letiště jakoby ze zhora, jak to teďka předělávají. Vypadá to tady na pěkný štosink, asi bych se tomu zaradši vyhnul.
0: Vyhněte, protože je to tady zhruba na 7 minut, druhý kilák právě na příjezdu do Prahy. Ještě pár minut k Barandovu směrem na Barandák a ještě taky trošku zlobí Bělohorská. Ode mě z dopravy je to všechno.
2: Automoto Spin. Tvoje rychlá doprava na Rádio Spin. Rádio Spin. Na čísle 210 32 30 30. Hrajeme přesně podle tebe.
0: No a máme přesně 6:30. Nebudu to dlouho zdržovat, protože těch tracků, co chceš tady zahrát, je opravdu hodně. Takže jdeme se podívat za Davidem.
3: Tady David, chtěl by zahrát Pouhýho Garanta, Erupce.
0: Dobře, tak jo, tak jeden Pouhý G. Zahraju taky Zuzce.
4: Prosím, zahrajte písničku pro kluky na B3 od PTK Silent Kill. Děkuju.
0: Já radši B21, ale i B3 dobrá a ještě do třetice to bude Honza z Green Hillu.
5: Nazdar Máro, prosím tě, zahraj nám tam na Green Hill černýho koně pro dvě koniny, který makaj a čau.
0: Pro dvě koniny, to je opravdu výraz od Kotlára, to je strašný. Jako, otoč se nohama, kezdí konino. To je strašný. No nic, nebudu ho tady parodovat. Maniak DJ Vič, černý kůň, tak letí do Green Hillu a ještě zhruba takových 20-25 minut budu hrát. Jenom podle tebe. Rádio Spin.

0: na tebe. Čo na spinu, s tebou Mára a pomalu se blíží ke konci hodina, kdy hraju jenom podle tebe, hlavně mý vysílání dnešní. Každopádně, než se podíváme na další 4 tracky, co tady zahraju, tak ještě tady mám obrovský velký problém. Potřebuji tady zahrát jeden track, který tady v knihovně nemám, ale až uslyšíš tu zprávu, tak pochopíš, proč ho za chvilku zahraju. Jestli si tomu nerozuměl, buď úplně v pohodě, já jsem tomu poprvé taky nerozuměl, každopádně znamenalo to, komáři se ženili. A ačkoliv jsme rapové rádio, my prostě občas děláme výjimky, takže Alex, pro tebe.
1: Komáři se ženili, ženili, kapku vína neměli.
0: Ale já, Alex, já jsem tady našel ještě takovou docela zajímavější verzi.

0: Mě zajímala reakce Alexu, ale hele, jako dej si to M-ko od plastika a do toho komáři se ženili, to je za mě docela jako dobrá degešárna. Tak to tak jako pro pobavení, každopádně teďka už jdeme opravdu na ty čtyři tracky. Tak budu hrát určitě pro Ester.
1: Čau Máro, tady Ester, zdravím tě a všechny spinnery. Dneska bychom si pro změnu dali jeden mezcal, aby se mi zvedla nálada, když je takový vedro, třeba za sebe ještě běží můj nějaký pohyb. Tak jo, díky, čauky.
0: Taky zdravím, tak jeden mezcal a ještě stihnu hlasovku od Oty.
2: Čau, Otu, máš něco z toho z té nový desky od Iza, EUP. No tak WTF s Patrikem. Tak všem, komu se to album líbilo?
0: No tak jo, tak všem, co se líbí nový album EUP, Izomandias, Izo, Patrik, všem spinnerům, Radio Spin.

Půl. Mám to tak, jako bych nikdy nežral. Neunavnej, jako bych nikdy nespal. Nuly by byly radši, kdybych se nikdy nestal. Není to pro každýho něco jak meskal. Mám hlad, jako bych nikdy nežral. Neunavnej, jako bych nikdy nespal. Nuly by byly radši, kdybych se nikdy nestal. Není to

OK, tohle je opravdu trošku crazy. A proto je potřeba udělat to ještě víc crazy.

0: docestovala právě i sem do rádia Spin. A je to taky poslední track na přání, který jsme tady stihli. Omlouvám se až Michalovi z Irska. Já aspoň pustím ten zkaz, protože ten je jako strašně cool.
1: Já jsem v Irsku a jedu chránit si dom. Ještě hodinu cesty pojedu.
0: No, tak nebyla to dneska Irsko Vídeň nebo Praha Irsko. Já nevím, jaký je hlavní město Irska. Já se strašně omlouvám, já jsem v tom zemáku nebyl úplně dobrý, abych ten track tady mohl dát správně do kupy, ale Michale, doufám, že se ještě ozveš, že ti budu moc zahrát třeba zítra, protože i zítra budu hrát přesně podle tebe, tak toho určitě využij, cinkni si o svůj track, pošli voicovky. Ale mám obrovskou radost, protože dneska to byly opravdu jenom tvoje tracky, takže tak to má být. Tak by to mělo být vždycky, tak doufám, že to bude i příště, respektive zítra. No a my se ještě v rychlosti podíváme za dnešním programem, protože hnedka po mně startuje repríza Spin Fresh Hits a od 8 DJ Poeta, teďka tady koukám na jeho Instač, kde před hodinou dával, že v 9 dorazí s novým EPčkem na rozhovor Adlan, 14G Adlan. Popravdě neznám tohodle interpreta, takže pokud ty třeba poznáváš tohohle týpka, tak určitě nalaď si od 8 Radio Spin. A teďka mi tady přišla kouzelná zpráva. Hlavní město Irska je Dublin. Strapnice takhle vysílání, není to paráda, takže buď úplně v pohodě. Jestli jsi měl blbej den, moderátor rádia si nespomněl v živém vysílání na hlavní město Irska. Děkuju své laskavé tetě, že mi tady napsala zprávu přes WhatsApp, protože poslouchá a napsala Dublin, Marku, Dublin. Ale je to skvělý, když tě poslouchají tvý příbuzný takhle ve vysílání. Dneska už to opravdu zakončím, radši, ať už tady si neudělám větší ostudu. Venku 27, spíš kolem 26 pocitově, prej teda, já furt nevím, jaký je v tom rozdíl. Večer kolem 17, zítra 28, ve středu 31, v sobotu 38... Bude vedro, tak se na to připravte. Pitný režim a tak dále. Těším se na vás zase zítra. Čau.
2: Spin Radio.
3: Radio Spin jde s dabou. Radio Spin vysílá v dabu celoplošně. Věděli jste, že zvuk v digitální síti dab je mnohem lepší, čistší a bez šumu? Zkus

0: jsem tě pozval na Mejdan 25. června.
1: K 20 letům Punk is Dead, který proběhne kde?
2: V Praze, v Pradlické kulturní sportovně.
1: Doraž ve čtvrtek 25. na rap. Yeah.
0: Punk is Dead.
3: Punk is Dead.
2: Voda taky je dead.
4: Podporuje Radio Spin.
5: Říká se, že největší krása se nachází pod povrchem. Když navštívíte naše jeskyně v Moravském Krasu, přesvědčíte se, že je to pravda. Sloupsko-Šošůvské, Balcárka, Kateřinská, Výpustek a samozřejmě Punkemní. Už nehledejte tip na výlet. Podívejte se na caves.cz, psáno caves.cz.
6: Radio Spin vítá všechny spinnery z Benešova. Nově tu vysíláme na 985 FM. Řekněte to všem, ať si nejvíc repu v republice vychutná každej, kdo má na něj chuť. Jsme Radio Spin.

Bezmála 5 hodin, od mikrofonu tě zdraví Jirka, no a my už tak můžeme odstartovat další kolo československý hitparády Spin Fresh Hits. Hezkej večer! A samozřejmě i dneska zdravím všechny opozdělce, kteří poslouchají reprízu, která tu běží pravidelně každou sobotu v 8 hodin ráno, anebo taky v pondělí v 7 hodin večer. Každý týden tu 15 nejúspěšnějších singlů z éteru Rádia Spin soupeří o tvojí přízeň v největší rapový hitparádě Spin Fresh Hits. O výsledcích nerozhoduje nic jinýho, než hlasy, který vy spineři rozdáváte svým oblíbencům, a to na našem webu radiospin.cz. K dispozici máte každý až 3 hlasy denně, který můžete libovolně rozdělit, a nebo je naopak všechny věnovat jenom svýmu jednomu nejoblíbenějšímu interpretovi, a můžete tak učinit vždycky od soboty do čtvrtka. Každý týden se taky kartama snaží zamíchat 2 novinky a ani dneska tomu nebude jinak. Samozřejmě, když ale 2 tracky přibudou, 2 musí logicky z kola ven. A na ty se podíváme právě teď. Finish him. Loučíme se s Pragou Union a trackem Zase ty lidi. Příjemná, pozitivní pecka z nový desky Nekorektum. Je to vlastně jubilejní 10. deska od Prago. Dokonce se tu tenhle track objevil i na zlatý pozici díky vašim hlasům. Dneska už v hitparádě ale...

0: Líblem Ty nikdy, no a i z tohohle labelu se na té desce objevilo poměrně dost hostů. Jedním z nich je i Rest, a to na tracku Neklid. Za mě opravdu super pecka, dneska už se s ní ale tady v hitparádě taky loučíme.
1: Čau, tady Neklid, pauza ti skončila, nespí. Dělej, pracuj, stresuj se, volej, prokrastinace je přepych.
0: No a můžeme se na to rovnou vrhnout, začneme 13. místem. Tady máme Nick Tenda a Nobodyho s trackem Perfect Trip. Pořádná party pecka, sample tracku Like G6 a sedlo si to opravdu hezky. Nick Tendo nedávno oslavil taky 10 let od doby, co vydal první track Neskutečná cesta. No a pár dní dozadu taky vyšla kniha, která mapuje 10 let historie labelu Million Plus. Tak jdeme na to.
2: Hitparáda Spin Fresh Hits. Místo 13.

0: Spin Fresh Hits.
1: Na 12. místě je track 2 Red Bully od Viktora Kala a Juli Koli. Zpívaná, příjemná pecka. Viktor navazuje na úspěšný počin z Gufrau a tentokrát se teda spojuje s jedinou členkou labelu Rychlí kluci. Nedávno taky oznámil, že se odstěhoval do Brna a bude tvořit tam, no a oznámil už taky pár solových tracků a na ty jsem moc zvědavej. Teď už 11. Tady je tenhle týden Rest s trackem Voden míň. Skvělej beat, klasicky hluboký text od Resta. Rest teď vydává za poslední dobu jednu novinku za druhou, tak snad je to předzvěst nový desky. Myslím si, že už by na to konečně snad mohl být čas. Osobně se týhle nový hudby od Resta nemůžu dočkat.
0: Hitparáda Spin Fresh Hits. Místo 11.

bych moc rád, kdybyste si všichni vyndali hlavu z cizí zadnice. Chápu tradice, ale ta podobnost už je velice nudná a nezná hranice. V oblečení, v muzice, kde jsou grázlové ze zadní lavice? Propadám panice, holky chtějí panice. A nebo ne? Je tu někdo, kdo má názor?

0: Rádia Spin.
1: Desátý místo, tady je Rook, který letos vydal desku Čaj o páté ráno, ačkoliv je teda Rook na naší scéně už docela dlouho, tak tohle je track z jeho první solo desky a musím říct, že se opravdu povedla. My tady z tohohle alba máme track Než to bylo cool a ten věřím, že tě zaručeně rozhejbal.
0: Hitparáda Spin Fresh Hits. Novinka.
1: No a nadešel čas taky na dnešní první novinku. Ta je od Iza, který pár dní dozadu vydal novou desku Exit u palice a jeden z prvních tracků, který jsme z téhle desky dostali, byl track Milujou mě nenávidět. Silný text, taky super klip, který odkazuje na film Spalovač mrtvol. Rozhodně to čekni, jestli si ještě neviděl. Jinak celá ta nová deska za mě naprostej banger, takže si to určitě dej. No a my jdeme rovnou na to. První dnešní novinka Milujou mě nenávidět.
0: Hitparáda Spin Fresh Hits. Novinka.
2: Milujou mě nenávidět. Mám 200 poloh, tu co mám rád, nechtěj slyšet. Všichni, co jdou proti, jednou budou viset. Někdy nechci nic jinýho, než klid a zmizet. Milujou mě nenávidět, krysy nechám hlodat, hady nechám syčet. Supy lítaj nad hlavou, kolem v trávě zmije.

0: na Spin Fresh Hits.
1: Na devítce je tentokrát Maniak s trackem Vítězný oblouk, track z deluxe verze alba Stream Tape, kterou Maniak teda vlastně celou tuhle desku tvořil

0: místě devátým. Osmička, tady je tenhle týden Smack a Bruce C a jejich track Warriors, track z desky Smack One, kterou Smack vydal dva týdny dozadu. Dva týdny dozadu Smack při tomhle releaseu taky oslavil kulatých 40 let, takže to byla taková oslava, zároveň i dárek k jeho kulatinám. Takže ještě takhle zpětně taky posílám samozřejmě velký shoutout, jinak celá jeho nová deska s názvem Smack One, tak je to opravdu velká grajmová nálož. Určitě si to dej, my si to jdeme teď užít tady v éteru. Ještě než to tam ale dám, tak připomenu, že do hitparády Spin Fresh Hits můžeš hlasovat na našem webu Rádia Spin v kolonce Spin Fresh Hits. Každý tam má k dispozici 3 hlasy denně, který rozdáváš vždycky od sobotního do čtvrtečního odpoledne. Premiérový kolo ladíš každý pátek od 5, no a reprízu si můžeš dát každou sobotu v 8 hodin ráno a taky v pondělí v 7 hodin večer tady na Rádiu Spin.
1: Hitparáda Spin Fresh Hits. Místo 8.

Byl to hack, nebyl to cheat. Věděl jsem to už v té době, že jsem jiný G. Jiná liga, jiný tým, jiný motiv, jiný cíl. Co mi chceš říct, mý a tvý není stejný. I tak jsem s tím přišel dřív, i tak mi ten bar vyšel líp. Děti nezažili býv, i tak si hrajou na býv. I když jsou to blbežci.

0: Spin Fresh Hits.
1: Sedmý místo, tady je novinka z minula, a to Halo tady Prago od Pragoholika. Je to věc z jeho nový desky, která bude snad brzy vycházet. Doporučuji poslechnout poslední Spin Talk, kde byl hostem právě Pragoholik. Najdeš to na našem YouTube nebo taky na našem Spotify.
0: Hit paráda Spin Fresh Hits. Novinka.
1: No a máme tady taky dnešní druhou novinku. I ta je stejně tak jako ta dnešní první od člena labelu Million Plus. Tentokrát je to Robin Zoot s trackem Kapitál, jeho nejnovější single, silnej text, chytlavý refrém, takže si to jdeme společně rovnou vychutnat. Druhá dnešní novinka, Kapitál.
0: Hitparáda Spin Fresh Hits. No.

0: Jaspin. Na šestém místě je Řezník s trackem Poslední exekuce. Je to vlastně soundtrack k jeho videohře Život není krásný, Poslední exekuce. Track samotný dostal taky animovaný klip, který můžeš najít na YouTube, a už příští týden se můžeš taky těšit na novou Řezníkovou desku s názvem Drogstars, kterou nahrál společně s Hadesem. Venku jsou už teď dokonce dva singly. Teď už pátý místo, tady je PTK s trackem Kempači a Yachiru s Karakoram DLC. PTK tímhle DLCčkem tak jako zakončil tuhle jeho Karakoram etapu, která se hodně vyzdvihla, hodně se jí dařilo. Podle PTKčka je to jeho nejúspěšnější deska. PTK tady dává spoustu odkazů na videohry, na anime, no a já jsem zvědavej, s čím přijde příště.
1: Hitparáda Spin Fresh Hits, místo 5.

0: Tohle bylo místo čtvrtý, to si drží Iron Cup s jeho novinkou Rich Girl, česko-anglická věc, je to track ze společního projektu Kappa a DJ Snakea a objevil se tady taky Cakebone, za mě opravdu velká pecka.
1: Yeah! Hitparáda Spin Fresh Hits Flashback.
0: No a máme tady taky rubriku Flashback. Tentokrát se vrátíme do roku 2012, kdy Izzo, tehdy ještě Logic, vydal Pod vlivem společně s Jackpotem velký hit svý doby, no a my tak můžeme porovnat Izzovou starou tvorbu s jeho novou deskou Exitu Palice a máme tak srovnání, kam až se ta jeho hudba za ty roky posunula a vyvinula.

0: track na rádiu Spin, no a teď už bronzová pozice, tady je track Drogstars, titulní track nový desky od řezníka HDS. Tahle deska vychází už příští týden, no a konkrétně v tomhle tracku si HDS s řezníkem zahráli na nefalšovaný rockový hvězdy.
1: Hitparáda Spin Fresh Hits, místo třetí.

0: pozice. Tu dneska berou Praga Union s trackem Hledá se Rým, kde se objevil i Paulie Garrant. Paulie se několikrát za svou kariéru nechal slyšet, že Kato byl jedna z inspirací pro to, aby začal tvořit vlastní hudbu, takže slyšet je teď na jednom tracku je opravdu silný moment. No a teď už vítěz. Tím se po nějaký době opět stávají Filip Konvalinka a DJ Fate s trackem Co se tady děje. Track z desky Dvě mouchy jednou ranou, deska nadupaná boombepovejma peckama, za mě se to opravdu povedlo. Takže já gratuluju, užij si dnešní vítězný track, hlasuj do hitparády na webu radiospin.cz a slyšíme se zase příště. Jirka, Radio Spin, peace!
1: Hitparáda Spin Fresh Hits, místo

testovat. Já jsem David, proti mně stojí Goliáš, ukazuje sílu, než vytáhnu prach. Na začátku skoro sám, teď proti velký přesile, nikdy jsem nechtěl, aby z repu skončil bra. Bla, bla, bla, bla, bla. Co se rupa děje? Co se děje? Co se děje? Co se děje? Bla, bla, bla, bla, bla. Jihlava Rebels, já dneska večer v domě.

nad hlavou a na chvíli to zase trochu zvednout. Lift it up. Bla bla bla bla bla. Co se rupa děje? Co se děje? Co se děje? Co se děje? Bla bla bla bla bla. Jihlava Rebels, já dneska večer v domě.

Vánoce. DJský sety, hosti, záplava nový a neotřelý muziky, kterou teprve objevíš. Rap Mondays a DJ Poeta. Každý pondělí od 8 večer na Rádiu Spin.

0: Radio Spin. DJ Poeta a Rap Mondays.
1: Posloucháš Rap Mondays na Radio Spin a Poeta za mikrofonem. Samozřejmě novinky mezi 8 a 9. Odehrál, respektive odstartoval nám to Cameron a jeho nová věc Olofas s dvěma hostovačkama. Jsou to nějaký neznámý jména, přiznám se, že jsem je neudržel, ale další velký jména jsou před náma po Cameronovi, další boomeři The Game a Cool & Dre s Travisem Barkerem, nebo třeba taky E40 nebo Busta Rhymes, to jsou dědečkové na začátek, ale mám tady samozřejmě i mladší interprety, mám tady český interprety, slovenský interprety, mám tady UK věci, výborný, doufám, že na ně dojde, ale samozřejmě přednost po dědečcích, tak přednost dostanou český, slovenský věci, zahrajeme si z nový desky Izomandiase, zahrajeme si novýho Radikál Šefa třeba a tak dále, mám tady opravdu toho docela dost, no a Most Legendary Dr. Curry se tady taky směje na mě v playlistu, takže určitě český, slovenský věci budou po těch třech boomerech, který jsem teďko jmenoval, a pak uvidíme, kam se vrtneme, nejspíš do UK, a v 9 dorazí Adlan, rapper, který vydal teďko EPčko s Huckleberrym, s legendárním producentem, takže jsem Adlana pozval a vyspovídám ho samozřejmě a zahrajeme si z toho EPčka, který je za mě velmi povedený, tak to se těšte v 9, no a v 10 samozřejmě velmi příjemný DJ set, to vám řeknu až později. Teď si pojďme hrát The Game, Cool & Dre a Travis Barker na Radio Spin. Je to takový track ke dní otců v podstatě, který byl včera, takže zdravím všechny fotříky.

0: Radio Spin. DJ Poeta a Rap Monday.
1: Hráli jsme si novýho doktora Curryho v produkci Coco Jamin, track Unstoppable a track pravděpodobně schystanýho alba. Pokud vím, tak Curry usilovně pracuje na albu a mohl bych možná už prozradit nějaké věci, ale já vlastně nevím, jestli můžu, takže radši nebudu prozrazovat. Důležitý je, že je na co se těšit. Pak nám hrál taky Vít Benešovský, ten si produkuje sám, jestli se nepletu, svoje věci a vždycky jsou hodně originální, hodně zajímavý a rád je tady pouštím. No a stejně tak mě baví i Radikal Šef, který má venku dva nový singly a který podle mě taky chystá album a myslím si, že už velice brzy, takže dáme si dvě ochutnávky pravděpodobně. Minimálně ten druhý single já mám chuť, tak si myslím, že už je právě z té chystané desky a mám tady ještě pár českých věcí, zahrajeme si z nový desky od Kasanovy Bulhara a nebo taky z nový desky od Izomandiase, něco si k tomu povíme samozřejmě, pak se přesuneme do UK, uvidíme, co všechno stihnu. V 9 je tady Adlan a hrajeme si z jeho společného EPčka za Kluberem, a který je velice povedený, jak jsem říkal, takže to probereme samozřejmě, zahrajeme si z něj a tak dál, to všechno tady na Radio Spin. A v 10 samozřejmě DJ set, je to nabitý Rap Mondays.
2: Chcel som ti zahrať love song.
3: Áno, si skvelý.
2: Len sa to trochu zvrtlo.

0: Radio Spin. DJ Poeta a Rap Mondays.
1: Přesně tak, posloucháš Radio Spin, Rap Mondays a my se budeme bavit třeba taky o večírcích, ale než vás pozvu na večírky, tak mám pro vás jenom takovou maličkou, krátkou odbočku. Já jsem dneska v černým, jsem solidární se stávkou Radiožurnálu, respektive Českého rozhlasu, a tam jsem to poslouchal dneska Českého rozhlasu a České televize, protože i když já jsem na soukromém médiu, tak prostě si myslím, že je dobrý držet basu. Myslím, že jako občan prostě bych měl tohle vyjádřit a nějakým způsobem s tím souznít, protože vlastně já vůbec nechápu, co se tady děje, co se tady jako řeší. Dva STBáci se tady snaží zrušit veřejnoprávní média a nejenom oni dva. Je to jako naprosto šílený a já doufám, že se jim to nepovede. Už jenom z toho důvodu, že každý ví, že když má někdo nějaký jako tendence k tomu brát lidem různý svobody a podobně, tak to většinou začíná přes ty média. Takže já jsem z toho opravdu vystrašený. Souzním s Českým rozhlasem i s Českou televizí. Držím jim palce všem a držím palce nám hlavně. Večírky za chviličku, teď ještě pokračujeme v české a slovenské muzice na Radio Spin.

0: Neo Spin, DJ Poeta a Rap Mondays.
1: Na Radio Spin si hrajeme z nový desky od Kasanovy Bulhara a dali jsme si největšího svegra. Kasanova Bulhar, jak říkám, má venku novou desku a je to, myslím, trošku po delší době. Mám pocit, že si dal trošku pauzu, ale možná já jsem měl jenom ten pocit. Každopádně nová deska Maty Supreme vyšla 8. června a velmi mě baví teda. Já se přiznám, že já prostě toho Kasanovou Bulhara mám rád, rád to poslouchám. Přijde mi to zábavný, přijde mi zábavný celý ten svět, s kterým Dvojliter Boys vlastně přišli. A co k tomu dodat? Věřím mu, co mi říká. Aspoň doufám teda, že mi nekecá, protože ty stories jsou jako skvělý samozřejmě. A jednu z těch silnějších stories bych řekl, tak můžete slyšet v tracku Táta koupil Marbora, který si dáme teď, takhle se pozná nekuřák. No, každopádně Kasanova Bulhar, jeho nová deska Maty Supreme venku právě teď. A ty posloucháš Radio Spin a Rap Mondays.

0: Radio Spin. DJ Poeta a Rap Monday.
1: Jak jsem sliboval, hrajeme si z nový desky od Izomandiase, která se jmenuje Exit Upalice a kterou jsem slyšel zatím jenom jednou, ale docela soustředěně. Těším se na další poslechy každopádně, protože Izo se rozhodně otevřel daleko víc, než je u něj zvykem, aspoň já to tak vnímám. A nebo je to pro mě prostě najednou přístupnější trošku, najednou mám pocit, že mu víc vidím do hlavy a to mě na té desce hrozně baví, protože já mám rád prostě, když mě ten rapper někam vezme, když to není jenom jako klasický vytahovačky a podobně, ale když mě vezme do svý hlavy, do svého světa nebo do nějakých svých zážitků, takže určitě za mě povedená deska, vyprodukovaná technicky, je to samozřejmě naprosto skvělý a za mě to má teď momentálně i konečně, ne že by nikdy nemělo, ale občas nemělo a teď to má opravdu jako je zajímavý obsah i pro mě boomera, takže jsem si to užil a velký banger, který si musíme dát z téhle desky určitě, tak je a mám rád Sektorem, není co řešit. To je fakt bomba. Yeah. Možná bych dodal taky, že tam Izo trošku experimentuje se zvukem, ale když máš vedle sebe Nobody Listen, tak to je jasný. Posloucháš Radio Spin.

0: a Rap Mondays.
1: Yeah.

0: Bomba.
1: Radio Spin. DJ Poeta a Rap Mondays.
2: Hrajeme si UK, hrál nám novej AJ Tracy, taky Mix a tohle byl Nax, který se pozval do svého tracku pro mě neznámý jména, jako je Evado, Ivado, Agero Banks a Crown Ape. Přidám německou pro změnu Luciano a Jazzik a taky Lacazette, doufám, že to říkám dobře, každopádně tenhle track mě zaujal, krom toho, že je bomba, tak hlavně proto, že v něm hostuje Zido, Most Legendary, takže si dáme tyhle dvě německé věci a uvidíme, co ještě stihnu. Chtěl jsem zahrát samozřejmě taky minimálně aspoň jeden bonusový track z Bullet Deluxe od Kanye Westa, uvidíme, respektive od jejho, tak uvidíme, jestli to zvládnu ještě, jestli tohle stihnu. Mám tady ještě pár věcí, mám tady nějakou Francii, ale nemyslím si, že to stihnu, možná později, protože za chviličku se těšte na interview s Adlanem, který má venku nový EPčko za Kloberim a je velmi povedený, takže ho samozřejmě vyspovídám, zahrajeme si s EPčka. Tohle všechno po devátý, teď Luciano, anebo taky Zido na Radio.

0: Posloucháš Radio Spin, Rap Mondays a jak jsem sliboval, se mnou ve studiu je Adlan. Ahoj.
1: Čau, díky za pozvání.
0: My jsme se tady trošku smáli, předpokládám, že jsme se smáli oba tomu samému, a to byly ty texty, ne?
1: Yes.
0: Že jo? To byl, tak mě to teďko trošku uteklo, ale vím, že tam hostoval 21 Savage a že to byl Cushington, no prostě teď mi to úplně odjelo ten track, velmi zábavný text každopádně. Tak jsem rád, že jsme byli na stejný vlně, že jsme se tady pousmívali tomu samému. Jaký máš den?
1: Hele, v celku běžný pondělí, ale dobrý. Nic mě nepřekvapí, takže v pohodě.
0: No, vypadáš právě velmi spokojeně, musím říct. Shining, takže všechno okay. V pohodě asi. Já jsem tak vzpomínal, jak my jsme se potkali, a nejsem se tím stoprocentně jistý, nás dal dohromady Nikolas nebo ne? Zdá se mi to nebo ne? Spíná ti to něco nebo vůbec?
1: Upřímně vůbec, že jsme se viděli na nějaký akci, ale s kým, kde,
0: to okay, tě okay. Tak možná, že to nebyl on. Každopádně, ty už nějakou dobu funguješ, to o tobě vím, ale byla teďko taková jako pauzička delší.
1: Yes, přesně tak.
0: Je to tak?
1: Je to tak, no. Hudbu dělám jako celku, můžu říct, že delší dobu, ale měl jsem pauzu, protože jsem se od toho nějak jako odtáhl, hledal jsem to a díky Huckleberrymu, shoutout Huckle, tak jsme nějakým způsobem zase dali dokupy. Mm-hmm. Nebo zase, já jsem dal hudbu dokupy, Huckle mi v tom hodně pomáhá, takže shoutout.
0: A on v tom měl nějakou jako motivační roli, nebo když ho takhle zmiňuješ, což samozřejmě musíme, že jo, protože produkoval celý to EPčko, z kterého se dneska budeme hrát, tak... Já bych začal úplně takhle. Jaký vy máte vztah vlastně? Protože on je zavedený producent, já jsem ho nazval dokonce i legendární producent, protože ho poslouchám už jako velmi dlouho a je výborný samozřejmě. Takže jak se stalo vaše spojení?
1: Hele, upřímně, jako úplně v první řadě, jak prezentuju všude 14, Praha 14, Černý most, tak on bydlí hned za Černákem vlastně, takže já ho beru do naší party. Ale to není úplně to main, odkud se známe vlastně, my jsme se seznámili. Asi nebudu říkat úplně konkrétně přes co, ale jako lidi nás jako propojili, ale už je to další dobu vlastně. Mm-hmm. Bylo to v tom období, kdy než jsem měl vlastně tu pauzu, ale nějakým způsobem nás úplně jako nespojila hudba. Takže spíš jako jsme kamarádi jako z normálního života.

0: A jak mě k tomu pušnou zpátky, ale bylo to v podstatě tak, že jsme, jel jsem s kamarádem za ním domů, viděli jsme se po dlouhý době, tak jsem tam seděl ve studiu, on má fakt bomba studio, musím říct, že jako úroveň, skvělý, skvěle se tam nahrává. Seděl jsem tam a říkám, tyjo, proč jsem přestal, mě to vlastně baví, tyjo, tak jsem tam seděl, říkám, hele brácho, nechceš udělat IPčko se mnou? Říkám, tak jo, tak pojďme.
1: To jenom takhle jako.
0: Jenom takhle v meziřeči. Ale jako on nějakým způsobem cenil moji tvorbu, aha, když není jako zatím nějaká rozsáhla. A tady tím jsme se jako úplně spontánně jako dohodli prostě, že to uděláme a vzniklo z toho tohleto. Hmm. Dneska on je vlastně takový jako můj poloviční jako motor, nebo jak to nazvat, víš, on je takový, on má disciplínu, on ráno stává, on chodí na tréninky.
1: Jo, takhle.
0: Píše mi. Já jako chodím doma do práce, takže Fred mi ráno píše do práce, musí, hele, nezapomeň tohle, usíná toto, takže jako za to fakt cením. Takže to byl vlastně jako takový spouštěč toho všeho a teď je to takhle.
1: A takhle vlastně snadno a přirozeně, to je výborný. Každopádně ve chvíli, kdy jste si řekli teda EPčko, tak pro někoho by to mohly být klidně 3 tracky jako EPčko. Mm-hmm. To znamená, tím, že vy máte 6, jestli se nepletu, yes, tak si říkám, za prvý, jestli nějaký zbyly třeba ještě, a za druhý, mi z toho vyplývá, že se vám asi dělalo dobře prostě. Ty jsi to už jako naznačil, že se ti tam dobře nahrávalo u něj.
0: Hele, my jsme plánovali 5 tracků, ve finále jsme udělali 6 a jak jsem říkal, mě se tam nahrává fakt dobře, protože já když jsem chodil dřív do studií, kde jsem vlastně jako platil a ty lidi mi do toho vůbec nedávali takovou tu energii, ale ve finále jenom počítali hodiny, kolik tam jsem. A on je vlastně první člověk, který do toho dává fakt energii, radí mi, jak prostě brácha starší. A je to vlastně ten důvod, proč se mi jako s ním dělá dobře. A v tom studiu se mi nahrává skvěle, protože mám tam soukromí, mám to blízko, můžu přijet kdykoliv, má nový beaty, posílá mi. Takže tak.
1: No a samozřejmě my si teda taky zahrajeme track, aby jsme jenom nekecali, nebo track je nějaký, ale já mám hrozně rád tyhle ty zákulisní různý story a tak dále, jak vzniká muzika a podobně, takže doufám, že ti to nebude vadit, že do toho budu dál šťourat. Vy to máte teda tak, že i posílá beaty, i jste ve studiu spolu, nebo?
0: Já v podstatě nahrávám jenom u něj.
1: Jo.
0: A teďka spolupracuju jenom s ním, ne že bych jako nebyl otevřený jiným věcem, ale jak jsi říkal, za mě je to jeden z nejlepších producentů jako v České republice, lidi ho cení, on má jako svůj takový jedinečný styl a víceméně já jsem vyrost na trapu a to je jakoby jeho.
1: Jo,
0: takže
1: jo.
0: V tom si myslím, že jsme se jako našli, že se rozumíme. Takže.
1: Mně přijde, že má talent jako na bangry vyloženě, jako když říká, že má něco specifického, tak já jsem se nad tím v rychlosti tak jako zamyslel a za mě fakt jako vždycky to je prostě bangry, vždycky to mlátí jako pořádně.
0: Hele, on má jako specifický styl, ale zase, jak říkáš, to zákulisí, ono pak to z toho možná jako, nechci říct, že tracky nejsou bangry, ale často se stane, že ten banger jako z toho teprve vyplyne, víš, že to není jako, že jdeš za tím bangerem, takže.
1: Jo, rozumím.
0: Takže jako, on má tý tvorby fakt jako kotel, takže.
1: OK, pojďme si zahrát taky, protože mně se to často stává, že se zakecám a pak té hudby zahrajeme málo a byla by to škoda určitě. Ty máš výbornou věc, mám pocit, že to je dokonce první věc na tom EPčku Love s Čávo Princem, respektive s Dolarem Princem. Tak mi řekni něco k téhle věci, jak vznikla a já řeknu jenom to, že za mě to je, tohle zrovna je banger rozhodně a já v tom vidím jako i hitový potenciál. Prostě si myslím, že by to mohl být jako hit, kdybych měl být jako hudební dramaturg nějakého rádia, což bohužel žádnýho nejsem, tak to schválně říkám takhle do éteru, aby to slyšelo vedení rádia Spin. Kdybych byl dramaturg, tak bych pravděpodobně do rádia vybral tuhle. Mám tam ještě nějaký favority, ale byla by to pravděpodobně tahle. Tak co je tahle věc pro tebe?
0: Hele, upřímně, s Čávem se známe dlouho, mám s ním track Gucci Pele a s Bulharem, jestli znáš, tak to už je delší dobu. A my jsme se po nějaký době bavili, když jsem zase začal, házel jsem nějaký storyčka ze studia, tak jsme se bavili, on bude dělat v tu dobu, říkal, budu dělat album, můžeme nějakou spolupráci, jsem říkal, hele, dělám EPčko, můžeme něco dát a s Haklem jsme furt neměli být na to. Jeden den, měl jsem takovou divnou náladu, říkám, hele brácho, co děláš, přijdu za tebou, nemám co dělat. Přijel jsem, sedl jsem si do studia, on vždycky uvaří kafe, dostal jsem si kafe a mu říká, brácho, mám pro tebe beat, co pošlem Dolarovi. Říkám, onka, tak to pust. No a pustil mi tady ten banger. Hele, mě to psaní, nechci říct, že dělá problémy, ale tenhle ten track se napsal sám jako. To bylo fakt, já nevím, za 14 45 minut napsaný a říkám, hele, bomba, jenom jsem doladil nějaký technický věci a poslal jsem mu to, poslal mi zpátky bombu a tady to je.
1: Výborně, tak si to dáme na Radio Spin. Okay. Adlan, Vlar Prince a Love. Hit no 808.

0: Smíchov. Bang, bang. Posloucháš Radio Spin? Hrajeme si z nového EP od Adlana, tohle byla věc s Dolarem Princem Love. Jak se jmenuje EP vlastně?
1: 14.
0: EP se jmenuje 14, ty jsi to vlastně hned na úvod uváděl, že to je teda Praha 14, Černý most, který já mám velmi rád taky, protože tam asi tisíc let moderuju Stop Zevlink, takže i kdybych se nepodíval na Černák jindy, tak minimálně jednou ročně v září se tam vždycky podívám, ale většinou jsem tam častěji. Každopádně EPčko je venku. EPčko je s Huckleberrym, bavili jsme se o něm a určitě ještě budeme, protože to, co mě taky zaujalo na tom EP, já se přiznám, že jsem měl trošku problém se zaposlouchat na začátku do repu, protože jsem si trošku ujížděl na těch beatech, kdy oni se často i jako měnějí, jsou tam prostě, já nevím, najednou je tam Jersey moment třeba a tak dál, tak to jsou věci, které mě extrémně baví, tak zajímá mě samozřejmě, jak jste fungovali. Jestli, protože ono to tam i v jednom tracku zazní, ale neříkám, že to nutně musí tak být chápáno, ale já jsem to tak pochopil, že vy jste možná i něco tvořili vyloženě jako od scratche spolu, jakože on dělal beat a ty jsi u toho byl, nebo jsem to špatně pochopil?
1: Je to, hele, jo, je to tak, vlastně několik z těch beatů je děláno vlastně za pochodu, kdy já jsem přijel do studia, něco třeba měl vybranýho pro mě, nesedlo mi to, jsme řekli, hele, pojď, začal pouštět melodie, začali jsme to tam sázet, jo, já jsem takový, že on tomu rozumí fakt hodně. Já jsem takový, že to jako slyším. Jo, takže když třeba něco, mu říkám, hele, počkej, tohle trošku jinak, přidej tohle, tohle, odeber. Jo, a vždycky jsme to nějakým způsobem dali dohromady. Mm-hmm. Kolikrát jsme ten beat jako, měli jsme takový jako prefinál, ale v podstatě třeba, když jsme se k němu vrátili po, já nevím, 2-3 session, tak on má jako velkou sebereflexi, takže tam viděl třeba nějaký chyby a říkal, tyvo, jak jsem tam mohl dát tohleto, a vlastně tam upravil pár maličkostí a zase to znělo úplně jinak. Mm-hmm. Takže tak, nějaký beaty jako bylo vyloženě hotový od něj, ale on jako maká, takže v mezičase prostě posílá, mu řekne, hele, mám tady 3 hotový, přijď si poslechnout, ale něco jsme i dělali společně na místě, takže tak.
0: Pěkný, to jako, tohle zrovna je něco, co si vždycky říkám, kdybych mohl být jako na chvíli moucha, koukat na něco takového, jako jak se to peče. To mě potěšilo třeba Maniak, když dělal ten stream tape, tak já jsem najednou mohl koukat prostě do studia raperovi, tak to je jako, to je pro mě vždycky zajímavý, samozřejmě, ta kuchyně. A od začátku teda bylo jasný, že děláte EPčko. Ježišmarja, tady prošla strašná zrůda teď. Nebudu vám tajit, kdo, jmenuje se křesně jménem Tomio, tak můžete si myslet, že to byl kdokoliv, ale trošku mě to rozhodilo. Teď nevím vůbec, o čem jsem chtěl mluvit.
1: O té tvorbě, když se to tvoří za chodu.
0: Když se to tvoří za chodu. Jasně. V plánu bylo EPčko. Bylo to takový jako spontánní plán v podstatě, ale říkám si, jestli během toho třeba nevznikly další plány. A teď mám na mysli třeba, že byste šli i do desky, nebo že byste vymysleli nějaký koncerty společný. Nevím, jak jste na tom s klipama vlastně, k EPčku.
1: Hele, k EPčku jsme chtěli udělat 2, zatím jsme vlastně udělali jenom k tomu prvnímu Klove, který jsme vlastně vyhodili jako single před EPčkem vlastně o týden dřív. Plánujeme určitě ještě na druhej, ale ještě jsme se nerozhodli úplně který, protože občas ta domluva není úplně, jak by měla být. Nemyslím mezi mnou a Haklem, ale s ostatníma všichni jsou busy, takže je to jako trošku složitý. Co se týká tvorby do budoucna, tak samozřejmě spolupracujeme furt, EPčkem to nějakým způsobem začalo, taková jako moje druhá míza v hudbě a jako fakt jsem chytil chuť, takže dobrý. Single plánujem, máme nějaký věci rozpracovaný, teď jsme posílali něco na mix, akorát vlastně já jsem začal být hodně jako sebereflektivní, takže jsem volal hned druhý den, jako ať to stáhne z mixu, protože jsem jako nebyl ve finále spokojený, ale to jako, já už to zase hrotím hodně, takže, takže tak. Ale jo, do budoucna, hele, já budu rád za album, budu rád za singly, ale musím víc makat, musím víc rapovat, trénovat, je to důležitý.
0: Co se týče třeba nějakého křtu nebo i těch koncertních věcí nějakých?
1: Hele, plánujeme ve Futuru 24.10.,
0: aha.
1: Ještě to není nikde ofiko zmíněný, takže ještě zatím nebudu říkat nějaký hosty, co tam budou. Takže tak, to plánujeme.
0: A to plánujete vyloženě svoji věc teda? Hele, svoji akci?
1: Ano, víceméně jo. Hele, pro mě ty show jsou takový, já vždycky do toho jdu, ale pak si říkám, tyjo, proč já dělám ty show, zatím ty performance, když já nemám jako ten zásobník těch triků takový, abych mohl někdy vystupovat plnohodnotně 50 minut prostě a pracovat s davem a tak, takže jak říkám, vždycky se vrátím k tomu, že musím víc makat, abych prostě těch triků měl fakt ranec a z nich prostě vybral to nejlepší a šel na tu show a dal těm lidem to nejlepší.
0: Jasně. Já zároveň nechci mentorovat, ale myslím, že ty show jsou přesně dobrý i na to všechno, co jsi zmiňoval, že to je vlastně taky skvělý trénink, taky skvělá škola, zase trošku jiná, než jenom jakoby nahrávání a tak.
1: Ale ještě zmíním důležitou věc, vlastně, co byl taky velký impuls, než vlastně jsme se s Haklem pustili do APčka, tak to bylo, když byl Majáles, ale ne ten, co byl teďka, ten předtím, v Praze, v Letňanech, tak vlastně Čávo měl show, jak máme spolu ten trik Gucci Pele, tak já na ty akce jako chodím, že se známe s těma lidma, je to pro mě takový, hele, já nepiju, nehulím, takže já chodím mezi ty lidi, jedu autem, odjedu autem, víš, a jako vždycky se někde ukážu, to v pohodě. Přišel jsem tam, pozdravili jsme se, vidím Čáva, říkám, čau bracha, jak se máš, jo, dobrý, co ty, toto, jdeme na stage, dáme track, říkám, neblázni. A pak říkám, ty jo, ale víš co, tak jo, tak jdeme. Šel jsem, dal jsem s nima, já nevím, kolik tam bylo lidí.
0: No, tam muselo být strašně, že jo?
1: Kotel, to jsem neviděl nakonec. Jako, musím říct, že jednodušší, než jako nějaký menší shows, v nějakým jako v menším prostoru, hustá zkušenost. A to teprve mě jako nabudil, jsem si říkal, ty vole, to je hustý, to je.
0: Víš, no, jako to je megatlak, jako když je tolik lidí, to úplně chápu, o čem mluvíš.
1: Tam nebyl čas jako přemýšlet, jestli máš trému nebo jsi nervózní, prostě už tam vlez, tak to odehraj, jako. Tak nemůžeš se tady udělat ostudu.
0: Přesně
1: takže,
0: tak.
1: Takže to bylo takový jako...
0: No, tak to musel být taky dobrý moment. A mimochodem opět vlastně velice spontánní věc, jako, to tě tak jako provází pravděpodobně, že mám z tebe pocit, že nejsi úplně jako kalkulátor, co by plánoval prostě věci na roky dopředu a tak dál. Nebo?
1: Hele, je to tak, já, nebo takhle, spousta věcí v mém životě jako spontánních, ale já zase mám rád jako mít věci naplánované. Hele, z 90% to nikdy nejde podle plánu, ale mám rád jako si to aspoň předběžně nějakým způsobem jako naplánovat. Ne na rok dopředu, to říkám, ne, že bych byl jako krátkomyslnej, ale úplně si neříkám, hele, za 5 let budu tam a tam a budu dělat to a to. To ne. Jasně. Ale snažím se jít jako tou cestou, kterou jako cítím, víš, že to je to dobrý. Dám jako hodně na nějaký vnitřní pocit.
0: Což... Vystoupit na Majalesu je rozhodně dobrý. To jako na tom se asi nedá vymyslet nic špatného. Jenom kdyby to nějak blbě dopadlo, ale tak jak říkáš, když už tam člověk je, tak to musí dát prostě.
1: Yes.
0: OK. My jsme se domluvili, že si dáme věc blok. V té hostu je Lazos. Přiznám se, že mi to nic neříká tohle jméno.
1: Hele, upřímně, Lazos, Antonio, shoutout, dobrý kamarád, vlastně on je novej na scéně.
0: Aha.
1: První tracky jsme vlastně nahrávali spolu u Hakla. Oni jsou si hodně jako, nechci říct blízký, ale on je Řek. A Huckleberry má tátu taky z Balkánu, měl. A první tracky nahrával vlastně s náma ve studiu, kde to jako vznikalo. A on má, hele, on má fakt dobrý hlas, on má takový hluboký přirozeně, takový jako... že ho lidi budou chtít poslouchat, víš? A i texty má, a má dobrý příběh. Takže jsme si řekli, hele, pojď, zkusíme to. Vlastně a první track, na který jsme šli, tak to byl track OK.
0: Promiň, Lazos je ten, jak tam povídá, že i soudce musel uznat, jo, že je sympaťák, nebo něco takového. Tak, to mě hodně baví, to mě hodně baví.
1: Jo, přesně, přesně.
0: Jo, no. Tak tam cítím potenciál rozhodně, no.
1: Yes. Jo, hele, on hrál v seriálu s Rytmusem v tom krátkoformátovém, co byl na YouTube.
0: V tom ukrajinském, jakoby.
1: No, tak,
0: jo.
1: Tak on tam hrál vlastně, nevím, jestli hlavní nebo vedlejší, nevím, jak to popsat, asi hlavní roli, jedno z hlavních rolí, tak. A potom s ním vydal nějaký tracky vlastně, který má Rytmus na tom APčku.
0: Aha.
1: A no, teď
0: tak
1: má nějaký věc.
0: Teda.
1: Hele, jo, a on má jako, on má dobrou vizi. On chce jako propojovat, víš, tu jako multikulturu. On se nebojí propojit vlastně jako český rap s německým a jako vyplynulo z toho fakt jako dobrý výtvor, víš?
0: Jo.
1: I ta zpětná vazba těch lidí to fakt ocenili, víš, že jako to tady chybělo, prostě to nikdo neudělal. Ono je to pravda, protože mně přijde, že jako hodně posluchačů jsou jako konzervy, nechci tím nikoho urazit, ale třeba já jedu hodně Francii, já neumím francouzsky, ale já mám tátu Alžířana, já mám rád jako melodie, já mám rád jako rytmiku, ocením jako rychlý věci, víš, a OK, nerozumím tomu, ale kdo si dneska neumí najít text, víš co,
0: Jasně. Aby
1: schápal, o čem to je, takže to tak je, ale ty lidi se toho podle mě nějakým způsobem báli, ale teď už to je jinak. Teď jako jedou hodně Němce, Francii a myslím si, že jako on má velký potenciál. stejně jako já, všichni musíme makat.
0: OK, ty jsi mi nahrál na téma, ale pojďme si zahrát věc, když už jsme si ji uvedli, takže Adlan, Alazos a Blok na Radio Spin. Akubi.

0: Posloucháš Radio Spin a se mnou stále ve studiu je Adlan. Hrajeme si stále z jeho společného EPčka za Kloberem, který se jmenuje 14. A teď jsme si hráli věc Blok, kde hostoval Lazos. Ty jsi zmiňoval, že je břek nebo pološek?
1: Pološek.
0: Pološek. Zmiňoval jsi, že Huckleberry má kořeny v cizině, ty máš kořeny, ty jsi zmiňoval Azerbajdžán.
1: Alžír.
0: Alžír, do prčic. No, tak to jsou další dvě věci, které si pletu, nevím proč. Alžír a Azerbajdžán. A přitom já Alžír, já hraju Sulking, já nevím, jestli se tak vyslovuje, ale hraju vodní věci, mám ho rád, takže bych mohl celkem vědět, kde to je. Jako. Ale asi tušíš, na co narážím, že mi přijde, že v Čechách je víc a víc raperů, který mají vlastně takhle jako bohatší kořeny. A evidentně je to plus. Ono se to ukázalo už v Německu, jako tam už prostě před mnoha a mnoha a mnoha lety, že to nějakým způsobem funguje. Tak mi přijde, že v Čechách docela taky a ještě navíc se mi zdá, že trošku jako držíte při sobě, nebo...
1: Hele, já si myslím, že to je nějakým způsobem jako, nechci říct zakořeněný, nebo hele, vlastně já jsem z party z Černáků, kde jako hele, nevím, teď to budu nějakým způsobem, nevybavím se, 10% tam byly s náma cigáni, 60% nebo 70% to byli kluci, kteří byli jako já, že třeba mámu Češku a tátu cizince, nebo byli jako kompletně jako ze 100% vodinu, pak tam byli s náma i Češi. Já si myslím, že to je nějakým způsobem takový jako zakořeněný, že držíš při sobě, protože, hele, já jsem se tady narodil, jo, ale mám občanství obě dvě a vlastně aha, jako s tátou žiju celý život i s mámou, teď už ne, teda 2 nebo 3 roky, ale máme to nějakým způsobem jako spojený, že jsme drželi jako spolu ta parta, protože jsme měli něco společného v tomhle smyslu. Víš, že jsme byli jako nějakým způsobem jiný než ostatní, ale třeba, nevím, jako malý kluk na základce jsem se s tím potkával jako furt, víš, že jako nějaký jako odlišování, ale nemyslím tím vůbec nějakou jako šikanu, nebo jestli to vůbec, jo. Hele, každý ví, že děti bývají zlý, ale to nebyl jako náš případ, prostě jsem tam něco, mají to doma od rodičů, od tátů, co nadávají u piva, u televize, víš, takže jasně. Tak, ale to si myslím, že je to, co jakoby ty lidi spojuje a ve finále potom jsem zjistil, že to není jenom jako naše parta, ale ve finále celá ta Praha vlastně, kde jsou nějaký, tak, protože já jsem myslel, co budu, že to jenom na Černáku.
0: Aha.
1: A pak jsem zjistil, že to je i jinde, jako já nevím, třeba Řepy a podobně, víš, že jako všude jsou nějaký takovýhle jako malý skupiny lidí, kde vlastně jako...
0: No ono v Praze, já vždycky říkám, že potkat v Praze Pražáka není úplně jednoduchý, jako čistokrevnej Pražák a Čech jako v Praze, to je opravdu náročný.
1: Okay.
0: Já taky nejsem původem Pražák prostě, přestože mám jako česko-český jméno a pravděpodobně historicky jsem teda Čech, i když mě baví věci, které obvykle Čechy nebaví, tak prostě v Praze potkat Pražáka není snadný, no.
1: Jo, ale v dnešní době... Už to tak je jako, hele, zase znám spoustu lidí, co z Prahy jako odjelo pryč, přitom já si třeba nedovedu představit, že žiju jako jinde.
0: Mm-hmm.
1: To asi vlastně v jakýkoliv zemi si nedovedu představit, že žiju mimo hlavní město. Ne, že bych jako miloval ruch, já mám rád svůj klid, ale na druhou stranu možnosti, komfort, víš, já jim potřebuješ nákup, objednáš se ve 12 večer, vzpomenu si o půlnoci, že potřebuji něco, jedu do Teska, víš, takové jako jednoduchosti. Jasně. Vlastně, který když si
0: já kolikrát vědomuješ. Ve 2 ráno zjistím, že prostě potřebuju čokoládu a ono se k ní dá dostat, jako.
1: Jo, úplně easy. Nebo, hele, v dnešní době já jsem, to jeden moment, jako když začal hodně jet Volt a tyhle ty věci, aha, jsem dřív hodně hulil trávu, dneska už ne, ale... Já jsem úplně čuměl, prostě v 11 večer mi jako Volt Market byl ochotnej to je dovíst za 30 korun za dopravu, to je papírky a zapalovač.
0: To bylo chvilku, no. Pak už dali ty limity, tak, že jo, ale...
1: Říkám, no tak, tyhle, tak co víc potřebuješ, jako?
0: Jasně, tak to máme podobné zkušenosti. Nicméně, my jsme trošku odběhli. Já samozřejmě, ono se o těchto věcech jako těžko baví, protože ty vlastně v tom úplně přirozeně vyrůstáš, že máš teda jako mixovou rodinu, když to takhle řeknu, nemyslím to nějak samozřejmě negativně. Naopak si myslím, že to je velmi obohacující jako věc určitě. Ale když se o tom bavíme, ty o tom v jednom tracku mluvíš vlastně, že probíhaly nějaký narážky a tak dál, což jako to patří asi k tomu dětství a k té pubertě a tak dál, ale já si chci bavit spíš o tom pozitivním a to je to, jestli tam vnímáš právě nějaký třeba ty vlivy, nebo jestli máš pocit, že tě třeba ten táta ovlivnil jinak, než si viděl kolem sebe třeba u těch českých rodin, nevím, jako přemýšlím.
1: Hele,
0: samozřejmě hlavně hudebně, jako.
1: Hele, upřímně v rodině vlastně nemáme jako hudebníky.
0: Aha.
1: Jo, takže, ale myslím si, že jsem ovlivněnej asi tím, odkud je táta, protože tam jako tu hudbu cítí jinak, víš, mají ten jako sluch, ty melodie. Neřekl bych, že jsem tím úplně ovlivněný, spíš mě to ovlivnilo ne hudebně, protože když bych ti měl popsat mýho tátu, tak je to frér, co má 2 metry, chlap, který mu je jako 59 a do dneška si jako nezapálí cigáro před dědou, víš, jako úcta, respekt, takový jako fakt musím říct, že mě připravil na život dobře, takže asi, no hele, když to vemu z toho hudebního pohledu, tak asi jenom ty kořeny, ten původ, že to možná někde mám jako v sobě,
0: jo,
1: ale jinak, že bych do toho byl jako motivovaný nebo tak, tak to ne.
0: A jsem myslel třeba, že mohla hrát u vás jiná hudba právě?
1: Hele, to určitě, hele, v Alžíru všichni milují fotbal. Tam, když řekneš fotbal, tam tě budou milovat, jo, a tam jako skládají jako tracky, hele, já jsem třeba dělal na základce, když jsem byl v prvním stupni, nikdo to neznal, nechápal, já jsem poslouchal, nevím, já měl jsem v tu dobu Discman, nebo já nespomínám si přesně, ale já jsem poslouchal takový track, který byl vlastně nahraný jako takový veselý pro fotbalový tým a byla to fakt jako dobrá skladba. Ale já jsem mé ve třídě říkal, že to je hymna naše, oni mi to žrali, víc. takže, ale jo, jako... Je to jiná tvorba, je to taky jako nestandardní, používají jiný nástroje, ale je to takový živý, takže asi určitě.
0: OK, dáme si věc 9 to 5,
1: okay.
0: Celkem jako jasný název, i když to zrovna neoslavuješ, tenhle ten životní přístup. O čem je tenhle trik?
1: Hele, abych to jako takhle, nechci tím nikoho mystifikovat, 9 to 5 je jako dost výstižný, když si to pustíš. Ale asi primárně k tomuhle triku mě jako motivovala jako svoboda. Víš, to je pro mě, hele, já jsem nedávno přemýšlel nad tím, co mě jako udělá šťastným. A když jsem nad tím přemýšlel, tak jsem si říkal, tyjo, já bych prostě chtěl mít, tyjo, svobodu jako času a peněz, víš? Že když chci, můžu jít kam chci, já nevím, můžu jet na víkend kam chci, můžu si odletět kam chci a ve finále dneska jsme každý jako zasekli v té bublině časový a toho volného času máš fakt jako málo. Nechci říct jako, že vůbec nechci říct, že práce je špatná. Ve finále, když podnikáš nebo cokoliv děláš, tak je to nějakým způsobem jako morálka. Když chceš podnikat v nějakém oboru, tak musíš ho znát od nuly.
0: Spoustu lidí to regulárně naplňuje, že jo? Že něco
1: jo,
0: jako
1: jo, určitě. A zase znám lidi, kteří by jako nechtěli podnikat a milují tu svoji práci. Jo. To vůbec není jako disování nějakého jako regulárního jako života lidí, to vůbec. Ale spíš, že... Já se takhle jako úplně nevidím, když, ty se mě ptali, jestli myslím dopředu, ale když se mě zeptáš, jak bych chtěl to mít za 50 let, tak ti řeknu, hele, pro mě bude důležitý mít prostě vilu s bazénem, ženu, 2-3 děti a moci si do toho bazénu skočit, já nevím, v úterý v 10 ráno, chápu?
0: Jasně.
1: Víš? Takže tak.
0: OK, tak jdeme na to, na Radio Spin.

0: Na Radio Spin posloucháš Rap Mondays, ve studiu se mnou Adlan, hrajeme si z jeho EPčka 14, hráli jsme si teďko věc 9 to 5, to jsem řekl spoustu čísel najednou. Dáme si ještě minimálně jednu věc, já bych chtěl si s tebou ještě chvilku povídat každopádně, protože jsem rád, že mám tu příležitost, že jsi za mnou dorazil. Když jsem si tě jenom tak jako zlehka hodil do Google, jenom abych něco třeba nevynechal nebo nezapomněl, tak první, co na mě vyskočilo, byl článek na B-baráku, kde tě uvedli jako Ektorova chráněnce, což mě hrozně zaujalo, musím říct, protože jako já chápu, proč to udělali, ono to působí dobře v tom titulku, člověk na to klikne, když o tobě neslyšel, protože si říká, Ektor má nějakého chráněnce, ale říkal jsem si, že bys to možná chtěl uvíct na pravou míru, anebo mi říct, že to je pravda, já nevím, ale jak vy to máte vlastně?
1: Hele, upřímně, já bych se nenazval Ektorovým chráněncem, samozřejmě on je jako za mě hudební genius, takže jsme kamarádi, seznámil nás vlastně jeden náš společný kamarád Zurab, který je z Černáků, a musím říct, že hele, on mi vždycky, on je tvrdý, on mě vždycky jako dal upřímnou radu, i když se mi to jako nelíbilo, víš, ale ve finále vždycky měl pravdu. Ale určitě bych se nenazval jeho chráněncem, protože bych nechtěl jako nějakým způsobem využívat jeho jména nebo něco takového, víš. Takže ten titulek jako, já bych, necením ten titulek, tak bych to řekl.
0: Rozumím. Jo? Já jako, popravdě jsem trošku čekal takovouhle reakci od tebe a říkal jsem si, že by bylo fajn, kdyby to zaznělo, aby si právě třeba někdo nemyslel jako ten opak, že bys třeba jakoby chtěl toho jména využívat. Ale jak říkám, chápu i ten B-barák, protože prostě mu jde o nějakou čtenost a myslím si, že to vyznělo dobře, že ti to může něco přinést, nějakou pozornost, ale je dobrý i to uvíst takhle na pravou míru určitě. IPčko je venku. Ty jsi říkal, že jste zvažovali dva klipy, je to furt nějakým způsobem jakoby na talíři, nebo jak se to říká, na stole, že to ještě jakoby řešíte?
1: Upřímně je, máme to nějakým způsobem naplánovaný, chtěli bychom k tracku OK, protože mi přijde, že ten track si to zaslouží.
0: Ale to znamená nahnat možná Luka Brasiho, ne?
1: Jo, určitě, tak hele, on je hodně busy, takže já to chápu, ale nějakým způsobem... Nechci říct, že to máme předdomluvený, ale máme tak nějak s Haklem naplánovaný, kdyby to eventuálně mohlo být, tak uvidíme. Rád bych ten klip tomu jako dal, protože si myslím, že by to mohlo fungovat.
0: A vy máte kolem sebe nějaký tvůrce, nebo jak vlastně v tomhle fungujete v těch vizuálech?
1: Hele, já jsem potkal, nechci říct hodně, ale několik jako mladých kluků, jen kolem 25, jako tvůrci videí, a v podstatě s některýma se mi pracovalo líp, s některýma hůř. A já musím říct, že teďka třeba ten poslední klip, ten Love, tak ten nám točil Kalman. Nevím, jestli ti to něco říká. Takový mladý klučina, Slovák. Jako, hele, šikovnej, flexibilní. Napsal jsem mu, hele, potřebuju to a toho, prosím tě, mohl bys, já nevím, zítra, pozítře. On, jo, jasný, okej. Okay. On teďka hodně nahrává Elbojovi, myslím, klipy. Ale on jako docela známý mezi těma jako interpretama, takže jako... je taky docela busy.
0: Jo, jo.
1: Takže víceméně upřímně na to, abych nadspal do klipu 100 000, tak to jako ještě to není. Jo, takže to jsou ve finále. Nechci říct low cost, úplně ne, ale postupně.
0: Jasně, rozumím. Já jsem tím vlastně směřoval k tomu, ne, že bych tě chtěl nutit dělat klipy, protože jsou i lidi, kteří, já jsem tady měl takovou mladou partičku a ty už třeba netočí ani tolik klipy, jako spíš investují do těch krátkých jako reelsů a TikTokových videí a tak dál. A ne, že by dělali jako tanečky, ale že se snaží jako investovat, řekněme, ty omezené prostředky do tohohle, protože mají pocit, že jim to přinese větší pozornost, než by přines regulární klip. Já jsem stará škola, já samozřejmě se na klipy vždycky zeptám, protože nějakým způsobem to mám rád, ale směřuju k tomu, co vlastně bude dál teďko, jestli máš nějakou vizi, nebo v jaký jste vlastně i teďko fázi. Ty jsi říkal, že vlastně pořád něco vzniká, ne? Pořád vzniká nová hudba.
1: Hele, vzniká. Nechci říct, že jsem nějakým způsobem omezený časově, ale jsem dost vytížený, jak pracovně, tak i jako osobní život. Snažím se té hudbě věnovat, jak to jde. Takže uhakla jsem minimálně jednou, dvakrát týdně. Hele, jsou tracky, které ti jdou napsat hned, protože to tam cítíš prostě, a pak jsou tracky, které fakt jako s tím bojuješ. A já jsem teďka v té fázi, kdy máme rozdělané nějaké věci a jako bojuju s tím, jo, protože už bys to chtěl jako dodělat, víš, chtěl bys, aby to bylo top, aby to bylo lepší, víš, po tom EPčku, ale ono ve finále to doděláš, jsi nějakým způsobem nahypený, ono taky nějak to zní v tom studiu, pak si to pustíš druhý den v autě a říkáš, ty vole, to prostě nemůžu dát ven. A víš, jako refren bomba, jako feed, co tam je, tak je bomba, ale pak jsem tam nahodil vlastně verš, který mě jako podvědomě tlačil do hlavy, už to musí být, mm-hmm. A já jsem si v ten moment jako myslel, že je dobrý. Ale pak, když jsem si to pustil zpětně, říkám, ty vej, to ten track zabíjí, jako, víš? A pak si říkám, ty vej, nemůžem prostě tohle vyhodit jenom protože už něco potřebujeme vyhodit.
0: Jo,
1: musím
0: jo.
1: To prostě, musím z toho vytáhnout fakt jako maximum, tohle to je prostě 70%. I když teď bude jako, nechci říct pauza, to ne, makáme. Já nevím, jestli víš co, třeba zítra budu mít, chytnu nějakou jako náladu a napíšu celý track, to já nevím. Ale makáme, prostě.
0: Rozumím,
1: plánujeme.
0: Rozumím. A určitě je asi lepší netlačit, yes. Protože minimálně ty to tam potom vlastně slyšíš, že jo, nějakým přesně způsobem. Třeba by to lidi vůbec jako nevnímali nějak jako negativně, ale důležitý je ten tvůj pocit, no, to úplně chápu. Takže věci se dějou. Koncert jsme zmínili, že bude, nebo respektive křest, že bude v říjnu, jsi říkal?
1: Hele, takhle, já bych to úplně nechtěl nazývat jako křest, aha, protože to nebude plnohodnotná show, víš? Já těch, ty tracky nejsou všechny na to, aby se dával jako na show, víš?
0: Jo, ty protože, jsi sebekritický.
1: Protože nedovedu si představit, že na každý ten track jako se dá dobře jako spolupracovat s tím, s publikem.
0: Aha, aha.
1: Je tam dost spoluprácí, takže ve finále jako buď toho tracku zahraješ vlastně jenom půlku, nebo zahraješ celý, ale jako půlku toho tracku jako to jenom, já nevím, dáváš jako punchliny, víš. Za mě to není jako úplně plnohodnotný, takže já bych to jako nazval takový trénink.
0: OK.
1: A nějaký křest si dáme prostě, až toho budu mít jako víc. A fakt jako budu moct dát těm lidem.
0: To znamená, že ty máš vyložení, já to na tobě vidím. Ty máš nějakou vizi toho, jak si myslíš, že by měl prostě koncert vypadat jako regulárně. Yes, úplně je mi to jasný. Tak já z tebe nebudu tahat tu vizi, já spíš tě budu držet palce, ať ty muziky je dost a ať se k tomu dopracuješ nějakým způsobem k téhletý vizi. Protože si myslím, že máš nakročeno úplně krásně a to EPčko mě fakt hodně baví, tak jinak bych tě nepsal samozřejmě. Takže gratuluju ještě jednou k hotovému EPčku. Držím palce a nevím, jestli jsme něco zapomněli, ale jestli jsme něco zapomněli, tak teď máš klidně prostor to říct, nebo nějaký shoutout, nebo...
1: Hele, upřímně nic jako podstatného mě jako nenapadá, samozřejmě shoutout jako hostům, kteří mě podpořili, Luka Brasi, Suja, Lazos, Čávo, velký díky Haklovi samozřejmě, který se na tom podílel jako energii 50%. Lidi kolem mě, co mě podporují, ale taky to kliše, víš, nechci tady jmenovat jako každýho, ale
0: jasný.
1: Prostě mám podporu od lidí kolem sebe, vážím si jich, takže tak bych to uzavřel.
0: Uzavřeme to taky trackem OK, ty jsi zmiňoval právě spolupráci s Luka Brasim a s Lazosem, jestli máš ještě potřebu třeba říct něco k tomuhle tracku nebo ho uvíst pro posluchače, dáme to nakonec.
1: Asi ve zkratce jenom vlastně tenhle track je postavený na tom, že má být z toho cítit nějaká jako multikultura, víš, že to je nějakým způsobem jiný, to je tam zmíněný vlastně, lidi uslyšejí ty bars, víš, ve kterých je to jako myšlený, každý jsme tam jako odinut a je to nějakým způsobem propojený. Takže
0: paráda, krásná message nakonec a jsem hrozně rád za to slovo multikultura, protože některým lidem se otvírá kudla v kapse a přesně tyhle lidi si zaslouží tohle slovo poslouchat co nejvíc, takže dáme OK a já bych chtěl říct jenom posluchačům, ať určitě neodlazujou Radio Spin, protože pak tady ještě jsem získal prostor na pár novinek, ty jsi zmiňovala Francii, tak já tam určitě dám i nějakou Francii i pro tebe a pak mám pro vás připravený taky skvělý DJ set, takže určitě neodlazujte. Adlanovi moc děkuju. Díky, že jsi dorazil.
1: Díky.
0: A hrajeme si Adlan, Lazos, Luka Brasi, OK, na Radio Spin.

0: Radio Spin. DJ Poeta a Rap Mondays.
1: Tak já jsem na začátku tolik mluvil o diskách různých, že jsem úplně zapomněl na party list, který jsem ale sliboval, takže slib musím dodržet. Tento týden vás pozvu v pátek a v sobotu, v pátek konkrétně do M1, kde budu hrát s DJem Brašem, takže se na to těším. To si myslím, že bude hezký spojení. No a v sobotu hraju after party po Infinity Festivalu. Infinity Festival se odehraje v Domažlicích, přímo v centru, v srdci Domažlic, a vystoupí třeba Smek, Dollar Prince nebo Ginter, a já hraju after party po v klubu Infinity právě, takže se na to moc těším, hraju tuším od půlnoci a budu hrát určitě spoustu českých, slovenských věcí, jakým jim dobrým zvykem, a spoustu party beats a podobně, takže sobota Domažlice, pokud jste z okolí, pokud jste poblíž, tak určitě doražte, bude to stát za to. A mimochodem, jdeme si hrát novou Coffee, dlouho jsem o ní neslyšel, tahle mladá Jamajčanka je naprosto mega talent, naprosto úžasná, a byl jsem na ní kdysi v Berlíně a ona potom hrozně vyrostla, vydala desku a přišlo mi, že se trošku tak jako ztratila ze zřetele, tak jsem rád, že má zase novou věc, hostuje Skilly Bank, jmenuje se to Rapid Fire.

0: Radio Spin, DJ Poeta a Rap Mondays.
1: No a dneska jsem sliboval taky v Rap Mondays, že si dáme pohodovej DJ set a mám pro vás připravenou opravdu nádhernou věc od DJky, která se říká Jade T. Ona nahrála set, který je živej mimochodem, plnej amapiana, trošičku houseu, ale spíš amapiana, a je to opravdu totální pohoda, takže vám přeju krásný zbytek večera, zkusím do toho nemluvit, zkusím to nechat hrát a vibovat a vy pojďte vibovat se mnou a s rádiem Spin. Příští pondělí určitě laďte opět Rap Mondays na rádiu Spin, pondělí 8 večer, no a v sobotu se vidíme na afterparty po Infinity Festivalu v Domažlicích, těším se na to. Tak doufám, že jsem vás moc nezahrnul informacema, tohle je Jade T a její nádherný Apartment Life mix, plný amapiana. Rádio Spin.

Chinese, I think they are what I'm talking about.

Cinnabon. Push away, no man. Hey. I say push away.

0: Všetky zdravíme, moje meno je Supa.
1: Moje meno je Delik.
0: A práve počúvaš Rádio Spin.
1: A moju reč.
2: Československá scéna. Rádio Spin. Yeah.

Sedí to ve všech bodech. A už mám radar na ojeb a boty nahoře a těla připomínají stroje. Pochopil jsem, že je to moje a začal se o to starat tak, aby to jelo hore. A věř mi, že to miluju i dole. Nebude to růst, jestli nebude to bolet. Sedíme na baru, ale nepijeme moet. Skočíme do benzu, musíme se někam projet. Hey. Myslela, že jí chci, řekl jsem jí, jsem jenom poet. Hledala u mě cit, ale našla jenom bolest. Dokonalý vtip a stejně by to byl dojeb. A tak běžíme pryč, tak jako divoký koně.

0: na Rádiu Spin.
1: Dneska ráno jsme se v Rádiu Spin Music Impro věnovali obsesi Evou Farnou.
2: Kterou vlastně moc úplně nechápeme, protože moc hitů od ní neznáme, ale tak proti gustu žádnej.
1: Žádný disputát, ale trošku vkusnosti dostala, protože beat byl od Sergeje B.
2: No tak uvidíme, jak si spolu Sergej a Eva sedli, nebo nesedli.

0: Zavolá a nebo přijde, prostě řek, tak snad to vyjde. Doufám, že jsi sám, svůj klid neovládám. Na strach nevymlouvám, úsměv předem vzdám. Na strach nevymlouvám, úsměv tak ten vzdám. Tak měl sně vůbec rád, to nedovolím, můžu řvát. Nebudu v koutě stát a jen se hloupě ptát. Tak měl sně vůbec rád, to nedovolím, můžu řvát. Nebudu v koutě stát a jen se hloupě ptát.
1: Čau kluci, tady David, hodně mě to teda bavilo, bylo to opravdu dobrý. Díky, čau, a opravdu to bylo boží.
2: Je, to hezký, Davide. Vlastně musím říct, že si to sedlo hodně a že mě vlastně vždycky baví, když ten popovej popěvek dostane rapovej beat, protože se víc můžu soustředit na text, byť mi tady znova vylezlo, měl jsem vůbec rád.
3: No tak třeba Eva ke svýmu vysněnému featu s Viktorem přidá taky Sergej a uslyšíme je spolu možná v dalším Edenu.
2: Možná jo, možná ne. Každopádně my se uslyšíme zase zítra ráno na Radiospin.

aura, pozvolna, teď pauza, hold volba, ale už nikdy nejdu zpět na dno. Píše mi pilot, že mám přistavený letadlo. Klesáme hladce se západem, 007 level, říkal jsem, že mám talent. Zapínám telefon, vidím její zadek v hlavě, slyším jenom reggaeton.